Rock.

0: pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
1: Je svěží jitro!
0: Pane režisére, na co je tady ten kůl?
1: Je svěží jitro!
0: Na co je tady ten kůl?
1: Je svěží jitro! Před hájovnou stojí...
0: Kůl!
1: Je svěží jitro! Před hájovnou stojí zaražený... Je svěží jitro! Před hájovnou stojí zaražený pilot! A... Hájovnou stojí zaražený pilot!
0: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho prášku.
1: Hájovnou stojí zaražený pilot!
0: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho prášku. Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník, ten nejmladší pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník, ten nejmladší dcery. Ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník, ten nejmladší dcery. Práškovacího letadla, ten nápadník, ten nejmladší dcery.
1: Jo, vy jste myslel
0: nápadník, ten nejmladší dcery.
1: Jo, vy jste myslel toho Korna.
0: Dcery.
1: Jo, vy jste myslel toho Korna.
0: No jistě, mě vůbec...
1: Jo, vy jste myslel toho Korna.
0: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohl...
1: Jo, vy jste myslel toho Korna.
0: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohl být nějaké nejasnost. Mě vůbec nenapadlo, že by tady mohl být nějaké nejasnost.
1: Mládenci, změna!
0: Napadlo, že by tady mohl být nějaké nejasnost.
1: Mládenci, změna! Ten kůl...
0: Jaké nejasnost.
1: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte! Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte! Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte! A do té díry postavíme... Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte! A do té díry postavíme pana! Ten kůl vyndejte! A do té díry postavíme pana Kor... Ten kůl vyndejte! A do té díry postavíme pana Korna! Vyndejte! A do té díry postavíme pana Korna! Ne, ne! A do té díry postavíme pana Korna! Ne, ne! To je do té díry postavíme pana Korna! Ne, ne! To je dobrý! Postavíme pana Korna! Ne, ne! To je dobrý! Je čas! Korna! Ne, ne, to je dobrý, je čas. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
0: Ale on není zaražený.
1: Ne, ne, to je dobrý, je čas.
0: Ale on není zaražený.
1: Ne, to je dobrý, je čas.
0: Ale on není zaražený do země.
1: To je dobrý, je čas.
0: Ale on není zaražený do země. On je zaražený.
1: Je čas.
0: Ale... On není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo... Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně... On není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. I pes zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. I pes do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. I prostě zaražený. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. I prostě zaražený. Zaražený, že nikdo není v hájovně doma. I prostě zaražený. Jo, tak nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený. Je doma, je prostě zaražený.
1: Jo, takhle byste to myslel.
0: No, je prostě zaražený.
1: Jo, takhle byste to myslel.
0: No,
1: zaražený. Jo, takhle byste to myslel.
0: No,
1: ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře.
0: Jo, takhle byste to myslel.
1: No, ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře.
0: No.
1: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
0: no
1: je. To by byl for. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
0: no
1: je. To by byl for, ne?
2: Ta díra stála.
1: Kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
0: no
1: je. To by byl for, ne?
2: Ta díra stála pak.
1: Tam ta díra jednou
0: no
1: je. To by byl for, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
1: To by byl for, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rokrát.
1: For, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio.
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio. Konec legra.
2: 15 800.
3: Rock Radio. Konec
2: set.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legra.

0: Když usnou... Když usnou lesy hluboké... Když usnou lesy hluboké a... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rosnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušných. Tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušných. Roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušných rokový muziky a Jirka Němý a s ním spousta slušných rokový muziky z českých luhů a hájů a Jirka Němý a s ním spousta slušných rokový muziky z českých luhů a hájů a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer a českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na roku šeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio. Muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Pane Nářez. Opravdu vás pobaví. Pane, opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady? Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten kůl? Pane režisére.

ještě tluče. Jestli tluče, jestli ještě slyšíš.

0: nevím, proto to tak hrajou, abych mu dát garde. Garde.
1: No.
2: Nemůžeš.
0: Hrajou, abych mu dát garde. Garde.
1: No.
2: Nemůžeš.
1: No.
2: Nemůžeš.
0: Nemůžeš.
1: No.
2: Nemůžeš.
0: Nemůžeš. Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
0: Nemůžeš. Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
0: Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
0: Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
0: No proto to tak... Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
0: No proto to tak hraju. Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
0: No proto to tak hraju.
4: No to mám rád, když mi někdo radí.
0: No proto to tak hraju.
4: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem kdy viděl. Ty, garde. A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem kdy viděl. Ty, garde.
2: Pojď si zahrát.
4: Jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem kdy viděl. Ty, garde.
2: Pojď si zahrát.
4: Rekrant, jakého jsem kdy viděl. Ty, garde.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to
4: viděl. Ty, garde.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že si mu radí?
4: Garde!
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že si mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že si mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
2: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že si mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
5: Rock Radio.
1: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že si mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
5: Rock Radio.
2: Tak jak to, že si mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
5: Rock Radio.
1: Radit já umím, ale hrát ne.
5: Rock Radio. Konec legrace.
1: Umím, ale hrát ne.
5: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rock Rádio. Rockovej. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovečer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám vteří končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco dělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. To o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to
0: video. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal.
0: Pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. Potom karte vidím.
0: Karte.
1: No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. Potom karte.
0: Karte.
1: No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. Potom karte vidím. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. Potom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dát garde. Garde. Aby mi někdo napovídal. Potom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dát garde. Garde. No. Potom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dát garde. Garde. No.

0: Soudru profesore, za minutu bude... Soudru profesore, za minutu bude zvonit. Soudru profesore, za minutu bude zvonit.
1: No a
0: soudru profesore, za minutu bude zvonit. Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
0: Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
0: Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
0: Že už začne hodina. Zvonit.
1: No a co?
0: Že už začne hodina.
1: No a co?
0: Že už začne hodina.
1: Ano a co?
0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Ano. Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Začne hodina.
1: Ano.
0: Ano. Už.
1: Ano.
0: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Ano.
0: Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Už je čas, musíme jít.
2: Poslyšte, hujere.
0: Čas, musíme jít.
2: Poslyšte, hujere. Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by... Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten... Nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až zdrzla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až zdrzosti. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až zdrzosti.
0: Že by myšli napřed?
2: Zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až zdrzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil.
2: Mi ten výraz, skoro až zdrzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle...
2: Skoro až zdrzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle...
2: Rosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu. Myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu. Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu.
3: Rock Radio.
0: Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu.
3: Rock Radio.
0: Řídil podle... Rozhlasu.
3: Rock Radio. Konec legra...
0: Rozhlasu.
3: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zm? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak to dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Dále.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Dále.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
2: Soudru, profesore.
1: Dále.
2: Soudru, profesore.
1: Dále.
2: Soudru, profesore.
1: Dále.
2: Soudru, profesore.

slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Hiddens aus Hiddens aus Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. A Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapnen se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všedních žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18. Poledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rok 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opti na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás kluču.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás kluču půl hodiny a vy...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt ní. I to jsou...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt ní. I to jsou rány. Kluču půl hodiny a vy furt ní. I to jsou rány. Nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přec furt ní. I to jsou rány. Nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já... To jsou rány. Nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já... Kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já...
2: No a proč na mě... To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já...
2: No a proč na mě křičíte? Proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky...
2: Křičíte. To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil...
2: To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil do zdi.
2: Nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že... Člověče, že byste hulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne. Hulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No, moment, moment, počkej.
1: Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No, moment, moment, počkejte.
1: Taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No, moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl
1: hulákat do zdi? A neříkejte mi, že ne.
2: No, moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat? Proč bych na vás měl hulákat?
1: Krucifix, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde.
2: To přeci,
1: krucifix, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. To přeci, každej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. To přeci, každej civilizovaný člověk ví.

0: nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče. Člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče pro ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby nekouk.
1: Jo.
0: A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby nekouk.
1: Jo.
0: Někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby nekouk.
1: Jo.
2: Ale v noci.
1: Jo.
2: Ale v noci.
0: Ve dne nebo v noci. Každý normální.
2: Ale v noci.
0: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví.
2: V noci.
0: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouch noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. Člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. Ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. Slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. Zabouchání na zeď, že to znamená klid.
3: No tomuhle.
0: Že to znamená klid.
3: No tomuhle bouchání
0: přesně. Klid.
3: No tomuhle bouchání přesně rozumí každej magor, ne? No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne?
0: A vám jak...
3: No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne?
0: A vám jako extra magor...
3: No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne?
0: A vám jako extra magorovi to...
3: Bouchání přeci rozumí každý magor, ne?
0: A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale...
3: Přeci rozumí každý magor, ne?
0: A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale...
3: Každý magor, ne?
0: A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte co?
0: A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte co?
4: Rozumíte?
0: A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte co?
4: Rozumíte?
2: Počítejte si.
4: Rozumíte?
2: Počítejte si do desíti, jo?
5: Co chceš, táto?
6: Rock Radio.
2: Počítejte si do desíti, jo?
5: Co chceš, táto?
6: Rock Radio. Konec.
2: Si do desíti, jo?
5: Co chceš, táto?
6: Rock Radio. Konec le...
5: Co chceš, táto?
6: Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

0: Znáš tohle, gringo, to je kolt.
1: Víš i nič.
0: Znáš tohle, gringo, to je kolt.
1: Víš.
0: Znáš tohle, gringo, to je kolt. Znáš tohle, gringo, to je kolt. Znáš tohle, gringo, to je kolt.

0: 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Kili od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vám na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý...
0: Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to...
0: Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty...
0: Baví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale... Michal,
1: tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale... Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale... Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale... Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli. To vím všecko, ale... Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát.
2: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli,
2: jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku... Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to... My to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme... Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá, hele. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá, hele. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá, hele. Štěstíčku jít trochu naproti, ty blá, hele.
2: To je jasná, vole.
1: Proti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam 30. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam 30 za kří. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam 30 za kříž. A padí kdyby...
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam 30 za kříž. A padí kdyby jsme náhodou...
2: Jasná, vole.
1: Hele, je tam 30 za kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No.
1: Hele, je tam 30 za kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Hele, je tam 30 za kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Hele, mi kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Hele, mi padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super.
1: No. Hele, mi potřebujeme hlavně nějak nacvičit.
2: No, to je jasný, super.
1: No. Hele, mi potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Rádio.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Rádio.
1: Nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Rádio.
1: Potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Ten los.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před národem roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem?
1: Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Každou neděli od

0: Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. S Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Každý den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá mu... Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Ty, co to je za muziku? Co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole. To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně státní.
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně státní hymna, no lidi.
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně státní hymna, no lidi. Já jenom...
2: Na ty vole.
1: Jo, vlastně státní hymna, no lidi. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentál. Jo, vlastně státní hymna, no lidi. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl. Je státní hymna, no lidi. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl. Hymna, no lidi. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio.
1: Nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec.
1: Instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: po vydatném obědě. Po vydatném obědě nejlíp vy... Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte... Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte... Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Utrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušný. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí
0: nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí
0: voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz
1: slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si na pondělí do pátku od 12 do 15.

Sebastian Stern.

ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Musíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokový stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dankový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každýjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se při Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na... Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, pátečle, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hoj. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, zůst. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich du, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, právě i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. To, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokové. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou, nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Do prdete.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Do prdete.
2: To bude domluva.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Do prdete.
2: To bude domluva s tebou.
0: Baví.
1: Do prdete.
2: To bude domluva s tebou.
1: Do prdete.
2: To bude domluva s tebou.
1: To mě ještě s... Do prdete.
2: To bude domluva s tebou.
1: To mě ještě... Do prdete.
2: To bude domluva s tebou.
1: To mě ještě scházel.
2: To bude domluva s tebou.
1: To mě ještě scházel.
2: A s tebou.
1: To mě ještě scházel.
3: No,
1: to mě ještě scházel.
3: No, vidíš, hele.
1: To mě ještě scházel.
3: No, vidíš, hele, jsou tady.
1: Bazel.
3: No, vidíš, hele, jsou tady.
1: Bačko.
3: No, vidíš, hele, jsou tady.
1: Bačkory.
3: Tvoje. No, vidíš, hele, jsou tady.
1: Bačkory.
3: Tvoje.
1: Zuj si.
3: No, vidíš, hele, jsou tady.
1: Bačkory.
3: Tvoje.
1: Zuj si.
3: Hele, jsou tady.
1: Bačkory.
3: Tvoje.
1: Zuj si.
3: Bo tady.
1: Bačkory.
3: Tvoje.
1: Zuj si.
3: Boty.
1: Bačkory.
3: Tvoje.
1: Zuj si.
3: Boty.
1: Rozumíš?
3: Tvoje.
1: Zuj si.
3: Boty.
1: Rozumíš? A vem si bačkory.
3: Zuj si.
1: Boty.
3: Rozumíš? A vem si bačkory.
1: No tak vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš.
3: Kory.
1: No tak rozvázat boty si snad umíš, ne?
3: Hele, hlavně mi...
1: Rozvázat boty si snad umíš, ne?
3: Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky...
1: Ty si snad umíš, ne?
3: Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady...
1: Je... Umíš, ne?
3: Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu... Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš. Breč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a... Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Jsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to za... Tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavaříš, noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil. A pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil. Půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rokrákovi.
3: Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rokrádio.
3: Tak ať si to vyžere debil.
0: Rokrádio. Konec legrace.
3: Debil.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Americe. V Americe měli brangelínu. V Americe měli brangelínu. My. V Americe měli brangelínu. My máme Dandu. V Americe měli brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusí. V Americe měli brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusí. V Americe měli brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme služ. Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový.

0: mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. Ne, mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno je lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám, spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokový rád. Všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokový rádio. Členy slušný party. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rokový rušný party. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Ty. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. K nám na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ.
1: Rock rádio.
0: Na rádio CZ. Rokový rádio CZ.
1: Rock rádio. Na zes.
0: Z. Rokový rádio CZ.
1: Rock rádio. Nářez. Opravdu vás.
0: Rokový rádio CZ.
1: Rock rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít?
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít?
1: Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít?
1: Vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla.
3: Vezmu hadrapla.
2: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla.
3: Vezmu hadrapla.
2: Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán.
2: Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán. Vezmu hadraplán. Můj hadraplán. Vezmu hadraplán. Můj hadraplán. Hadraplán. Můj hadraplán. Můj hadraplán.
2: Co, kolik to stojí?
3: Můj hadraplán.
2: Co, kolik to stojí?
3: Můj hadraplán.
2: Co, kolik to stojí?
3: Devíán.
2: Co, kolik to stojí?
3: 9650.
2: Co, kolik to stojí?
3: 9650.
2: Co, kolik to stojí?
3: 9650.
2: No, na to máš, ne? Kolik to stojí?
3: 9650.
2: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidej.
3: 9650.
2: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50.
3: 9650.
2: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: 650.
2: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: To máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9000, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650, jak 9000 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650, jak 9600, no?
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650, jak 9600, no?
3: No a 50 mě zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650, jak 9600, no?
3: No a 50 mě zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650, jak 9600, no?
3: No a 50 mě zbyde.
2: Zbydeš, jak 9650, jak 9600, no?
3: No a 50 mě zbyde.
2: No vidíš, ještě viděla. Zbydeš, jak 9600, no?
3: No a 50 mě zbyde.
2: No vidíš, ještě viděla, no? 9600, no.
3: No a 50 mě zbyde.
2: No vidíš, ještě vyděláš, no.
3: Jo.
2: No.
3: No a 50 mě zbyde.
2: No vidíš, ještě vyděláš, no.
3: Jo. 50 mě zbyde.
2: No vidíš, ještě vyděláš, no.
3: Jo.
1: Rock rádio.
2: No vidíš, ještě vyděláš, no.
3: Jo.
1: Rock rádio.
2: No vidíš, ještě vyděláš, no.
3: Jo.
1: Rock rádio. Konec.
2: No.
3: Jo.
1: Rock rádio. Konec legrace.
3: Jo.
1: Rock rádio. Konec legrace.

Chceš být... Chceš být o krok... Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šust... Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv... O krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej... Ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky... Slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akci a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánované akce a spousta nic neunikne. Mimořádný...

To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Team Legends of Rock na rockoviradio.cz. Of Rock na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Vyznávate jedine klasiku a s žiadnym... Vyznávate jedine klasiku... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu máte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není mě klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimu a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let a novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teď si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Le neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Legend. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. A nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC of Rock a budete na svých. Od AC/DC pok a budete na svých. Od AC/DC po ZZ budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top klasika. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legend. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ.

Husu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Husu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Celou.

Ve čtvrtek celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v traden. Vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíc. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Jděte i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů rozeberast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů rozeberest měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Radio House
0: vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Radio House 300.cz.
0: To je fičák.
2: Radio House 300 Cross Plus.
0: To je fičák.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama.
0: Fičák.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a iHouse 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví z a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House staví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. A místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Sedíš celý
2: podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Sedíš celý den
2: na radiohouse.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš.cz. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů od
2: CZ.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Sedíš na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledáš. A vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Lákomu otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kní a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Vsubuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď dat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a pojď s náká tě kreativní a

0: radiohouse.cz.
1: Řekni
0: teď na radiohouse.cz.
1: Řekni třikrát, strč prs.
0: Radiohouse.cz.
1: Řekni třikrát, strč prs, krs, krs.
2: Znám lepší. Z.
1: Řekni třikrát, strč prs, krs, krs.
2: Znám lepší.
1: Krs, krs.
2: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz. Lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní.

0: Tlačíš, ale moc to nejde. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
0: Netlačí, za to dobře poradí.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10 let. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda CZ. Vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda CZ. Na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda CZ.
1: Sakra.
0: S 10letou zárukou. Profivoda CZ.
1: Sakra.
0: Zárukou. Profivoda CZ.
1: Sakra.
2: Zatuhlí lidé.
0: Voda CZ.
1: Sakra.
2: Zatuhlí lidé.
0: CZ.
1: Sakra.
2: Zatuhlí lidé.
1: Sakra.
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla zakladatelnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, za to přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetí v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu/bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu/následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské vály. praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny. /healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. EU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.
3: Oknem
2: kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.
3: Oknem fouká střecha, padá kdo pak na...
2: v hrdiny deadlineu.
3: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to...
2: hrdiny deadlineu.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla
0: je CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro
0: kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje. Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Ale, co pak?
1: Píska. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy,
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Skla pro pracovní stroje.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Stroje.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
2: Ale, co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Ty bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravím. Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkavíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jeziny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Jezděte bez poruchy. Jezděte bez poruchy. Profi voda, s tou se nemusí.

0: Všechno stačí rekbity. Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukčník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si
0: utopenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět do.
0: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
0: do. Stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Bity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací se bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvapět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvalit.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
0: Na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
0: .cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Mamin.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Mamin 10.
1: Záruka kvality.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
1: lity.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in. Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in.
3: Ne.
2: Tak Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in.
3: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí pro.
2: Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in.
3: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Do za lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro
2: check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bez
3: nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Napovím.
3: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 6
3: pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
3: alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Na letišti.cz. CZ.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a s farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Franci. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Pro biot Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurt respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj. Z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotický. Vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur.

0: kultúr a chutná Tasimel probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultúr a chutná tak, jaký jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultúr a chutná tak, jak má. Objednávej nápoj. Je plný probiotických kultúr a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farma Nemcova. Je plný probiotických kultúr a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultúr a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farm objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Je boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
1: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový radio.cz. Slušný rokový stránky. www. Rokový radio.cz. Všechno, co rokový stránky. www. Rokový radio.cz. Všechno, co se www. Rokový radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Rokový radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Rokový radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Rokový radio.cz. Do rádia nevešlo, na www. Rokový radio.cz. Vešlo na www. Rokový radio.cz. www. Rokový radio.cz.

0: Čas čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný. Později odpoledne a večer bude na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky.
1: Rock Radio. Rockové víkend.

0: život. Nechceme CVčko, prostě pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat. Chceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job?
0: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Piš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká,
0: proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House
0: cat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.

0: frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s Avantéži, kde otrok a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Erik má ale i solovou dráhu. My se během dneška budeme o Erikovi samozřejmě bavit v dalších projektech či kapelách.
1: Rock Radio.

0: malý.
1: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
2: malíř,
0: topenář,
2: podlahář.
1: Ale střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
2: malíř,
0: topenář,
2: podlahář.
1: Tak kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
2: malíř,
0: topenář,
2: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno
1: nám to praví.
0: Zedník,
2: malíř,
0: topenář,
2: podlahář.
0: Ale ne, na to

Krásné ráno z Rokrádia vám přeje Rokovej víkend. Krásné ráno z Rokrádia vám přeje Adéla Šebíková. Rokovej víkend. Krásné ráno z Rokrádia vám přeje Adéla Šebíková. Krásné ráno z Rokrádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme Krásné ráno z Rokrádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. Krásné ráno z Rokrádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. Krásné ráno z Rokrádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. října 7 hodin. Vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. října 7 hodin ráno. A s vámi je Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. října 7 hodin ráno. A s vámi máme sobotu 10. října 7 hodin ráno. A svátek slavím sobotu 10. října 7 hodin ráno. A svátek slavím Marina. Kromě toho 10. října 7 hodin ráno a svátek slavím Marina. Října 7 hodin ráno a svátek slavím Marina. Kromě toho ale dneska slaví 60 hodin ráno a svátek slavím Marina. Kromě toho ale dneska slaví 60 a svátek slavím Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny a tak slavím Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny Anna. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny americký rockovej hudebník. Toho ale dneska slaví 66. narozeniny americký rockovej hudebník a slaví 66. narozeniny americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin. 6. narozeniny americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho narozeniny americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely, kterýho můžete znát jako frontman

0: počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio počasí. Rock Rádio počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní rozjezd
0: počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat. Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině území nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne

0: na popel.
1: Nemusíš chodit jen v
0: pálíme na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker.
0: Na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker.
0: Na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Jedeme dál v našem ranním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota, a to znamená, že máme dál v našem ranním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota, a to znamená, že máte ranním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota, a to znamená, že máte možnost zahlasovat do. Vy ale nezapomeňte, že je sobota, a to znamená, že máte možnost zahlasovat na. Ale nezapomeňte, že je sobota, a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19. zahlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin hlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na rokrádiu opendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na rokrádiu, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na Rockrádiu opět je na výběr ze vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na Rockrádiu opět je na výběr ze 3 desek od 19 hodin zazní. Tady na Rockrádiu opět je na výběr ze 3 hodin zazní. Tady na Rockrádiu opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct. Tady na Rockrádiu opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Manson a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2000 je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2000. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2020. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026. Úplná novinka. Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026. Úplná novinka. Zatím má čtvrtá a jeho desku z roku 2026. Úplná novinka. Zatím má 42 procku z roku 2026. Úplná novinka. Zatím má 42% 2026. Úplná novinka. Zatím má 42% společnost, úplná novinka. Zatím má 42% společníka. Zatím má 42% společně s deskou od Rolling Stones. Zatím má 42% společně s deskou od Rolling Stones. 42% společně s deskou od Rolling Stones z roku 2020%. Společně s deskou od Rolling Stones z roku 2026. Společně s deskou od Rolling Stones z roku 2026 Foreign Tongues, s deskou od Rolling Stones z roku 2026 Foreign Tongues, Rolling Stones z roku 2026 Foreign Tongues. No a poslední deska z roku 2026 Foreign Tongues. No a poslední deska z 16% 2026 Foreign Tongues. No a poslední deska z 16% je 7% Foreign Tongues. No a poslední deska z 16% je Foreign Tongues. No a poslední deska z 16% je Seven Dust 2026 s deskou One. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18 One. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje, s kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasté, ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování. Eros, ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování. Eros, 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování. Aerosmith, vohnouti, Alex ukončuje hlasování. Aerosmith, vohnouti, Ace Frehley nebo Merle hlasování. Aerosmith, vohnouti, Ace Frehley nebo Marilyn Manson, nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Další muzika, která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na lidi,
0: která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.

0: Letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den
0: vykouzlíme na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
0: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař
1: je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně. Vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte
1: je.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte je.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci.
1: Je.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Komi.
0: 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Komi.
0: Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Komín musí mít pořádnej.
0: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Na práci na letišti.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Okáže to. Komín musí mít pořádnej tah. Okáže to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní. Komín musí mít.

0: jděte!
1: Staňte je teď.
0: Tak nečekejte, jezděte!
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: A nečekejte, jezděte!
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Jezděte!
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Autosalony jděte!
1: Staňte se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký.
1: Služby se Pežuťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký.
1: Služby, na které se snadno zvyká. Víťákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký.
1: Služby, na které se snadno zvyká. Více na Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký.
1: Služby, na které se snadno zvyká. Více na Kopecký.cz.
0: Autosalony Kopecký.
1: Služby, na které se snadno zvyká. Více na Kopecký.cz.
0: Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
0: Na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
0: Snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Přestaň být jen divák.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Přestaň být jen divákem.
1: Kopecký.cz.
2: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A přestaň být jen divákem. Být jen divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se časí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají emoce. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Ty sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kouseč. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. Světa. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
3: Řekni třikrát.
2: Jiná realita CZ.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
2: Jiná realita CZ.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroj.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší, skla prostroje, skla.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší, skla prostroje, skla prostroje.
3: Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší, skla prostroje, skla prostroje, skla
3: prst skrz krk.
4: Znám lepší, skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ. Znám lepší, skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Skla prostroje, skla prostroje CZ.

0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské skloprostroje CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla pro
1: CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla pro stroje CZ.
1: Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla pro stroje CZ.
1: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla pro stroje CZ.
1: Specialista na zemědělské a stavební stroje.
0: Skla pro stroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stavební stroje.
0: Skla pro stroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Skla pro stroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Rokradio CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rokradio.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rokradio.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rokradio.
1: Pro pracovní stroje.

komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnost pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v nové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na OKP komíny pro firmy i domácnosti.

Tohle byla píseň It's Not Wild. Tohle byla píseň It's Not. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním. Píseň It's Not War, Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je End of Love. A my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota. A my

0: Seto, ten pravej tah. Na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. .seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. CZ. OK Seto, ten pravej tah. OK Seto, ten pravej tah. Pravej tah.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 307 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 478 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 479 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak. Již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak. 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.

i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz u i FM nebo na rádia.cz Rock Radio nebo na rádia.cz Rock Radio na rádia.cz Rock Radio .cz Rock Radio .cz

Vyberte si rockový album na sobotu. Vyberte si rockový album na sobotu. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na

0: hlasu záleží. Do sobotního rokového referendu. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda míří. Vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda míří další várka. Záleží. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do čela leží. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima roli One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongue. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu. Tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu. Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu. Rokový rádio CZ s deskou One. Hlasujte na našem webu. Rokový rádio CZ One. Hlasujte na našem webu. Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu. Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album.

hlasu záleží. Bendu, na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Záleží.

0: je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se.
0: Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů.
0: Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem.
0: Slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitní
0: muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen z přímek se sa. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen z přímek se stávaj zatáčet se domů nad ránem kvalitním vínem omámen z přímek se stávaj zatáčet vytoží s ránem kvalitním vínem omámen z přímek se stávaj zatáčet vytoží se s kvalitním vínem omámen z přímek se stávaj zatáčet vytoží se s věcem na sračky vínem omámen z přímek se stávaj zatáčet vytoží se s věcem na sračky vedle mě zmen z přímek se stávaj zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací, se stávaj zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací, princezna, stávaj zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací, princezna, nastaví se světcem na sračky, vedle mě zvrací, princezna, nastavím dlaň, jsem na sračky, vedle mě

Šablí z kvalitního ví, českej bohému, vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního ví, na bohému, vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního ví, na bojovat, vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního ví, na

těžkej chran lížu se, v čarajníku si skládám obrázek. Z těžkej chran lížu se, v čar si skládám obrázek. Z těžkej chran lížu se, v čaraj jsme slám obrázek. Z těžkej chran lížu se, v čaraj jsme slavy lížu se, v čaraj jsme slavili svatýho vyšu se.

0: Mexico na playlistu. Dáme si kapelu Green Day, Tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň. Dáme si kapelu Green Day, Tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster. Green Day, Tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster. Tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster. Jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster. Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a...
1: Hledáte vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze...
1: Který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká...
1: historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka...
1: Perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených
1: technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý
2: čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné
1: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování,
1: který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nadu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-polic.
2: Využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner k vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Tak co jí koupí?
1: Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Tak co jí koupíme?
1: Plus v Praze a Příbrami.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: Příbrami.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Koupíme. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak do něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčce kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte
5: jsme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
5: Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva. Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zasloužit.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo
6: dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: V supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
5: každý zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejzaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledá
6: masáž. Na Allegrii vyberete dárek opravdu.

0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
0: Firmanet. Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
0: Firmanet. Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanet. Zážitky
1: CZ.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanet. Zážitky
1: CZ.
0: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanet. Zážitky
1: CZ.
3: Jsem horsk.
1: Lepší zážitky hledejte na
2: Firmanet. Zážitky
1: CZ.
3: Jsem horská.
1: Lepší hledejte na
2: Firmanet. Zážitky
1: CZ.
3: Jsem horská gorila z Úga.
2: Firmanet. Zážitky
1: CZ.
3: Jsem horská gorila z Úga. Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: Gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorové gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
3: Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělé. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Horský goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Ale, co pak?
4: Píš www.bushman.cz.
5: Ale, co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá.
5: CZ. Ale, co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
5: Ale, co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
5: Ale, co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to
5: pak.
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Trolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Prazliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk. Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Je autoservis

bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rok-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rok-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rok. Jezděte bez poruchy. Rok Radio. Z poruchy.

tohle Bing Bing a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day, pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day, Tři sestry a jejich Mexiko, v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day, Tři sestry a jejich

0: Přemýšlíte? Přemýšlíte o nové koupelně? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete po kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafické řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu slevně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu slevní montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich. Jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni třikrát
0: s kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krč
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krč.
2: Znám lepší.
0: Siko.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krč.
2: Znám lepší.
0: Siko.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krč.
2: Znám lepší. Skla prost.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krč.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krč.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla
1: prostroje. Strč prst skrz krč.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje.
1: Prst skrz krč.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ. Skla prostroje, skla prostroje. Skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební skla, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.

0: EZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje.
0: EZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Spec skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovnické a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Uštěstroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera.
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na... Nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Tříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě ka? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunita. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napidní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš na komunikace s lidmi, tak změň.

0: rugby.cz.
1: Rugbyty jsou opět domov.
0: Více informací na rugbyty.cz.
1: Rugbyty, záruka kvality.
0: Více informací na rugbyty.cz.
1: Rugbyty, záruka kvality.
0: Informací na rugbyty.cz.
1: Rugbyty, záruka kvality.
0: Rugbyty.cz.
1: Rugbyty, záruka kvality. Záruka kvality. Kvality.
2: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechny rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do ránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: Později odpoledne zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů v polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíce metrech 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíce metrech na Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíce metrech na horách kolem 7 na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. Je ojedinělé až 18 a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. Až 18 a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. Až 18 a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. A v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo
0: na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v osm. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušte diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio, rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Pěknou Pěknou sobotu vám přeje Adele.
1: Rockovej víkend.
0: Pěknou sobotu vám přeje
1: víkend.
0: Pěknou sobotu vám přeje Adele. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte rock. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte rock radio. Dneska 10. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Máme 8. Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Máme 8 hodin Rock Radio. Dneska 10.

0: října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle dneska 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle hodince 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle hodince 1. října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle hodince první song na přání. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu jen a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň, pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi na komu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište na Messenger. Třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište na Messenger. Rokbě věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište na Messenger Rock Rádia, ale jakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište na Messenger Rock Rádia, ale ještě předtím kapelu, už teď mi napište na Messenger Rock Rádia, ale ještě předtím si dáme už teď mi napište na Messenger Rock Rádia, ale ještě předtím si dáme Metaliku, pište na Messenger Rock Rádia, ale ještě předtím si dáme Metaliku, Nothing More, Messenger Rock Rádia, ale ještě předtím si dáme Metaliku, Nothing More, Rasmus Rádia, ale ještě předtím si dáme Metaliku, Nothing More, Rasmus, anebo už teď ještě předtím si dáme Metaliku, Nothing More, Rasmus, anebo už teď Arakaini. Metaliku, Nothing More, Rasmus, anebo už teď Arakaini. Nothing More, Rasmus, anebo už teď Arakaini. Rasmus, anebo už teď Arakaini. Rokos, anebo už teď Arakaini.
1: Rock Radio.
0: Arakaini.
1: Rock Radio.

0: radiohouse.cz. Je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Oknem fouká
0: radiohouse.cz.

0: malíř,
1: topenář,
2: střecha padá, kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne,
2: tak kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale
2: nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí regbník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Stačí regbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více infobity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na

0: slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dneska...
0: Muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká...
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme...
0: Radio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně...
0: Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně... Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně... Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo... Čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo na většině počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo na... Pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občas... Společně podívat. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Máme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky.

Rádio. Rock Rádio. Rockovej. Rock Rádio. Rockovej víkend.

Nemusíš mít... Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Ku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Černé album a jako single vyšlo v roce 1992. No a Černé album a jako single vyšlo v roce 1992. No a skladba je a jako single vyšlo v roce 1992. No a skladba je postavená na extrémně single vyšlo v roce 1992. No a skladba je postavená na extrémně těžké v roce 1992. No a skladba je postavená na extrémně těžkým 1992. No a skladba je postavená na extrémně těžkým, hutným a pomalým. No a skladba je postavená na extrémně těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Skladba je postavená na extrémně těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Extrémně těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Oproti rychlým, těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Oproti rychlým, hutným a pomalým kytarovým riffu. Oproti rychlým a zběsilým pomalým kytarovým riffu oproti rychlým a zběsilým kytarovým riffu oproti rychlým a zběsilým thrash metalovým kořenům oproti rychlým a zběsilým thrash metalovým kořenům Metallica z 80 oproti rychlým a zběsilým thrash metalovým kořenům Metallica z 80 rychlým a zběsilým thrash metalovým kořenům Metallica z 80 let a zběsilým thrash metalovým kořenům Metallica z 80 let, sázelým thrash metalovým kořenům Metallica z 80. let, sází Sad But True na thrash metalovým kořenům Metallica z 80. let, sází Sad But True na drtivou sílu Metallica z 80. let, sází Sad But True na drtivou sílu a z 80. let, sází Sad But True na drtivou sílu, Sad But True na drtivou sílu a válivý rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle drtivou sílu a válivý rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí a válivý rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z... Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song Skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song Napřání, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song Napřání, napsat je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song Napřání, napších singlů. Teď už jdeme na song Napřání, napsal mi Vašek, chtěl by nechat zahrát. Teď už jdeme na song Napřání, napsal mi Vašek, chtěl by nechat zahrát. Na song Napřání, napsal mi Vašek, chtěl by nechat zahrát Manover. Napsal mi Vašek, chtěl by nechat zahrát Manover pro Pavla a jeho pomocníky do Bašek. Chtěl by nechat zahrát Manover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a píš. Chtěl by nechat zahrát Manover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan. Manover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a píše, že finušuje s novou. Pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a píše, že finušuje s novou kotelnou. A jeho pomocníky do Bukovan a píše, že finušuje s novou kotelnou. Do Bukovan a píše, že finušuje s novou kotelnou. Manover posílám a hned, že finušuje s novou kotelnou. Manover posílám a hned potom taky s novou kotelnou. Manover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew. Manover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew. Foo Fighters, Papa Roach. Manover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew. Foo Fighters, a hned potom taky třeba Ketting Crew. Foo Fighters, Papa Roach. A nebo Horký žestom taky třeba Ketting Crew. Foo Fighters, Papa Roach. A nebo třeba Ketting Crew. Foo Fighters, Papa Roach, anebo Horký žeslíže. Crew, Foo Fighters, Papa Roach, anebo Horký žeslíže. Foo Fighters, Papa Roach, anebo Horký žeslíže. Papa Roach, anebo Horký žeslíže. Oknem, anebo Horký žeslíže.
1: Oknem fouká střecha,
0: Horký žeslíže.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topenář.
0: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topenář.
0: Podlaha, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí.
0: Nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce
0: blíž,
1: topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
1: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvamov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality.
3: Ale co pak? Písk.
2: Záruka kvality.
3: Ale co pak? Píska. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá pod. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá pod. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať pak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravím. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Auto. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Zveleme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou dobou rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte ní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ahoj, jezděte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba.
3: Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkem.
3: CZ. Jezděte bez poruchy.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné.
3: Jezděte bez poruchy.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu.
3: Bez poruchy.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Dva. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme.

Píseň Sad But True od americké. Píseň Sad But True od americký thrash metalový. Píseň Sad But True od americký thrash. Píseň Sad But True od americký thrash metalový legendy metal. Píseň Sad But True od americký thrash metalový legendy Metallica je jedním Sad But True od americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z But True od americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších. Americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň legendy Metallica je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kouska je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich temnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z úspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1990. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1991. Legendárního eponymního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se občasně eponymního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album. Skupiny z roku 1991. Kterýmu se občasně říká The Black Album roku 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album 1, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album a jako single, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album a jako single vyšlo v roce říká The Black Album neboli Černé album a jako single vyšlo v roce 19 album nebo

0: vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení jak celý republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. Face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. V menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na... 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Slyšíte? Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: 25 let, tak doraš na kačinu.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: A na kačinu.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Spro tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 kmu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus, co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte. Platíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Jinak 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidám a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálně zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV. Máme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. A koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapoj, že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
2: Nemáš co na sebe?
1: Tak Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Nemáš co na sebe?
1: Právě teď na radiohouse.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra.
1: Radiohouse.cz.
2: Nemáš co na sebe?

0: Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Okrádia. Rokový rádio CZ.
1: Mám jen 10
0: e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na
0: to. Na www.rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
0: Rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne,
1: Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne,
1: Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí, vím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro.
1: Služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salon.
2: Odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si. Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si. Začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
2: Salonek. Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
2: správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci.
2: Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Te přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce.
1: Na práci na letišti.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš.
1: Letišti.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. A vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Lákáš domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superko, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak ze práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď rád. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko a pojď s námi. Láká tě kreativní a cool

vybrat nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tu. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job. CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká. O sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House. Bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Čeká právě teď na Radio House CZ. Právě teď na Radio House CZ. Rok na Radio House CZ. Rok Radio CZ.

Nechceme CVčko, prostítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš.

0: to žádný potlach, ale pořádnej tinách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej me. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český žádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušný skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se v tým Rock Rádia. Slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se. Slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Terky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapení. Slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Náposlava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních... Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu se... Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datardu se uvidíme ve sportovní hale Datard ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky ve sportovní hale Datard ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio Datard ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj,
0: jsem rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minieřáb
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minieřáb Zlín. Ahoj, jsem Minieřáb Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minieřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Minieřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník IN. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a věd rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Vat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minieřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minieřáb Zlín CZ. Elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minieřáb Zlín CZ.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A dej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz.

Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dej... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme.

0: je jedním z největších a od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. Rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň Vision Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1980 a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1980 a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba Skopje. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba Skopje. Vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba Skopje. 1986 jako hlavní single z debutového alba Skopje Broad Roast. Kdybyste se ptali, čest jako hlavní single z debutového alba Skopje Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak smí single z debutového alba Skopje Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak smějou, tak dnes debutového alba Skopje Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak smějou, tak Skopje Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak smějou, tak dneska ve studiu nejsem sama. Kdybyste se ptali, proč se tak smějou, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto. Kdybyste se ptali, proč se tak smějou, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto. Proč se tak smějou, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto. Celosvětově, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto. Celosvětově vystřelila ve studiu nejsem sama. Takže proto. Celosvětově vystřelila napříč sama. Takže proto. Celosvětově vystřelila na přední příčky. Takže proto. Celosvětově vystřelila na přední příčky hitparád a vystřelila na přední příčky hitparád a v roce 1908 na přední příčky hitparád a v roce 1987 dokonce na přední příčky hitparád a v roce 1987 dokonce do příčky hitparád a v roce 1987 dokonce dobyla prestižní první a v roce 1987 dokonce dobyla prestižní první místo v Americe dokonce dobyla prestižní první místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Prestižní první místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. První místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvíli Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio. Komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio.
1: Drbis o
0: AC už za chvilku na Rock Radio.
1: Drbis ohrad a výběhu
0: zooparku na Rock Radio.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno
1: parku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer.
1: Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer.
1: Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou.
1: Slepičí party.
2: Ve dne plno lidí

0: Mim to ráno od kdy. Mím to ráno od kdy dákáme. Kemp v zooparku vás. Mím to ráno od kdy dákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo ráno od kdy dákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a káme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a me. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho. V zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark
0: má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark zel.
0: Kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark zelčí. Kousek. Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná.
1: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná.
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodej
1: u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vín a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pěr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním zví. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavi italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin?
2: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno?
2: www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám
2: www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde?
2: www.lavite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře
3: všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Ale
4: tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
4: Dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu.
3: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Zkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z
4: naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
4: Unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset stoj.

0: zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pá. Z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Čích budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to
0: pěkně. Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně.
0: 100 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
0: Zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Prostě
1: pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Prostě pořádnej
2: adrenalin.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete.
0: Žádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
0: CZ.
1: Najdete pouze na
3: Firma na zážitky
0: CZ.
1: Zena.
3: Firma na zážitky
0: CZ.
3: Firma na zážitky
0: CZ. Sakra.
3: Zážitky
0: CZ. Sakra.
4: Moje záda.
0: CZ. Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlý lid.
0: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlý lid.
0: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlý lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
0: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
0: Kra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firmy. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyziofirem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Na vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. Měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. V hrdiny deadlineu.
6: Když vyrábíte z vlastní

vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němců. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivýho mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurt, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurt. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farm přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František. Rok. Rádio.

Píseň I Just Died in Your Arms od Píseň I Just Died in Your Arms od britský rockový skupiny Píseň I Just Died in Your Arms od britský rock Píseň I Just Died in Your Arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním Just Died in Your Arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších In Your Arms od britský rockový skupiny Cutting Crew

karavany ticho v kempu. Ráno se dostanou spát. Štany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí aby spát. Štany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí aby jsme první, kdo se probudí aby jsme první, kdo je pozdraví.

aussi. Nemusíš být poker. Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Disku pro vás máme. Disku pro vás máme extra slevu 10%. Disku pro vás máme extra slevu 10% na vše. Disku pro vás máme extra slevu 10% na vše. Disku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již Disku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11. Je již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. A to nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. A to na prodejnách pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. A to na prodejnách i online. Je 7.10. do neděle 11.10. A to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleep 11.10. A to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. A to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. I online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví
0: online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví.
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na pro...
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodej...
0: Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetří...
0: Living.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Tříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň si volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svindy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi. Práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě se s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom tak

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: CZ.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300. Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte z... kdyby příště byla o vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte z... vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Tem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každá nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte z těch podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB Visma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banner měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na region i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcíchního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertní banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt je na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojtech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechno nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radiohouse 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radiohouse 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Programu Radiohouse 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Jediný
1: plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Jediný slušný rádio.
1: Teď na radiohouse.cz.
2: Jediný slušný rádio.
1: CZ.
2: Jediný slušný rádio.
3: Rock rádio.
1: Z.
2: Jediný slušný rádio.
3: Rock rádio.

slušný rádio. Rock rádio. Jediný slušný rádio. Rock rádio. Nejvyšší rádio. Rock rádio. Nejvyšší čas navštívit Rock rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný Rock rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rád. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio.cz. Slušný rokový stránky www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rokový stránky www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nánky www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz.

0: teploty 11 a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech nahoře Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už
0: stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší
0: metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce
0: kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Jeho počasí.

kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář, a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantko frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2000 a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2000 kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 spolupratr Big, ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 spolupratr mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Eric má 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Eric má ale i solovou dráhu, spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Eric má ale i solovou dráhu, kde vydal celou řadu jako hostující zpěvák. No a Eric má ale i solovou dráhu, kde vydal celou řadu solových zpěvák. No a Eric má ale i solovou dráhu, kde vydal celou řadu solových alb. No a Eric má ale i solovou dráhu, kde vydal celou řadu solových alb. A hudebně se Ang má ale i solovou dráhu, kde vydal celou řadu solových alb. A hudebně se angažoval solovou dráhu, kde vydal celou řadu solových alb. A hudebně se angažoval, kde vydal celou řadu solových alb. A hudebně se angažoval v různých dalších celou řadu solových alb. A hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. No a o něm se v té se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme angažoval v různých dalších projektech či kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit v těch dalších projektech či kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit těch či kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit, povíme se v kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit, povíme se taky o 18. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit, povíme se taky o 18. narozeninách. Téhle hodince budeme samozřejmě bavit, povíme se taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už samozřejmě bavit, povíme se taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice bavit, povíme se taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice víme se taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big 18. narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big Panoptiko narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big Panoptiko Edguy a Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big Panoptiko Edguy a nebo Bra, ale už k muzice dáme si Mr. Big Panoptiko Edguy a nebo Brian Adams. Mr. Big, Panoptiko Edguy a nebo Brian Adams. Panoptiko Edguy a nebo Brian Adams. Panoptiko Edguy a nebo Brian Adams. A nebo Brian Adams.

Rádio. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio.

0: počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se
0: slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat.
0: Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během
0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženou. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženou. Podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženou na většině území s během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženou na většině území se vyskytne čeká počasí. Očekáváme převážně zataženou na většině území se vyskytne Očekáváme převážně zataženou na většině území se vyskytne občasný déšť. Máme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Pozaženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. Budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní západu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní

0: Rádio, rokové víkend. Rock Rádio, rokové víkend.
1: Pohodový víkend vám z
0: rokové víkend.
1: Pohodový víkend vám z Rock Rádia. Pohodový víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše. Pohodový víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Pohodový víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátková moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek slaví. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek slaví Marina. Sobotu 10. října 9 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho 10. října 9 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dnes na 9 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 60. a svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66. slaví Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký rok. Ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký rokový. Svoje 66. narozeniny slaví americký rokový hudebník a 66. narozeniny slaví americký rokový hudebník a zpěvák Eric Martin. Narozeniny slaví americký rokový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete slaví americký rokový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontický rokový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako hudebník a zpěvák Eric Martin,

Rock Radio. Rockovej Rock Radio. Rockovej Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta než rádio. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Cesta než cíl. Erik Martin. Než cíl. Erik Martin. Erik Martin. Guess what, baby? Tim. Guess what, baby?

narozeniny. Erik se narodil do Tinovy, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že hrával na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a na zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia. Tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia. Přímo obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia. Přímo do publika. Energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia. Přímo do koncertech s oblibou slézá z pódia. Přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Oblibou slézá z pódia. Přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Jen se slézá z pódia. Přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Jen z pódia. Přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Jen s akustickou kytarou a nechává do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky. Často zpívá bez mikrofonu. Jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat. Bez mikrofonu. Jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Mikrofonu. Jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatím s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se mistr nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsal zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jeď zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku byli se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku byli zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou jedním obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí, včetně slavných japonských popových písní. Předělený do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů, zvidohrami a anime, což je například pro Sandreky herní série Mega Man. Toť k Erikovi a my jedeme dál v naší rokovní série Mega Man.

0: dál v naší rockový muzice. Dáme si Men. Toť k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Dáme si Red. Toť k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Dáme si Red Hot. K Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. A my jedeme dál v naší rockový muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. Rybičky, jdeme dál v naší rockový muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. Rybičky, 40 rockový muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. Rybičky 48, Queeny, anebo dáme si Red Hot Chili Peppers, Rybičky 48, Queeny, anebo Scorpions, Red Hot Chili Peppers, Rybičky 48, Queeny, anebo Scorpiony. Chili Peppers, Rybičky 48, Queeny, anebo Scorpiony. Rybičky 48, Queeny, anebo Scorpiony. 48, Queeny, anebo Scorpiony. Queeny anebo Scorpiony.
1: Chceme ho postavit vlastní
0: anebo Scorpiony.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
0: anebo Scorpiony.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat do bony.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Kama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte
2: materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem,
2: budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Proč se...
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Proč se culíš?
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
1: S rozumem, budujte srdcem.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
1: Budujte srdcem.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
1: Chcem.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zlič.
3: Už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zlič.
2: Jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling.
3: Jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava matcha čaje.
3: Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje
2: nebo kavárna zdačín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty workshopy,
3: příprava matcha čaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty styling,
2: beauty workshopy,
3: příprava matcha čaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli.
2: Beauty workshopy,
3: příprava matcha čaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zličín.
2: Příprava matcha čaje
3: nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty days v Metropoli Zličín. 15. až od
3: matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty days v Metropoli Zličín. 15.
3: a nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty days v Metropoli Zličín, 15. až 18.
3: dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října.
3: K tomu pohodu.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října.
3: K tomu
2: v Metropoli Zličín, 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy Zličín,
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až
2: 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky týdenní slevě.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky týdenní slevové
3: knihové nákupy se slevami až 30%
2: díky týdenní slevové knihové
3: slevami až 30%
2: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitán
2: 30%
3: díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitán
3: na
2: díky týdenní slevové.

0: Slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové denní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zlič, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout
0: značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.
0: Webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v...
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
1: Dík. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přes.
1: Na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolá v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova. Letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova. Elektrika.
2: Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova.
2: Elektrikář. Jo. Jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova.
2: Elektrikář. Jo. Přesně tak. Čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova.
2: Elektrikář. Jo. Přesně tak.
1: Ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Doslova.
2: Elektrikář. Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 6.
2: Občas je v tom napětí.
1: Doslova.
2: Elektrikář. Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
2: pozic. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Elektrikář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Na letišti tečka.cz.
3: Xandria Symphonic
1: CZ.
3: Xandria Symphonic Metalová. Xandria Symphonic Metalová krása míří. Xandria Symphonic Metalová krása míří s novou deskou. Xandria Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberou. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria samou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třípůvab Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři epické kapely. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden Spires a Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři epické kapely, jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, pražské ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, pražský distrikt, kapely, jeden večer. 15. říjen, pražský distrikt, jeden večer. 15. říjen, pražský distrikt.

0: 15. říjen, Pražský distrikt.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Swoonový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. 7 dní Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Tak nečekejte.
2: Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
3: Jezděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které...
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
3: Služby. Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Rock Radio.
2: Snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Rock Radio.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Rock Radio.
3: Kopecký.cz.

Všechno nejlepší přejeme. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny.

radia.cz, Rbu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. Ve 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle údajně spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý událost nemůžeme nechat ujít. Chceme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast dát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast deska měsíce tradiční podcast deska měsíce kde z Brusu novej kousek škvorů roze deska měsíce Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petře? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem? Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a nový kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a nový rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek patnačkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října s Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý denem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. Skupu pustíme celou.

0: Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní ode.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní ode. Víkend. Co já tu budu dělat sám? Víkend. Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psím dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem.

až vyhodím free video se podívám, až video se podívám, až vyhodím kapesníky dívám, až vyhodím kapesníky promáčený mám, až vyhodím kapesníky promáčený, až vyhodím kapesníky promáčený, slib manželce, že budu.

0: Je to až neuvěřitelný. Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny. Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny. 17. narozeniny a musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo a musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně. Letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletost, a to 18 let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostor. 18 let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, slušný rockerky křest kalendářů.
1: A hlavně na tři tváře Rock Rádia, slušný rockerky křest kalendářů. A hlavně na tři skvělý český kapely. Lístky seženete na rockovýradio.cz.
2: Padají vám vlasy, vraťte úder. Alpe.

0: Alpecin kofeinový šampon Bon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
1: Ale, co pak?
0: Pro vaše vlasy.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. I kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruch, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Zdravíčko, sousede.
1: Poruchy.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte
2: měnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději
2: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. Raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz.
4: Uvažuje.
3: Komerční banka. Více na KBC.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle?
3: Komerční banka. Více na KBC.cz.
4: Uvažujete o tepelném?
3: Více na KBC.cz.
4: Uvažujete o tepelném?
3: Více na KBC.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. O tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup.

0: Zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Majitem.
0: Proterm.cz.
1: Majitem. Majitem. Pěkné T-shirt.每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky, ani levný. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Já se. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský stroje. Jas, nekupujte drahé značky, ani levný čínský stroje. Já se oblíkám drahé značky, ani levný čínský stroje. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, ani levný čínský stroje. Já se oblíkám bez potisku. Bený čínský stroje. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo...
2: Bez potisku CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamysl...
2: CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamysl... do... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyň na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: kuchyní a také Podlah. Syko.cz a také Podlah. Syko.cz.
1: Jsem horská gorila.
0: Podlah. Syko.cz.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Syko.cz.
1: Jsem horská gorila z Ugandy. Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
1: Horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
1: gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská
2: obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
2: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: I horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka Outdoorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního
1: produktu.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme do projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomoc gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. I na www.bushman.cz.

Distrofestu zahraje v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posil. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada. Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. Tu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip, tak VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října, autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Dy. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphony. Tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Shard. Spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Shard. V Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Prorok Radio Šárka Holubcová. Holubcová.

0: FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
0: A co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A žej. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A žej. Definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A žej. Spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit sami, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádní. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál. V Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k pak? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k pak? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v Týna, nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. V pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude ta kafé. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Opici v sobotu 10. Punkový to bude taky v modrý Opici v sobotu 10. Na druhým punk.

0: pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž tu, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když jdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni tři.
0: Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát.
0: A užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst.
0: Plno, když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst, skrz, skrz.
2: Znám lepší.
0: Skl. Něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst, skrz, skrz.
2: Znám lepší.
0: Skl. Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst, skrz, skrz.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla.
1: Řekni třikrát, strč prst, skrz, skrz.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro.
1: Strč prst, skrz, skrz.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské prostroje, skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje, prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje,
1: skla pro
2: CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje,
1: skla pro
2: CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje,
1: skla pro stroje CZ.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje,
1: skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje,
1: skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní zemědělské a stavební stroje,
1: skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje,
1: stroje, skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje,
1: pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Oslavte 30.
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Oslavte 30. výročí legendy.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Oslavte 30. výročí legendy.
2: Na skla pro pracovní stroje.
0: Oslavte 30. výročí legendy.
2: Škoda Octavia stroje.
0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Té výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Prémiovým lakem. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Prémiovým lakováním. A Colia v akční edici 30 let vyniká svým designem. Prémiovým lakováním. A Koli z lehké slitiny. Edici 30 let vyniká svým designem. Prémiovým lakováním. A Koli z lehké slitiny. Vyniká svým designem. Prémiovým lakováním. A Koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem, prémiovým lakováním a Koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem, novým lakováním a Koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální za 1 korunu. Škoda Octavia. Již

0: 30 let vaší ideální volbou. Uno. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu.
0: Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto.
0: 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka.
0: Ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Na návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vaší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.ka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka, autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz, prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz, v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz, www.autobranka.cz, www.autobranka.cz.
2: Už nemusí.
1: Autobranka.cz.
3: Skonto nabité.
1: Už Branka.cz.
3: Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat.
3: Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový náby.
3: Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový náby. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednou. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Šetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů. E-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Nejvyšší.
2: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Nejvyšší čas.
2: Slevy u obchodníka.
4: Nejvyšší čas navštívit
2: obchodníka.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádioce. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádioce.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádioce.cz. Všechno rokový stránky. www. Rokový rádioce.cz. Všechno, co se www. Rokový rádioce.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

a nevešlo na www.rokoviradio.cz. Na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: Prší nebo paří slunce?
1: 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Pat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Rock časí.

0: Soundtrackům začínáme Linkinama System of a Down, Offspringama a už teď Western Boogie má. System of a Down, Offspringama a už teď Western Boogie a Kabáti. System of a Down, Offspringama a už teď Western Boogie a Kabáti. Offspringama a už teď Western Boogie a Kabáti. Offspringama a už teď Western Boogie a Kabáti. Už teď Western Boogie a Kabáti. Western Boogie a Kabáti. Kabáti.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: rádio. Počasí je slušná muzika. Rock rádio. Počasí. Slušná muzika. Rock rádio. Počasí.
1: Pojďme se spolu.
0: Rock rádio. Počasí.
1: Pojďme se společně.
0: Rock rádio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás běh.
0: Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zatáhnout, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost poledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat no a do západu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat no a nejvyšší denní teploty 11 a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat no a nejvyšší denní teploty 11 až 6 v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až osloty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 a v tisíci až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 a v tisíci 15 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 a v tisíci Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 na jižní Moravě ojediněle až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů ojediněle až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů. A v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší
1: na horách kolem 7 stupňů.

episode. Soudní dobré. Soudní dobré, lepší. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Alex. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Alex.

0: Rádio Rokové víkend.
1: Sobota 10.
0: Rokové víkend.
1: Sobota 10. října.
0: Víkend.
1: Sobota 10. října. Sobota 10. října 10 hodin. Sobota 10. října 10 hodin a Sobota 10. října 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví. Sobota 10. října 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. 10. října 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. Já doufám, že se máte 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře vás na Rock Rádiu zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese, ale že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším, že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším slušnou rokovou počasí nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším slušnou rokovou nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou žádný deprese, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dám, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na přání. Těším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další song rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na přání. Takže už si rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na přání. Takže už si můžete, ale taky si dáme další song na přání. Takže už si můžete psát o svoje tužby. Ale taky si dáme další song na přání. Takže už si můžete psát o svoje tužby. No a další song na přání. Takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. Takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku. Takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme. Můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme linkinama. Svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme linkinama. No a my 10. hodinku začínáme linkinama. System of Down. 10. hodinku začínáme linkinama. System of Down. Offspringinku začínáme linkinama. System of Down. Offspringama.

Nemusíš být rebel. Nemusíš být rebelka, abys byla Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Flashing your favorite point of view. A muzika pro všechny. Flashing your favorite point of view. Pro všechny.

0: na scénu po více než 7 letech. Pro nás, fanoušky teda, velký návrat na scénu po více než 7 teda. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera. Na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017. Více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017 a zároveň štech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017 a zároveň šlo o tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017 a zároveň šlo o první představení zpěváka Chestera v roce 2017 a zároveň šlo o první představení nový sestavy v roce 2017 a zároveň šlo o první představení nový sestavy na 2017 a zároveň šlo o první představení nový sestavy na postu a zároveň šlo o první představení nový sestavy na postu hlavní zpěvačky se o první představení nový sestavy na postu hlavní zpěvačky se představila představení nový sestavy na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Se představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Tahle byla Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Tahle píseň dokonale za bicími nově usedl Colin Britain.
1: který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti prázdnoty a falešného bezpečí,

0: který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A falešného bezpečí, který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A refrenu, který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A refrenem mluví o tom, který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A refrenem mluví o tom, jak snadný nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A refrenem mluví o tom, jak snadný je stát se, co ho ve skutečnosti ničí. A refrenem mluví o tom, jak snadný je stát se součástí ničí. A refrenem mluví o tom, jak snadný je stát se součástí nefunkčního stroje. A refrenem mluví o tom, jak snadný je stát se součástí nefunkčního stroje, který ti o tom, jak snadný je stát se součástí nefunkčního stroje, který člověk snadný je stát se součástí nefunkčního stroje, který člověk vysává. Je stát se součástí nefunkčního stroje, který člověk vysává. Součástí nefunkčního stroje, který člověk vysává. My se přesouváme na součástí nefunkčního stroje, který člověk vysává. My se přesouváme na sního stroje, který člověk vysává. My se přesouváme na song na přání, tento, který člověk vysává. My se přesouváme na song na přání, tentokrát posílám vysává. My se přesouváme na song na přání, tentokrát posílám kapelu. My se přesouváme na song na přání, tentokrát posílám kapelu Cranberries do Jičína. My se přesouváme na song na přání, tentokrát posílám kapelu Cranberries do Jičína. Nastříme na song na přání, tentokrát posílám kapelu Cranberries do Jičína na střední přání, tentokrát posílám kapelu Cranberries do Jičína na střední průmyslovou školu, kde tentokrát posílám kapelu Cranberries do Jičína na střední průmyslovou školu, kde kapelu Cranberries do Jičína na střední průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří. Cranberries do Jičína na střední průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří. Na střední průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří. Takže pokud máte po boku průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří. Takže pokud máte po boku školu, kde je dneska den otevřených dveří. Takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kde je dneska den otevřených dveří. Takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po základce otevřených dveří. Takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydat. Takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná průmka v Jičíně bude deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná průmka v Jičíně ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná průmka v Jičíně bude tou správnou volbou. Dnes se po základce vydat, tak možná průmka v Jičíně bude tou správnou volbou. Vydat, tak možná průmka v Jičíně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě, tak možná průmka v Jičíně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 průmka v Jičíně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne volbou? Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další. Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu 20. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Stihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Bo otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy bude v sobotu 28. listopadu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy Osbourne 28. listopadu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli listopadu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu. Bon Jovi Hellstorm Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale
0: Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale co po
0: Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale co
0: Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale co pak?
0: Chvíli na Rock

0: rádiu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolní. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rytí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvelme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvelme krát. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvelme. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvelme krátkou dobou opravy. Transparent poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. S velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny, to je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka a bleskové termíny, to je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy termíny, to je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš?
1: Jezděte na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš?
1: Protože poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece
1: jsme bez poruchy.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jinej level.
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jinej level.
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jinej level.
2: Beauty krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jinej level.
3: Beauty days v
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jinej level.
2: Beauty days v Metropolis.
3: Tohle bude ale jinej level.
2: Beauty days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling
2: bude ale jinej level.
3: Beauty days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling
3: beauty work jinej level.
2: Beauty days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling
2: beauty workshopy
3: příprav.
2: Beauty days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling
2: beauty workshopy
3: příprava.
2: Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling
2: beauty workshopy
3: příprava matcha chai
2: poli Zličín.
3: Vlasový styling
2: beauty workshopy
3: příprava matcha chai
2: nebo kavárna zdárečky.
3: Vlasový styling
2: beauty workshopy
3: příprava matcha chaje
2: nebo kavárna zdárečky.
3: Beauty day link
2: beauty workshopy
3: příprava matcha chaje
2: nebo kavárna zdárečky.
3: Beauty days v Metropolis
2: shopy
3: příprava matcha chaje
2: nebo kavárna zdárečky.
3: Beauty days v Metropolis Zličín
2: patna matcha chaje
3: nebo kavárna zdárečky.
2: Beauty days v Metropolis Zličín
3: 15. až 18.
2: kavárna zdárečky.
3: Beauty days v Metropolis Zličín
2: 15. až 18. října
3: kavárna zdárečky.
2: Beauty days v Metropolis Zličín
3: 15. až 18.
2: Beauty days v Metropolis Zličín
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohody
3: v Metropolis Zličín
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy
2: z Zličín
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy
3: se slevami až 30%
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy
2: se slevami až 30%
3: díky
2: až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy
2: se slevami až 30%
3: díky týdenní
2: slevina.
3: K tomu pohodové nákupy
2: se slevami až 30%
3: díky týdenní
2: slevové knížce.
3: K tomu pohodové nákupy
2: se slevami až 30%
3: díky týdenní
2: slevové knížce.
3: Navštiv
2: kupy se slevami až 30%
3: díky týdenní
2: slevové knížce.
3: Navštiv
2: 30%
3: díky týdenní
2: slevové knížce.

Velký návrat na scénu, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Velký návrat

0: knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, procent díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet i týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značky slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Když
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Když uvidíte Albert ne...
0: obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné...
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější...
0: Pole Zličín.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A ve 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. Pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 29,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. 30.9.
2: Hledáte spolehlivý
1: 9.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasno. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli
2: vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami
2: má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká širokou
2: historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká širokou
2: perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro
2: technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. V Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má
3: na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ.
3: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
3: z prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
3: vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít
2: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení.
3: A můžete využít i výhodu
2: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování,
2: který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.

0: Nabídka vozu na auto pomlčka.
1: Chcete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka
1: police. I výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz.
1: Autocování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Poli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Zatímco Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Zatímco všichni ještě
0: v Praze a Příbrami.
2: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty mi.
2: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě.
2: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě.
2: Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě makáš.
2: V Hilti. Zatímco všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě makáš.
2: V Hilti víme, že bez tebe všichni ještě spí.
0: Ty už tvrdě makáš.
2: V Hilti víme, že bez tebe se pro.
0: Ty už tvrdě makáš.
2: V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví.
0: Ty už tvrdě makáš.
2: V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví.
0: Makáš.
2: V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví.
0: Jedeš na.
2: V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví.
0: Jedeš na max a tvoje stroje musí taky staví.
2: Odstřihni se.
0: Jedeš na max a tvoje stroje musí taky.
2: Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna.
0: A tvoje stroje musí taky.
2: Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti.
0: Stroje musí taky.
2: Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti.
0: Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akuna zadí Hilti.
2: Protože profíci.
0: Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti.
2: Protože profíci vědí.
0: A vyzkoušej aku nářadí Hilti.
2: Protože profíci vědí.
0: Vyzkoušej aku nářadí Hilti.
2: Protože profíci vědí.
0: Aku nářadí Hilti.
2: Protože profíci vědí.
0: Hilti.
2: Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.
3: Rock Radio. Slušná muzika.

Nemusíš být máni. Nemusíš být mánička, abys byl rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny.

do třetice tu máme Seven Dust s deskou a do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyber. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer Radio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na

si rokový... Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na

hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Vašem hlasu záleží. Záleží.

hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendu. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendu. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další všem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Zde referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A Doce Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dusts.

0: Dneska Alex ukončuje hlasování a od úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování a od 19. hodin 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování a od 19. hodin vám dneska Alex ukončuje hlasování a od 19. hodin vám ukončuje hlasování a od 19. hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazvončuje hlasování a od 19. hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu a od 19 hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to 20 hodin, vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžka na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o desku. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42 můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42% rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42% o desku, jaká to bude, protože 42% zkuste zahlasovat. 42% zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude rolling. Zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude rolling. Zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám. Zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál, dáme si Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál, dáme si něco z Česka. Trabant Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál, dáme si něco z Česka. Trabant Tongues. Teď pojďme dál, dáme si něco z Česka. Trabant a černý pasažér. Teď pojďme dál, dáme si něco z Česka. Trabant a černý pasažér. A ze zahraniční dál, dáme si něco z Česka. Trabant a černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden. Něco z Česka. Trabant a černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden. Olska. Trabant a černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden. All that remains. A černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden. All that remains. Máme Iron Maiden. All that remains. A nebo kapela U2. All that remains. A nebo kapela U2.
1: Tak děti, zítra je taky
0: Remains, anebo kapela U2.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: A nebo kapela U2.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku
0: U2.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat. Kempovat.

Tohle byl Bon Jovi. Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout. Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout dny. Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout dnešní rokový. Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Opět je na výběr ze a my si pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Opět je na výběr ze 3 desek. Pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme dnešní rokový referendum. Opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká rokový referendum. Opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká referendum. Opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady, my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2020. Dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2000. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026. Čteme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026. Čtyři Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026. 42% a jeho desku z roku 2026. 42%, což je 100 desku z roku 2026. 42%, což je stejně jako 2026. 42%, což je stejně jako rok 2026. 42%, což je stejně jako Rolling Stones. 42%, což je stejně jako Rolling Stones z roku 2020. 42%, což je stejně jako Rolling Stones z roku 2020, což je stejně jako Rolling Stones z roku 2026 a deska Foreign, stejně jako Rolling Stones z roku 2026 a deska Foreign Tongues, jako Rolling Stones z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Stones z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2026 a Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2026 z roku 1. 16%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Alex, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasku vyberete, ale úderem 18. hodiny

0: můžeš i jinak. Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Bezkempu.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor, už toho. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď
1: vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, dětka.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Mám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají fe. Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch. Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom. Kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladet? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? E-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a dem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
1: Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
1: To přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
1: Firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
1: Minut a online.
3: No, to by šlo.
1: kompresoryvzduchotechnik.
3: No, to by šlo.
1: kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: To by šlo.
1: kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Uvažujete o tepelném
1: kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaď
1: vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na
1: CZ. To je fičák.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční.
1: To je fičák.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich

umístění. Čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i bilitou v jejich umístění. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníku. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a

0: právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Když pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Radiohouse.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.

Rock.radia.cz. Rock.radia.cz. Rock.radio.cz.

život. Nechceme CVčko, prosím razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový. Chceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový. Prostě o sobě napiš pár vět, proč

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Jo. Rock Radio.

Nemusíš být poker. Nemusíš být pokérovaný, abys... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rock. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všech. Pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Je pro všechny.

50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voda. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voda. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voda. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voda, s tou se nemusí u obchodníka.

0: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, bohemčkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová stok, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 8 celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Flora, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt a šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet z 50. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém. Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 3. káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října kilo za 299,90. Až do 13. října Kaufland 299,90. Až do 13. října Kaufland 90. Až do 13. října Kaufland. Skonto nabité. Až do 13. října Kaufland. Skonto nabité. 13. října Kaufland. Skonto nabité.
1: Už nemá
0: Kaufland.
1: Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetří.
2: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat.
2: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pondělí získá. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pondělí získáte v prodejnách. A na ešte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých desátek v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevu

Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všech slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všech rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo, www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Šlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: kvalitní vrt...
1: Nemusíte bát, jak směla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny...
1: Nemusíte bát, jak směla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda... Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: 18, ty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů. Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů. A v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už
0: prší. Metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Tu je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio, rokovo počasí.

0: počasí je slušná muzika. Rock Radio počasí.
1: Jaký počasí?
0: Slušná muzika. Rock Radio počasí.
1: Jaký počasí nás
0: Rock Radio počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká?
0: Radio počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně
0: počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Na většině území. Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vysí nás dneska ještě čeká. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť. Dneska ještě čeká. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později od území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty západu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, neoblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé.

0: Pohodovou sobotu vám z...
1: Jo, rockovej víkend.
0: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia.
1: Rockovej víkend.
0: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje
1: Adéla.
0: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková. Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října. Sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října. Rock Rádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října. 11. Adéla Šebíková. Máme 10. října. 11 hodin a svátek slaví Marina. Máme 10. října. 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho 10. října 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho října 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 60 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 66 a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 66. narozeniny Marina. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martina. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martin, o kterém kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme praví 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice na začátek týhle, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice na začátek téhle hodinky. V téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice na začátek téhle hodinky se budeme povídat, ale teď už k muzice na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, ale teď už k muzice na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, tři sestry. Muzice na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, tři sestry. Incubus, Anice, na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, tři sestry. Incubus, anebo už teď téhle hodinky posíláme Mr. Big, tři sestry. Incubus, anebo už posíláme Mr. Big, tři sestry. Incubus, anebo už teď AC/DC. Big, tři sestry. Incubus, anebo už teď AC/DC. Tři sestry. Incubus, anebo už teď AC/DC. Sestry. Incubus, anebo už teď AC/DC. Anebo už teď AC/DC.

DABu i FM nebo Rock Radio. V DABu i FM nebo na rádio. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. FM nebo na rádia.cz. Nejvyšší čas nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový CZ. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Život i Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Je víc cesta než cíl. Erik Martin. Cesta než cíl. Erik Martin. Erik Martin.

0: všechno nejlepší. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička.
1: V Japonsku byly a dodnes jsou obrovským hitem.

0: japonskou modlou jedním obřím hitem. V Japonsku byly a dodnes jsou obrovskou modlou tím hitem. V Japonsku byly a dodnes jsou obrovskou modlou, protože Erik tam v Japonsku byly a dodnes jsou obrovskou modlou, protože Erik tam naspíval i byly a dodnes jsou obrovskou modlou, protože Erik tam dodnes jsou obrovskou modlou, protože Erik tam naspíval i několik úspěšných solových albskou modlou, protože Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb, protože Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Protože Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Včetně naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Včetně slavných japonských několik úspěšných solových alb a cover verzí. Včetně slavných japonských popových písní solových alb a cover verzí. Včetně slavných japonských popových písní předělaných do alb a cover verzí. Včetně slavných japonských popových písní předělaných do rockových verzí. Včetně slavných japonských popových písní předělaných do rockového stylu. Včetně slavných japonských popových písní předělaných do rockového stylu v sérii Mr. Slavných japonských popových písní předělaných do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Popových písní předělaných do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj písní předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudeb. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime, například nejich hudebních projektů spojených s videohrami a anime, například projektů spojených s videohrami a anime, například pro soundtracky herní série mech s videohrami a anime, například pro soundtracky herní série Mega a anime, například pro soundtracky herní série Mega Men, například pro soundtracky herní série Mega Men. Točk Erikov, příklad pro soundtracky herní série Mega Men. Točk Erikovi, soundtracky herní série Mega Men. Točk Erikovi a my jedeme dál v naší série Mega Men. Točk Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice Mega Men. Točk Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice Men. Točk Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady Točk Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Eros. My jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Eros. Dál v naší rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith nebo Disturbed. Už za chvíli rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith nebo Disturbed. Už za chvíli na rock. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith nebo Disturbed. Už za chvíli na rock rádiu. Oasis, Harley, Aerosmith nebo Disturbed. Už za chvíli na rock rádiu. Aerosmith nebo Disturbed už za chvíli na rock rádiu.
1: Itálie
0: nebo Disturbed už za chvíli na rock rádiu.
1: Itálie, která chutná.
0: Už za chvíli na rock rádiu.
1: Itálie, která chutná. Objevte
0: rádiu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraníte ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka.

0: Osobně vybraných přímo z Italsky, největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské mě vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sví. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Jste připraveni obklopit nad Itálii?
0: www.lavite.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimní?
0: www.lavite.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge?
0: www.lavite.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment.

0: děláš? Jdeme na to?
1: Tak jo.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý
0: den na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check. Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál.
0: Děláš? Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: To?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovíme.
0: Check-in?
1: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola. Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti.
1: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně. Pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete
1: přes alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Tak co jí koupíme?
0: Na práci na letišti.cz.
2: Tak co jí koupíme?
0: Letišti.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: CZ.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká píme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky
3: něco? No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj, nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj,
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
2: Pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
2: Svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Tváří se kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už
3: neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
3: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
3: vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Te co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adren. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek. Pou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zas
2: pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. Running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu
3: nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každé
3: nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitek zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledej masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte.
2: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky

0: opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
0: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Ky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Firmanazážitky.cz.
2: Zážitky.cz.
3: Přestaň být jen divákem.
1: CZ.
3: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde jsi příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vyber, se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe bereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Jiná tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Rock Radio. Jiná realita CZ. Rock Radio. Yeah, yeah, yeah.

0: se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru stylu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru bytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping and Living. JISK Scandinavian Sleeping and Living. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: Sleeping and Living.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. Sribičkama na podzim vyrážíme na turné do... Ahoj, tady Kuba Rybář. Sribičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultura... Ahoj, tady Kuba Rybář. Sribičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 20. Ahoj, tady Kuba Rybář. Sribičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Sribičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face? Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v bench do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, a 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakýmsi republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakým jsme hráli za mladá, tak dodaš. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakým jsme hráli za mladá, tak dodaš. Face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakým jsme hráli za mladá, tak dodaš. A že nehrajeme nikde poblíž, jsme začínali, v oblečení v jakým jsme hráli za mladá, tak dodaš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. hráli za mladá, tak dodaš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. dodaš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak dodaš na kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak dodaš na kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak dodaš na kačinu. Slav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak dodaš na kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak dodaš na kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
1: 25 let, tak dodaš na kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Na kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.

DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Darkness, my old friend. Darkness, my

Narrow streets of cobblestone.

Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Poker a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nedělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, má ano, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to dovedeme.

0: Toho byl Harley a píseň... Toho byl Harley a píseň Proč... Toho byl Harley a píseň Proč... Toho byl Harley a píseň Proč pocit mám a kapela... Toho byl Harley a píseň Proč pocit mám a kapela Harley... Toho byl Harley a píseň Proč pocit mám a kapela Harley je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je svým podzimním turné s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout, tak s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října do Plzně. Anebo 31. října do Pěnčína v Jindřichově Hradce. Teď už k muzice dáme si jak českou, tak i zahraniční muziku. Kysáky, traktor nebo Nightwish.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Na snack it, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Kaufland. 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Oknem fouká
1: 50. Až do 13. října. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha padá.
1: Do 13. října. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha padá. Kdo pak nám?
1: 13. října. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha padá. Kdo pak nám?
1: Kaufland.
2: Oknem fouká střecha padá. Kdo pak nám to praví?
1: Zland.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř. Topenář.
2: Střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř. Topenář. Podlahář. Ale ne.
2: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř. Topenář. Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí.
2: Praví.
1: Zedník, malíř. Topenář. Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rtu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací.

0: informací na regbity.cz.
1: Regbity za opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality
0: informací na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality.
0: Regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality.
0: CZ.
1: Regbity záruka kvality.
2: Uvažujete o
1: Regbity záruka kvality.
2: Uvažujete o tepelném
1: čerpadle kvality.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelničního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Proterm.cz.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá.
4: Kazbet.cz. Kazbet.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7

0: 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 výhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladových podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 730 míst. Místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 8 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď. Již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staň. Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u
0: kově teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosa. Nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby na Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Rock Radio.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Rock Radio.
2: Na Kopecký.cz.
3: Rock Radio.
2: Rock Radio.

pohoda.

The Punk zahrají SPS a The Fialky. Bude chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici. The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. na druhým a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. na Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají. To bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Day v Opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VV v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový aut Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distrikt. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distrikt Symphonic Metalová. Ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distrikt Symphonic Metalová. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distrikt Symphonic Metalová Xandria. A z 15. října dorazí do klubu Distrikt Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Sna. Dorazí do klubu Distrikt Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires do klubu Distrikt Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Prorokrád. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Prorokrádio. Šárka Holub zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Prorokrádio. Šárka Holubcová. Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Prorok Radio. Šárka Holubcová. A Secret Rule. Tak se bavte Prorok Radio. Šárka Holubcová. Rule. Tak se bavte Prorok Radio. Šárka Holubcová. Tak se bavte Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Šárka Holubcová.

0: Slušnej rok. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.tana do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. Radia.cz. Rock radio. Rock radio. Co se děje? .cz. Rock radio. Rock radio. Co se Rock radio. Rock radio. Co se děje?
1: Léto je
0: Rock. Rock radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže
0: radio. Rock radio, co se děje?
1: Léto je definitivně
0: Rock radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
0: Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
0: Děje.
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Aktivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Se vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tagí. V Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál. Vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko. Domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam Vů se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Hrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k pa... Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k... Tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět. Října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS. Října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save

0: pravej tah. Tak nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš
0: CZ, OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe?
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán a...
0: Pravej tah.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď to na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slu... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-han, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krády. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krády a na v nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krády a na www.rokovýra.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krády a na www.rokovýra.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krády a na www.rokovýra.cz. Na e-shop pro krády a na www.rokovýra.cz. E-shop pro krády a na www.rokovýra.cz. Na www.rokovýra.cz.
2: Radio House
1: Rokový Rádio CZ.
2: Radio House 300 Cross
1: CZ.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v... Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova. 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na Tech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radiohouse postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.nanohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. A místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Malých firem na radiohouse.cz. Už na radiohouse.cz.
3: Už nemusí
2: CZ.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetří
2: Z.
3: Už nemusíte čekat, až si
4: ušetří.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů.

0: Fashion Arena. Fashion Arena slaví. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mapping. 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolum. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Víc Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion.arena 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion.arena 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion.arena.cz.
1: Komín musí
0: října ve Fashion Aréně. Více na Fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít
0: Fashion Aréně. Více na Fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Více na fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny.
0: CZ.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovo. Komín musí mít pořádnej.

www.kupuskonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. Obchodníka.

0: krásnou a pohodovou sobotu. Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když... Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc.
1: Rock Radio.

0: Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká...
0: Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě...
0: Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy. Společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas nás dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť. Zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť. Bude občas pršet. Později odpoledne dne a večer od severozápadu ubude déšť, pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i západu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Bude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. A v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty západní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 nost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíci. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech. 10 až 15 stupňů. Na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 15 stupňů. Na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. Na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. Na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. V tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Rock
1: Radio. Rock na horách kolem 7 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej.
1: 7 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Já vám přeju.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Já vám přeju
0: Rockovej víkend.
1: Já vám přeju...

komínové systémy. OK setové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK seto, nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Kompletní sortiment pro komínové systémy. OK seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdi pro komínové systémy. OK seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Prtémy. OK seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK pomlčka firmy i domácnosti.

tebe, tak teď poznal svůj plášť. Mým palčí proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť. Mý jméno je ská do tebe, tak teď poznal svůj plášť. Mý jméno je zášť a z tebe, tak teď poznal svůj plášť. Mý jméno je zášť, teď poznal svůj

Nemusíš randit. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. S modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Má, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: každý něco takového má. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring. Si myslím, že každý něco takového má. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring nebo na Iron. Každý něco takového má. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring nebo na Iron Maiden, který se má. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring nebo na Iron Maiden, který já si hned vzpomenu na kapelu Offspring nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala na kapelu Offspring nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Offspring nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně napište Iron, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně napište a já už holkám každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně napište a já už holkám posílám, kdo poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu Calling autobuse do školy. Tak mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu Calling. A hned tak mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu Calling. A mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu Calling. A hned potom třeba Five Finger Death Punch a já už holkám posílám kapelu Calling. A hned potom třeba Five Finger Death Punch už holkám posílám kapelu Calling. A hned potom třeba Five Finger Death Punch posílám kapelu Calling. A hned potom třeba Five Finger Death Punch a nebo Krucepisk. A hned potom třeba Five Finger Death Punch a nebo Krucepisk. Potom třeba Five Finger Death Punch a nebo Krucepisk. Five Finger Death Punch a nebo Krucepisk.
1: Ale
0: punch a nebo Krucepisk.
1: Ale copak pískají
0: Krucepisk.
1: Ale copak pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale copak pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale copak pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už. Ale copak pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už skají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a zek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Jdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvelavíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravíme. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto servis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Soudní poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Jděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na
1: poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce pří a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a si pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezóní. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ.

0: CZC. Na nic skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. C. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Hledáte nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte adrenalin.
0: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte adrenalin, ale všech.
0: Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: Tak Allegro.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře
1: už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Prostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Bude trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pa. Z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak. Budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak. Pak si.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak. Pak si to pěkně.
2: 101 metrů nad zemí.
3: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Nad zemí.
3: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Pak.
3: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
3: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
3: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
2: Prostě pořádně
3: se běhnete dolů.
5: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle dolů.
5: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek.
5: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na.
6: Firma na zážitky.
2: Adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na.
6: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na.
6: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Tak najdete pouze na.
6: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Pouze na.
6: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Rok.
6: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Rok Rádio.
6: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Rok Rádio.
2: CZ.
0: Rok Rádio.
2: CZ.

Tohle byla píseň Bats Are Burning a my máme před sebou song. Já si hned vzpomenu na, protože si myslím, že

rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na Rádia Rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cana do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio a radia.cz. Rock Radio a radia.cz.

tom uletěl, nebyl, tak na tom uletěl, nebyl, tak na tom uletěl, nebyl v tom žádný, tak na tom uletěl, nebyl v tom žádný trik, na tom uletěl.

One. Hlasujte na našem webu Rokový Indast s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co za... Vyberte si rokový album na...

Vyberte si rockový album na... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás... Vyberte si rockový album...

hlasu záleží. Vašem hlasu záleží. Záleží.

hlasu záleží. Do soboty rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou a míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination. Další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination and novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Assassination Under God Chapter 2. Za ním Rolling Stones God Chapter 2. Za ním Rolling Stones a jejich For You. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Sich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z Dex. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte tu máme Seven Dust s deskou One.

Nemusíš chodit jen... Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Pro všechny.

0: pískají brzdy, bouchá. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá pod... Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už... Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme... Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi... Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy C termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez to servis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu.
0: Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou
0: rodinu. Bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběr. Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Flor. Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian. Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290. Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 3 zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13 krema kilo za 299,90 až do 13. října kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland už 99,90 až do 13. října Kaufland
2: už tě nebaví
1: 9,90 až do 13. října Kaufland
2: už tě nebaví od rána do večera
1: 50 až do 13. října Kaufland
2: už tě nebaví od rána do večera
1: do 13. října Kaufland
2: už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a
1: na Kaufland
2: už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička už tě nebaví od rána

rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Baví tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat práce a komunikace s lidmi? Tak

0: tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě tam prodej a ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Tvůj job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Právě teď na Radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Na Radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Us.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvím.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informovat, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne.
1: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne.
1: Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne. Nabízíme pohodlí a napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
2: Už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč. Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci.
2: Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Rock Radio.
1: Tu svou na práci na letišti.cz.
3: Rock Radio.
1: Práci na letišti.cz.
3: Rock Radio.
1: .cz.

www.radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz Rock nebo na radia.cz Rock radia.cz Rock radio.cz

být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Nej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny.

0: Většina lidí se vybaví... Když se řekne Faith No More, tak většina lidí se vybaví spíš... Když se řekne Faith No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Když se řekne Faith No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku Faith No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale předí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasik kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Komodly cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jen Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral. Se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pole místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná. Tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná. Pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde? V podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu, chcete to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu, chcete vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu,
1: chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Čekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu,
1: chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Kde než na Rock Rádiu,
1: chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Dobyt vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Reál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte.
2: Budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Xandria. Budujte srdcem. Xandria. Xandria.
3: Symfonik metalová krása.
1: Xandria. Symfonik metalová krása. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria,

0: Symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás. Krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria. Novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria. Seven Spires. Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria. Seven Spires. Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Prny. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Prny kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt.
1: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Říjen, Pražský distrikt.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Pražský distrikt.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Distrikt.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Te o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete i nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete i zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, styl prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejo nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trend siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafik, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh, inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na karma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. Na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20 koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylo. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. 10% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen,

Nemusíš být. Nemusíš být poker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš.

Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz.

0: dneska Čižlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se hout na Kotlinou dneska Činěj a taky se slabým deštěm. Mraky se hout na Kotlinou dneska Činěj a asi byste nenašli slabým deštěm. Mraky se hout na Kotlinou dneska Činěj a asi byste nenašli místo. Mraky se hout na Kotlinou dneska Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Na Kotlinou dneska Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území k tomu a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území k tomu se oblačnost nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území k tomu se oblačnost by zůstalo v suchu. Mokro na většině území k tomu se oblačnost dost proměňuje a suchu. Mokro na většině území k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se na většině území k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc území k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umění k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům cejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům. Maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu a 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu a by od dneska stupeň 1. Do všeho může foukat vítr od západu a by od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Vítr od západu a by od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž.
1: Ať už prší nebo paří,
0: máme mírnou zátěž.
1: Ať už prší nebo paří slunce,
0: mírnou zátěž.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušiktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio každého počasí. Rock Radio rocky. Rock Radio rockovej. Rock Radio rockovej víkend. Rock Radio rockovej víkend. Rock Radio rockovej víkend.
0: 13 hodin.
1: Rock Radio rockovej víkend.
0: 13 hodin úplně přesně.
1: Rockovej víkend.
0: 13 hodin úplně přesně.
1: Rockovej víkend.
0: 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. Další hodin úplně přesně v tenhle

0: DAB et FM. W et FM. W et FM. W et FM. Nebo na radia.cz. W et FM. Nebo na radia.cz. W i FM. Nebo na radia.cz. FM. Nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz.
1: Bude Z. Bude jedna. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina.
0: Rock Radio.
1: Bude jedna hodina.
0: Rock Radio.
1: Hodina.

0: Ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut. Přesně, tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu. Tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle až do večera dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem 60 minut rokovýho víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou rokovýho víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání od vás posluchačů. Nás čeká teda 6 hodin muziky, pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a 6 hodin muziky, pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Přání od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhnete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějak. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale jedno vaše hudební přání Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutek, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale jedno vaše hudební přání proměním už číhá nějaký váš song. Než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak je váš song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teď, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scott vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa s přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa skutečnost, tak jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papadoupulem. Jak jste zvyklí, pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papadoupulem. Taky pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papadoupulem. Taky Soundgardenka Scotta Steppa s Janisem Papadoupulem. Taky Soundgarden a jako pa s Janisem Papadoupulem. Taky Soundgarden a jako první v téhle hodině Janisem Papadoupulem. Taky Soundgarden a jako první v téhle hodině Lesbie Pulem. Taky Soundgarden a jako první v téhle hodině lesbian gay song. Taky Soundgarden a jako první v téhle hodině lesbian gay song. Takže den a jako první v téhle hodině lesbian gay song. Takže budou horký, že jako první v téhle hodině lesbian gay song. Takže budou horký, že v téhle hodině lesbian gay song. Takže budou horký, že lesbian gay song. Takže budou horký, že gay song, takže budou horký, že
1: Rock Radio.
0: Takže budou horký, že
1: Rock Radio.
0: Budou horký, že
1: Rock Radio.
2: Podsem nech sa s
1: tebou Rock Radio.
2: Podsem nech sa s tebou
1: Rock Radio.

Když se řekne Fate No More. Když se řekne Fate No More, tak... Když se řekne Fate No More, tak... Když se řekne Fate No More, tak...

0: počasí.
1: Tak jak dneska?
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak jak dneska?
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím?
0: Rock Radio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem znojma.
0: Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem znojma jsme s... Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem znojma jsme s přehaňkama teplska s počasím. Třeba kolem znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli. Třeba kolem znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15. Třeba kolem znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15. Znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. Přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem doma, ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se houpnete kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se houpnete na Kotlinu.

0: byl odámo z vašich facebookových vzkazů, před chvílí jich pár dorazilo, a jeden z nich byl od Saši.
1: Oknem fouká střecha, padá hrob black.

0: malíř,
1: topenář,
2: pak nám to praví
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to praví
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář, podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekon...
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho,
1: všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: více informací, rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: více informací na strukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: více informací na rekbity,
0: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: více informací na rekbity.cz,
0: udělat z vašeho bytu opět domov,
1: více informací na rekbity.cz,
0: opět domov,
1: více informací na rekbity.cz,
0: rekbity, záruka kvality,
1: více informací na rekbity.cz,
0: rekbity, záruka kvality,
1: na rekbity.cz,
0: rekbity, záruka kvality,
1: rekbity.cz,
0: rekbity, záruka kvality,
1: CZ,
0: rekbity, záruka kvality,
3: KF,
0: rekbity, záruka kvality,
3: KFC,
0: záruka kvality,
3: KFC ti zase nabízí víc. KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17. KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17. Ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Applebee. iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen. Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď
4: laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi.
4: Tory.
3: Sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi. Sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj u dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej sen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevu.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhraj skvělé.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
4: Troj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
4: A získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
4: Kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
5: Slyší?
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
5: Slyšíte?
3: I na vyhrajskafc.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu?
3: KFC.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co?
3: .cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Kromů? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější.

0: nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přid spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na té. Tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionální. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte. Dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte. Nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právěte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Jsem horská gorila.
0: Tak Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Právě teď na Radio House CZ.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Na Radio House CZ.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejný CZ.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: Horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horský může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská.
0: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská.
0: Ne kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: I horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: A.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového.
1: Horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního
1: Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun byla do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomoc na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte

This is Tokyo. This is Tokyo. This is Tokyo. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve tři. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede z Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky na 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rock rádio. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rock rádio. A během naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rock rádio. A během rokovýho víkendu obrátky, jak taky jinak, když ladíte rock rádio. A během rokovýho víkendu je zas taky jinak, když ladíte rock rádio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor na když ladíte rock rádio. A během rokový víkendu je zas i prostor na jeden rádio a během rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. A během rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů před chvíli jich pár song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo. A jeden z nich

Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte Gorilla Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gor. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gor. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.mountaingorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz. Rock www.bushman.cz. Rock Radio. www.bushman.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

FM nebo v DABu i FM nebo na rádiu v DABu i FM nebo na rádiu v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz Rock i FM nebo na radia.cz Rock FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio CZ

0: to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mate.
1: Radši dejchat nebudeme.
0: A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mate.
1: Nebudeme.
0: A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mate. Ne. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mate. Je to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mate. Tři ostrý český skupach, ale pořádnej rockovej mate. Tři ostrý český skupiny, tým rockera. Pořádnej rockovej mate. Tři ostrý český skupiny, tým rockovej mate. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendář. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Lajna rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapení, slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete na oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete na vším všudy. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lidi najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Data, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s... V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte tu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plno letopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plno letost. Lístky ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plno letost. Lístky na rok hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plno letost. Lístky na rok Zlíně. Přijďte s náma zapít plno letost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plno letost. Lístky na rokový rádio CZ. Zapít plno letost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
2: Ahoj, jsem Minijeřáb.
0: Rádio CZ.
2: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín.
0: CZ.
2: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na mini usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ. Elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ. Nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ. A dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. CZ.
3: Rok má
2: více na Minijeřáb Zlín CZ.
3: Rok má být tvrdej a
2: Minijeřáb Zlín CZ.
3: Rok má být tvrdej a beton. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet, krásná. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet, krásná dlažba. Dej

Ferobet. Krásná dlažba a pevná beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. A zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. CZ.

0: ale my...
1: Usmívá se, dýchá a mě.
0: Ale my na sebe...
1: Usmívá se, dýchá a mě.
0: Ale my na sebe po 18 roku... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudu. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale po rádia radši dejchat nebudeme.

Rock Rádiu, zrovna od nich Van Halen na Rock Rádiu, zrovna od nich dohrává song Why Can't. Van Halen na Rock Rádiu, zrovna od nich dohrává song Why Can't This Be Love. A já na Rock Rádiu, zrovna od nich dohrává song Why Can't This Be Love. A já přeju pohodovou. Zrovna od nich dohrává song Why Can't This Be Love. A já přeju pohodovou sobotu každému. Nich dohrává song Why Can't This Be Love. A já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na song Why Can't This Be Love. A já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu Can't This Be Love. A já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu bude a já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu bude věřím i přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V nedělovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer každému, kdo ladí. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer dojde. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák. Věřím i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil tento kendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil tento v neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil tentokrát naservíruje per dojde na další rokovej živák a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metal další rokovej živák a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitý rokovej živák a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou. Tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se to točit kolem pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se to točit kolem chlapa nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře metalovou porci živý muziky. Bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře nemci živý muziky. Bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který je vůbec jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který je v 90. a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který je v 90. na sto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který je v 90. nastoupil k Maidenům, nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který je v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce. Blaze Bailey, který je v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval Bailey, který je v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s ním, který v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desátkách nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu si založil vlastním za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu si založil vlastní kapelu Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2000 a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2003 dvě desky. Po odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první živák dvojdeskový vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první živák dvojdesku 2003 vydal svůj první živák dvojdesku As Life As It Gets nahrávalo svůj první živák dvojdesku As Life As It Gets nahrávalo se na koncert živák dvojdesku As Life As It Gets. Nahrávalo se na koncertech ve švýcarském dvojdesku As Life As It Gets. Nahrávalo se na koncertech ve As Life As It Gets. Nahrávalo se na koncertech ve švýcarském klubu Z Sieben v Prátelnu a taky v anglickém Dudley. No a Z Sieben v Prátelnu a taky v anglickém Dudley. No a výsledek tohohle živá Prátelnu a taky v anglickém Dudley. No a výsledek tohohle živá a taky v anglickém Dudley, no a výsledek tohohle

živáku, tak ten nabízí přeským dadly, no a výsledek tohohle živáku, tak ten nabízí přes půl druhý a výsledek tohohle živáku, tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivého tohohle živáku, tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivého metalu. Tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivého metalu. Kytary, tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivého metalu. Kytary nabízí přes půl druhý hodiny poctivého metalu. Kytary Steve Reye a přes půl druhý hodiny poctivého metalu. Kytary Steve Reye a Johna Slatera hodiny poctivého metalu. Kytary Steve Reye a Johna Slatera basa Roba Naylora metalu. Kytary Steve Reye a Johna Slatera basa Roba Naylora a zabitary Steve Reye a Johna Slatera basa Roba Naylora a zabicíma Jeff Reye a Johna Slatera, basa Roba Naylora a zabicíma Jeff Singer. Mimochodem, Johna Slatera, basa Roba Naylora a zabicíma Jeff Singer. Mimochodem, je to basa Roba Naylora a zabicíma Jeff Singer. Mimochodem, je to poslední deska Roba Naylora a zabicíma Jeff Singer. Mimochodem, je to poslední deska, kde ta a zabicíma Jeff Singer. Mimochodem, je to poslední deska, kde tahle původní Jeff Singer. Mimochodem, je to poslední deska, kde tahle původní sestava Blazeovy kapely hraje. Mimochodem, je to poslední deska, kde tahle původní sestava Blazeovy kapely hraje pska, kde tahle původní sestava Blazeovy kapely hraje pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentované původní sestava Blazeovy kapely hraje pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný sestava Blazeovy kapely hraje pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení kapely hraje pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich vlastních songů pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich vlastních songů. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich vlastních songů. Speed of Light, živý provedení jejich vlastních songů. Speed of Light, Silicon Messiah nebo provedení jejich vlastních songů. Speed of Light, Silicon Messiah nebo Ten Dimension, ale jejich vlastních songů. Speed of Light, Silicon Messiah nebo Ten Dimension a Speed of Light, Silicon Messiah nebo Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá od Silicon Messiah nebo Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá odkud přišel, takže nebo Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá odkud přišel, takže dojde Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden, ale Blaze rozhodně nezapírá odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden a rozhodně nezapírá, odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden a covery songů. Pírá, odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden a covery songů Futurial Virus, že dojde i na Iron Maiden a covery songů Futurial Virus a hlavně na desetim Iron Maiden a covery songů Futurial Virus a hlavně na desetiminutovou a covery songů Futurial Virus a hlavně na desetiminutovou epickou věc songů Futurial Virus a hlavně na desetiminutovou epickou věc. Sang of the Royal Virus a hlavně na desetiminutovou epickou věc. Sang of the Cross a hlavně na desetiminutovou epickou věc. Sang of the Cross. No a nechybí na desetiminutovou epickou věc. Sang of the Cross. No a nechybí ani vzpomínutovou epickou věc. Sang of the Cross. No a nechybí ani vzpomínka na věc. Sang of the Cross. No a nechybí ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Sign of the Cross. No a nechybí ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Wolfsbane Cross. No a nechybí ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Wolfsbane. No a nechybí ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Wolfsbane. A jako ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Wolfsbane. A jako třešeň na dortě hod. Na Blazeovu první kapelu Wolfsbane. A jako třešeň na dortě hod. Metalová verze kapelu Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin všechno hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin všechno skrz hlas který se prošel verze Dazed and Confused od Led

0: Zeppelin. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i Dazed and Confused od Led Zeppelin. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou and Confused od Led Zeppelin. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou a vy si Blaze můžete poslechnout už zítra na 7. Poslechnout už zítra na 7. hodinu. Teďka ale máme 41 minut po 15. na 7. hodinu. Teďka ale máme 41 minut po 15. hodině 7. hodinu. Teďka ale máme 41 minut po 15. hodině, teďka ale máme 41 minut po 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás. Máme 41 minut po 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás. 41 minut po 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou fixu. 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou fixu. Indr v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou fixu. Indr a etu a k odehrání mám pro vás vypsanou fixu, Indr a ještě před nima Rammstein. Odehrání mám pro vás vypsanou fixu, Indr a ještě před nima Rammstein.
1: Vítejte.
0: Vypsanou fixu, Indr a ještě před nima Rammstein.
1: Vítejte v kempu.
0: Indr a ještě před nima Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 800.
0: A ještě před nima Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Fajn.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Fashion Art.
2: www.bezkempu.cz.
3: Fashion Arena slaví
2: www.bezkempu.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let.
2: CZ.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová. Slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. 20 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně na mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Program a hlavně speciální narozeninové show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike, program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 8. Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-aréna.cz 15.

0: 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Komín.
0: 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Komín musí mít pořád.
0: Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Komín musí mít pořád.
0: Více na fashion@arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Okáseto.
0: fashion@arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Okáseto. Nerezové.
0: @arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Okáseto.
0: Nerezové.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Okáseto. Nerezové komíny, kouřovody. Komín musí mít...

sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny, pody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Nové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 dů. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na OK-7 pro firmy i domácnosti.

0: FM nebo na Kera. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? CZ. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce z...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod...
0: To, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že...
0: Děje.
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že jich spousta. To je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme být za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na nám akce zase vrací pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley vrací pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se sta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak. Můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam večer se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fial. Může chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Pražským Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý vopci. God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý vopici. Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý vopici v sobotu 10. na druhým PS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu. Punkový to bude taky v modrý vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají. Punkový to bude taky v modrý vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu. Bude taky v modrý vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Dria. Modrý vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu. Festu zahrají Vision Days, Driák, VTU 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilo. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus. Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. Festu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek, autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distrších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distrikt. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distrikt Symfony.

Symphonic Metalovák s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovák Sandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Metalovák Sandria. Prorok Radio, Šárka Holub. Prorok Radio, Šárka Holubcová.

Du hast mich.

Silencia. Navštíve oblíbený stav, extrémní Silencia. Že si oblíbený stav, extrémní Silencia. Že si žijeme dexbený stav, extrémní Silencia. Že si žijeme dexbený Silencia.

Po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni. Chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu, si Ozzy přizval Todda McFarlana.

0: pouze za 25. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25. Olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. Pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 5,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Řekni tři.
0: Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Řekni třikrát.
0: Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz.
0: Dle srovnání k 30.9.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
0: Srovnání k 30.9.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla pro.
0: 9.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla pro stroje.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje.
1: Skrát. Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje.
1: Skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ. Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a prostroje. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Na skla pro pracovní stroje. Hledáte pro pracovní stroje. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a
2: Příbrami. Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami.
2: Má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká
2: historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
2: perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Stav.
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný
3: půl. Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný.
3: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
3: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a
3: získá prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
3: vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A může
2: a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhod
2: němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabí opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka polic.
3: Využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka polic.
3: Výhodné financování.

Ozzy Osbourne a Patient Number 9. Titulní song z jeho titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2022. No a ta kytara Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke jmenovaný

0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš
1: ancování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš... Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner pro auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a při poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Rock Radio.
0: Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Rock Radio.
0: Plus v Praze a Příbrami.
2: Rock Radio.
0: A Příbrami.

0: 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území a mě se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území a mě promáme proměnlivý spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území a mě promáme proměnlivou oblačnost listopad. Mraky ždímou vodu po většině území a mě promáme proměnlivou oblačnost a teploměry ždímou vodu po většině území a mě promáme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazujou po většině území a mě promáme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazujou nejvíc 18 stupňů a mě promáme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazujou nejvíc 18 stupňů Celsia to spíš proměnlivou oblačnost a teploměry ukazujou nejvíc 18 stupňů Celsia to spíš oblačnost a teploměry ukazujou nejvíc 18 stupňů Celsia to spíš na Moravě jinde se a teploměry ukazujou nejvíc 18 stupňů Celsia to spíš na Moravě jinde se maxima pohybujou ukazujou nejvíc 18 stupňů Celsia to spíš na Moravě jinde se maxima pohybujou 18 stupňů Celsia to spíš na Moravě jinde se maxima pohybujou tak kolem 15 Celsia to spíš na Moravě jinde se maxima pohybujou tak kolem 15 já teď koukám na Moravě jinde se maxima pohybujou tak kolem 15 já teď koukám na Ostravu jinde se maxima pohybujou tak kolem 15 já teď koukám na Ostravu kde naměříte pohybujou tak kolem 15 já teď koukám na Ostravu kde naměříte 7 15 já teď koukám na Ostravu kde naměříte 17 stupňů nebe je tu pod mraky já teď koukám na Ostravu kde naměříte 17 stupňů nebe je tu pod mrakem koukám na Ostravu kde naměříte 17 stupňů nebe je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicemi kde naměříte 17 stupňů nebe je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicemi třeba 17 stupňů nebe je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicemi stupňů nebe je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicemi třeba máme zataženo s přeháníkou pod mrakem a nad českýma Budějovicemi třeba máme zataženo s přeháníkou 13 stupňů a nad českýma Budějovicemi třeba máme zataženo s přeháníkou 13 stupňema nad českýma Budějovicemi třeba máme zataženo s přeháníkou 13 stupněma na teploměrech. Když třeba máme zataženo s přeháníkou 13 stupněma na teploměrech. Když fouká tak mírně zataženo s přeháníkou 13 stupněma na teploměrech. Když fouká tak mírně od západu přeháníkou 13 stupněma na teploměrech. Když fouká tak mírně od západu, aby jo se drží na 13 stupněma na teploměrech. Když fouká tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, mám na teploměrech. Když fouká tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou záď. Když fouká tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. A tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Rock Radio. Aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Rock jedničce, máme teda mírnou zátěž. Rock Radio. Rockovej víkend. Máme teda mírnou zátěž. Rock Radio. Rockovej víkend. Mírnou zátěž. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: 14.02.
2: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: 14.02. Sobotní odpoledne z
2: Radio. Rockovej víkend.
1: 14.02. Sobotní odpoledne s deštěm.
2: Rockovej víkend.
1: 14.02. Sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou. 14.02. Sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. 14.02. Sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kronika, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kronika, slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kronika a v hodině co teď přijde se Radia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kronika a v hodině co teď přijde se společně mikrofonu s váma pro dnešek Alexander Kronika a v hodině co teď přijde se společně podíváme na to má pro dnešek Alexander Kronika a v hodině co teď přijde se společně podíváme na to jak se Alexander Kronika a v hodině co teď

0: přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. A v hodině, co teď přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda do hodině, co teď přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku, zdíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovou, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her, pomůže bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her, pomůže se totiž nabít. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her, pomůže se totiž nabídnu, neprůst dostáváte čočku z hraní počítačovej her. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky očku z hraní počítačovej her. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený počítačovej her. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Pomůže se totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Proč vlastně dělat nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Proč vlastně děláte Bohu neprůstřelnej vědecky ověřený argument? Proč vlastně děláte Bohu libou vědecky ověřený argument? Proč vlastně děláte Bohu libou a dost možná i zásluhovený argument? Proč vlastně děláte Bohu libou a dost možná i zásluhument? Proč vlastně děláte Bohu libou a dost možná i záslužnou činnost? Teď už ale proč vlastně děláte Bohu libou a dost možná i záslužnou činnost? Teď už ale pouštím arace Bohu libou a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo, možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě si záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. A ještě survival na slušných vlnách.
1: Rock Radio.
0: Survival na slušných vlnách.
1: Rock Radio.
0: Slušných vlnách.
1: Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Dabu AFM. V Dabu AFM nebo v Dabu AFM nebo na rádia teď. V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz.
1: Byly dvě.
0: Nebo na radia.cz.
1: Byly dvě.
0: Radia.cz.
1: Byly dvě hodiny.
0: CZ.
1: Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny.

0: počasí. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Počasí. Slušná muzika. Rock rádio. Počasí.
1: Sobota 10.
0: Rock rádio. Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří.
0: Radio. Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na 10.
0: Počasí.
1: Sobota 10.

marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej vědecky, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Tak mám pro vás jeden neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Hraní her se to pro vás jeden neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Hraní her neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brnej vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrchol vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholový ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie. Vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům. Na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 30 a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost hráči oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost při operacích oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky nehrajou o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech jako a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech jako je třeba o 24% rychlejší v choulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie 4% rychlejší v choulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie rychlejší v choulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali v úkolech, jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc, jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly opie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly do... no a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fouzi, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut video, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher je se ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje a vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje a ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro her jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty. Rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testuje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na simulátory doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na

0: simulátorech a vzorek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší chirurga.
1: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Kliknul vám kompresor.

0: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na... Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušné www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventila.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, jen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Na pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Sedíš
0: kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se
0: domů.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Trávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superko, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superpráci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce.

Mr. Big na Rock Rádiu. Mr. Big na Rock Rádiu. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. hodině už. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma potom v 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muž. Za náma, před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStation. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. Co pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. A kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. A jestli za to doma schytáváte bídu, hrajete na kompu nebo u PlayStationa. A jestli za to doma schytáváte bídu, jakože z nebo u PlayStationa. A jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte. A jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí. To doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu. Trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte

0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane...
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, let...
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřeší...
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
1: Svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už...
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, daruj...
0: To vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte za...
0: Zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt. Darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu. Zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalin. Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek. Neři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek.
1: Dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie. Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyber supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro
0: zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky.
1: Opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky
0: CZ.
3: Mám já vám řidičák.
0: Zážitky hledejte na
2: firma na zážitky
0: CZ.
3: Mám já vám řidičák.
0: Tak tohle už ne
2: na firma na zážitky
0: CZ.
3: Mám já vám řidičák.
0: Tak tohle už neopravíme.
2: Zážitky
0: CZ.
3: Mám já vám řidičák.
0: Tak tohle už neopravíme. Dojezd CZ.
3: Mám já vám řidičák.
0: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektrom.
3: Mám já vám řidičák.
0: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil, lehce...
3: Řidičák.
0: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil, lehce jetý...
0: Už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil, lehce jetý za super cenu...
0: Ne. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil, lehce jetý za super cenu...
5: Ať řešíte jakékoliv...
4: Ne. Elektromobil, lehce jetý za super cenu...
5: Ať řešíte jakékoliv...
4: Elektromobil, lehce jetý za super cenu...
5: Ať řešíte jakékoliv auto...
4: Lehce jetý za super cenu...
5: Ať řešíte jakékoliv auto... V Autonord najdete největší...
4: Za super cenu...
5: Ať řešíte jakékoliv auto... V Autonord najdete největší nabídku o... Ať řešíte jakékoliv auto... V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500... Jdete jakékoliv auto... V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených auto... V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených... Každé druhé... Jdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených... Každé druhé mladší dvou... Nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených... Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certonu. Přes 500 prověřených... Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce... prověřených... Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS... Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord to Nord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord CZ. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord CZ.
6: Rock Radio.
5: Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord CZ.
6: Rock Radio.
5: Auto. Autonord CZ.
6: Rock Radio.
5: Auto. Autonord CZ.

0: život. Nechceme CVčko, prostě a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůjčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe. O sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radio měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě teď. Na radiohouse.cz. Radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupíme? Z. Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, řík.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nech.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic ne.
1: Koupíme. Přála si něco?

nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Robu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetí a jejich Foreign Tongues. A do třetí Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z desku. A do třetice tu máme Seven Dust z desku. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlas Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní radio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. As rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Na hlasu záleží. Záleží.

Vyberte si rockový album na Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referendu. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda míří. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda míří další. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Assassination Under God Chapter 2. Za nima Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues.

taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěma slušnejma kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapského kalendáře, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. Takže kalendář s ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na výživný videa z focení obou kalendářů. Za tím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na výživný videa z focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda už za kalendář ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Sejdeme se tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušný rocker Dartart. Sejdeme se tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušný rocker Dartart. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradiční kapely, co znáte z našeho vysílání.

0: Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. Slavit nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou, anebo budou. Teďka to máme za 890 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web rokovýradio.cz. Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná. Budou Joan Osborne na Rock Rádiu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit Cabanos Favorite Classic nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 30 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. světlý

Kvíně na slušných vlnách Kvíně na slušných vlnách ve 14:39. Kvíně na slušných vlnách ve 14:39. Ladíte rokové vlnách ve 14:39. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10.14.39. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října 14.39. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října a do 5. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli víkend v sobotu 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá v sobotu 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů. Tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na rok rád zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na nový rok náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na nový rok taky. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na nový rok taky dost dobře připravený. Rádiu to víme dost dobře a jsme na nový rok taky dost dobře připravený. Ne jedním dobře a jsme na nový rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos jsme na nový rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvě nový rok

0: Ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. I tak za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná.
0: 90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná.
0: Obě. Kaufland.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vin. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii.
2: Ceny střech jsou šílený a termín nedohlednu. Nemáš nějakou radu? Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
2: Termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
4: A naprostá spokojenost.
2: Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
4: A naprostá spokojenost.
2: Radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
4: A naprostá spokojenost.
2: Kazbet
3: a řemeslník beru vše ukaz.
4: A naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý.
3: Vše ukaz bet
4: a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají
2: a naprostá spokojenost. Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají vše blesko, prostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělají vše blesk. Mí výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn skově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně po cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní.
4: Čekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle.
4: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
4: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
5: Kazbet. Český
4: výrobce se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitní
4: ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových
2: krytin. Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
2: To zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
2: Jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Bet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Jich krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz. Hned. Kazbet.cz. Kazbet.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat pod... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový... Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i...

0: vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc výhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 400 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak neček
0: 75 tisíc 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekej
0: tisíc 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeoták právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký,
0: staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký, služby, na které se snadno
0: zvykáho.
1: Autosalony Kopecký, služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Autosalony Kopecký, služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Kopecký, služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Přes snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Přestaň být ten.
0: Více na kopecký.cz.
1: Přestaň být ten divákem.
0: CZ.
1: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. A staň být ten divákem. A staň se součástí divákem. A staň se součástí A staň se součástí příběhu.
2: Navštiv.
1: A staň se součástí příběhu.
2: Navštiv místo plné
1: A staň se součástí příběhu.
2: Navštiv místo plné
1: se součástí příběhu.
2: Navštiv místo plné emocí.
1: Místo, kde se součástí příběhu.
2: Navštiv místo plné emocí.
1: Jeho.
2: Navštiv místo plné emocí.
1: Místo, kde se ti zatají dech.
2: Navštiv místo plné emocí.
1: Místo, kde se ti zatají dech.
2: Místo plné emocí.
1: Místo, kde se ti zatají dech.
2: Místo v realitě.
1: Místo, kde se ti zatají dech.
2: Místo v realitě, kterou si sám.
1: Místo, kde se ti zatají dech.
2: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
1: Se ti zatají dech.
2: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
1: Dech.
2: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
1: Místo z jiného světa.
2: Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
1: Místo z jiného světa.
2: Realitě, kterou si sám vybereš.
1: Místo z jiného světa.
2: A přitom
1: místo z jiného světa.
2: A přitom kousek od tebe.
1: Another world
2: světa.
1: A přitom kousek od tebe.
2: Another world.
1: A přitom kousek od tebe.
2: Another world.
1: Tom kousek od tebe.
2: Another world.
1: Kousek od tebe.
2: Another world.
1: Another world.
2: Jiná realita.
1: Another world.
2: Jiná realita CZ.
1: The world.
2: Jiná realita CZ.
1: Jiná realita CZ.
2: Jiná realita CZ.
1: Rok
2: realita CZ.

A Bruceovi se při makání, byla to zakázka na jeden song, a Bruceovi se při makání na tomhle songu, a Bruceovi se při makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s Kivy, se při makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem. Makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem. Songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu zalíbila spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstal práce s kytaristou Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali s tou Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělali s Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělali celý, že vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělali celý to první album. U jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělali celý to první album, který bylo Dickens. Nezůstali a rovnou udělali celý to první album, který bylo Dickensovo sólový. A rovnou udělali celý to první album, který bylo Dickensovo sólový. Úplně premiérou udělali celý to první album, který bylo Dickensovo sólový. Úplně premiérový. Celý to první album, který bylo Dickensovo sólový. Úplně premiérový. No a pro album, který bylo Dickensovo sólový. Úplně premiérový. No a pro kytaristu Dickensovo sólový. Úplně premiérový. No a pro kytaristu Gersovo sólový. Úplně premiérový. No a pro kytaristu Gerse to úplně premiérový. No a pro kytaristu Gerse to vlastně znamená úplně premiérový. No a pro kytaristu Gerse to vlastně znamenalo. No a pro kytaristu Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku. No a pro kytaristu Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Kytaristu Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Kytaristu Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější říct, to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire jako single s Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire jako single s tí solo. Ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire jako single s tí solový desky. Říct tak to, že Tattooed Millionaire jako single s tí solový desky. Tattooed Millionaire jako single s tí solový desky se setkal s úspěchem. Tattooed Millionaire jako single s tí solový desky se setkal s úspěchem. Do jako single s tí solový desky se setkal s úspěchem dobil 18. solový desky, se setkal s úspěchem dobil 18. pozici v britský hitparádě. Desky se setkal s úspěchem dobil 18. pozici v britský hitparádě a text se setkal s úspěchem dobil 18. pozici v britský hitparádě a s úspěchem dobil 18. pozici v britský hitparádě a textem v tom dobil 18. pozici v britský hitparádě a textem v tomhle songu s tou pozici v britský hitparádě a textem v tomhle songu si Bruce vlastně i rejpnul britský hitparádě a textem v tomhle songu si Bruce vlastně i rejpnul tak trochu do a textem v tomhle songu si Bruce vlastně i rejpnul tak trochu do nafouk textem v tomhle songu si Bruce vlastně i rejpnul tak trochu do nafoukaných Los Angeles songu si Bruce vlastně i rejpnul tak trochu do nafoukaných Los Angeleských si Bruce vlastně i rejpnul tak trochu do nafoukaných Los Angeleských rockerů, co mají pnul tak trochu do nafoukaných Los Angeleských rockerů, co mají tetování limuzín trochu do nafoukaných Los Angeleských rockerů, co mají tetování limuzíny a zlatý nafoukaných Los Angeleských rockerů, co mají tetování limuzíny a zlatý karty Los Angeleských rockerů, co mají tetování limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Rockerů, co mají tetování limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Nicky Six zmetli tetování limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Nicky Six zmetli Crew se dokonce v jednu chvíli limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Nicky Six zmetli Crew se dokonce v jednu chvíli a zlatý karty kolem sebe. Nicky Six zmetli Crew se dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný o něj karty kolem sebe. Nicky Six zmetli Crew se dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný o něj. Nicky Six zmetli Crew se dokonce v jednu chvíli

0: myslel, že je song psaný o něj a že se vlastně Crew se dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný o něj a že se vlastně nějakým způsobem Kejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovém víkendu.
1: Vízku pro vás máme extra slevu 10% na...
2: Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. A to na prodejnách i pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. A to na prodejnách i online. Je středy 7.10. do neděle 11.10. A to na prodejnách i online. Jisk 10. do neděle 11.10. A to na prodejnách i online. Jisk 11.10. A to na prodejnách i online. Jisk Scandinavian Sleeping and Living 10. A to na prodejnách i online. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Profi Vonja.

0: makáš. V Hilton, co všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilton víme, že bez tebe spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilton víme, že bez tebe se prostě... Ty už tvrdě makáš. V Hilton víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilton víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyskou... max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunář. Tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilton. Musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilton. Protože odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilton. Protože profíci se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilton. Protože profíci vědí. A vyzkoušej akunářadí Hilton. Protože profíci vědí. Vyzkoušej akunářadí Hilton. Protože profíci vědí. Slyší Hilton. Protože profíci vědí.
1: Slyšíte?
0: Protože profíci vědí.
1: Slyšíte,
0: že profíci vědí.
1: Slyšíte,
0: to je seznam, když zr... vědí.
1: Slyšíte, to je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte,
0: to je seznam, když zrovna nejste doma.
1: Slyšíte, to je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte, to je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás ne? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy.

Bruce Dickens. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson a Bruce Dickinson Attitude Millionaire. Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je titul. Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho Dickinson Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první solový Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první solový desky z roku 90. Titulní song z jeho úplně první solový desky z roku 90. Natočil song z jeho úplně první solový desky z roku 90. Úplně první solový desky z roku 90. Natočil to ještě solový desky z roku 90. Natočil to ještě, když zpíval s Maidenama z roku 90. Natočil to ještě, když zpíval s Maidenama a 90. Natočil to ještě, když zpíval s Maidenama a celý to přitom natočil to ještě, když zpíval s Maidenama a celý to přitom začště, když zpíval s Maidenama a celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokrač. Zpíval s Maidenama a celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu. A celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu. Celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu Nočnímu. Začalo písničkou pro pátý pokračování hororu Nočnímu Mura v Elm Street. Byla to zakázkničkou pro pátý pokračování hororu Nočnímu Mura v Elm Street, byla to zakázka pátý pokračování hororu Noční mura v Elm Street, byla to zakázka na jeden song hororu Noční mura v Elm Street, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi Noční mura v Elm Street, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání na to Noční mura v Elm Street, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání Street, byla to zakázka na jeden song

0: Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladé v celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. Až v sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsady, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příště. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. 10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
1: Nejvyšší čas.
0: Let, tak doraž na kačinu.
1: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. No, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.
2: Byly tři.
1: Radio.cz.
2: Byly tři.
1: Z.
2: Byly tři. Byly tři. Byly tři. Byly tři. Byly tři. Byly tři.

0: Nebem na měřice tady nech Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů. A je při sobotním odpolední s upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. Odpolední s upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to má 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháním Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Napříč republikou ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Napříč republikou na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Napříč republikou je to dneska hlavně, kde to máme taky s přeháníkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti taky s přeháníkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti mrakama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti mraků není zrovna málo. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti mraků není zrovna málo. A republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti mraků není zrovna málo. A po většině kotliny hlavně o proměnlivý oblačnosti mraků není zrovna málo. A po většině kotliny nepřekvapí. O proměnlivý oblačnosti mraků není zrovna málo. A po většině kotliny nepřekvapí. Proměnlivý oblačnosti mraků není zrovna málo. A po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15 na Moravě kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15 na Moravě je 18 kvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15 na Moravě je 18 stupňů Celsia déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15 na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho. Ukážou nejvíc 15 na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho může mírně od západu. 15 na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve stupňů Celsia a fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat ho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se dnes od západu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se dneska bude v 8. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se dneska bude v 18:21. Toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se dneska bude v 18:21. A bio, tak 18:21. A bio, tak to máme na stupni 1. 21. A bio, tak to máme na stupni 1.
1: Ať už.
0: A bio, tak to máme na stupni 1.
1: Ať už.
0: Tak to máme na stupni 1.
1: Ať už prší nebo paří slunce, sluš.
0: Stupni 1.
1: Ať už prší nebo paří slunce, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Se diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzikovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí.

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šik zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Jdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svět to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem, svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Ahojným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Seznam najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme.
0: Najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu.
0: Neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších z klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali? 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali? Koncertů po celé republice.

0: Rokové víkend. Rádio Rokové víkend.
1: Máme 15 hodin.
0: Rokové víkend.
1: Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás naše. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás našeho slušného studia. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás našeho slušného studia. Alex Kronika je s hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Minuty k tomu. Zdravím vás našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje. Zdravím vás našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje. Vás našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za nějak Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude. Rokový víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. A za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se na nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet, já si to jdu pročíst a song. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu na Facebooku, co chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď go a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky ACD. Vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky ACDC a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky ACDC a ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky ACDC a před nima budou ještě Green. Pustím vám teď Ghost, taky ACDC a před nima budou ještě Green Day. Teď Ghost, taky ACDC a před nima budou ještě Green Day. Taky ACDC a před nima budou ještě Green Day. DC a před nima budou ještě Green Day.
0: Rock Radio.
1: A před nima budou ještě Green Day.
0: Rock Radio.
1: A budou ještě Green Day.
0: Rock Radio.
1: Ještě Green Day.
0: Rock Radio. Rock Radio. Radio.

kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zatím tou zárukou. Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě... Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě spí. CZ. Zatímco všichni ještě spí. Ty. Zatímco všichni ještě spí. Ty. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě mat. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě...

0: počasí.
1: Jihlava je při
0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem.
0: Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem na mě.
0: Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným.

Dreť a my jsme si právě dopřáli Dogu. No a jakou muziku si dopřejeme dreť dál? Právě dopřáli Dogu. No a jakou muziku si dopřejeme dreť dál? Tak Dogu. No a jakou muziku si dopřejeme dreť dál? Tak o tom už rozhodnu. No a jakou muziku si dopřejeme dreť dál? Tak o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád o tom už rozhodnul Pepan. Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Ahoj, máme s přítelkyní Alice in Chains. Oslavíte se svojí ženskou. No a za to, že 10 let zvládli nezabít, pouštím song, co si chtěl. Your Decision od Alice in Chains bude už za malou nezabít, pouštím song, co si chtěl. Your Decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli, pouštím song, co si chtěl. Your Decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom, co si chtěl. Your Decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom Your Decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom taky kabáti a nebo Dimitry. Od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom taky kabáti a nebo Dimitry. Rezervujte na

0: Bezporuchové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezdiny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví.
0: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Na Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové nabídky. Dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike. Nebo hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi paté nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Víc Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka. To s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka. 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka Arena.cz. 15. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka Arena.cz. Ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka Arena.cz. Aréně. Více na Fashion pomlčka Arena.cz. Fashion pomlčka Arena.cz.
2: Xandria.
1: Arena.cz.
2: Xandria. Xandria. Symphonic metalová krása mí. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čia. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí. Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria jsou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Cipů vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Yes a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt.
3: Oslavte 30. výročí.
2: Pražský distrikt.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Distrikt. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým dýmovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních kolaním a koly z lehké slitiny. Nyní

0: navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků zaj a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročlitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Ještěčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se
0: 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto
0: vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka
0: volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Na návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
1: Chodě. www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
1: www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme
2: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
2: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám.
2: Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čisto 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný den. Vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno, je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magický základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Klid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes
3: kuchař. Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. U Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. CZ. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
4: Rock Radio.
2: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
4: Rock Radio.
2: Na práci na letišti.cz.
4: Rock Radio.
2: Letišti.cz.
4: Rock Radio.
2: Rock Radio.

No a jakou muziku si dopřejeme?

DABu i FM nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rádio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Ona radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat ne... Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrýčnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádia, sluvej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádia, slušný rockerky, mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádia, slušný rockerky. Tři ostrý český skupiny, tým rok rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě český skupiny, tým rok rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava. Tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava. Slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapení. Slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najde slava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najde. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámej pět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy s pením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovního listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnou se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio Art ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj
0: na rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůž. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám konstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám více i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín CZ. Elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín CZ. Nekouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín CZ. A dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín CZ.
2: Rok má být tvrdý.
1: Se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být.
1: Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásný.

Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. CZ.

Chada Kregra s Josem Scottem jsme... Chada Kregra s Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Chada Kregra s Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. S Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15.37. jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15.37. byli při rokovém víkendu. Aktuální čas 15.37 a zrovna v tuhle novém víkendu. Aktuální čas 15.37 a zrovna v tuhle chvíli. Aktuální čas 15.37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na čas 15.37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete. Chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tento, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu čerstvý věme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu čerstvý věci. A v nabídce tentokrát opravdu čerstvý věci. Všecko vyšlo letos. V nabídce tentokrát opravdu čerstvý věci. Všecko vyšlo letos. Třeba patokrát opravdu čerstvý věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme s opravdu čerstvý věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme čerstvý věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali one. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali one. 15. Třeba 15. května jsme se dočkali one. 15. řadovky. Třeba 15. května jsme se dočkali one. 15. řadovky Metaláku z Atlanty. 15. řadovky Metaláku z Atlanty Seven Dust. Posluchačská přízeň nicméně Metaláku z Atlanty Seven Dust. Posluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album. Posluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Čí slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších jedna by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších 41% hlasujících, co hlasovali. Dalších 41% hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na dalších 41% hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci Indus 41% hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci industriální hlasujících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rockmetalících posluchačům a v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rockmetalu s gotickým nádechem a v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rockmetalu s gotickým nádechem chuť na porci industriálního rockmetalu s gotickým nádechem takže porci industriálního rockmetalu s gotickým nádechem takže je to industriálního rockmetalu s gotickým nádechem takže je to jasný o rock metalu s gotickým nádechem takže je to jasný Marilyn Manson s gotickým nádechem takže je to jasný Marilyn Manson, který má

Refferichem, takže je to jasný, Marilyn Manson, který má v referendu One, takže je to jasný, Marilyn Manson, který má v referendu, takže je to jasný, Marilyn Manson, který má v referendu One Assassination, Marilyn Manson, který má v referendu One Assassination Undergod, Marilyn Manson, který má v referendu One Assassination Undergod Chapter 2, který má v referendu One Assassination Under God Chapter 2, což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album. Alespoň teda ten aktuální jde o 25. řadovku Rolling Stones Foreigner Tanks s poctivou porcí klasickýho rock'n'rollu a s příchotí blues roku. Chuť na tohle má z příchotí blues roku. Takže ještě pořád má té dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem.

0: A za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem. Harley, jak dávají smutku s Bohem.
1: Oknem fouká střecha.
0: Jak dávají smutku s Bohem.
1: Oknem fouká střecha, padá
0: smutku s Bohem.

0: nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
0: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
0: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: Tak kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí.
0: Praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce byt.
2: Topenář.
1: Podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: .cz.
3: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality. Kvality.
4: Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl pro mě. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom... Sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No, rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději...
4: ...úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás.
4: ...bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
4: No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
4: No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
6: Hledá
5: nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno.
5: Více na KB.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám.
5: Více na KB.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
5: CZ.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
7: Tak dobře poslouchej.
6: Všechno už vám přijde. Okoukaný.
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má... okoukaný.
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás... okoukaný.
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž... paní.
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
7: Poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyslou... Vás totiž úplnou novinku...

0: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát, na
0: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se
0: Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad
0: jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhne
2: 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů
2: nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě
0: pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek
3: najdete.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na tenhle zážitek najdete pouze na
4: firma na zážitky
2: CZ.
0: Tak najdete pouze na
4: firma na zážitky
2: CZ.
0: Řekni pouze na
4: firma na zážitky
2: CZ. Řekni třikrát
4: firma na zážitky
2: CZ. Řekni třikrát strč prst skrz krk CZ. Řekni třikrát strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprot.
2: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklap.
2: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
2: Třikrát strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
2: Skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ. Znám lepší. Sklaprostroje.

česká značka outdoorového oblečení. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun byla do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení do projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na zámečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horst Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychut coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomoc horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushmanu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na webu pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushgorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Při prodejnách Bushman

0: nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. Rockradio.cz. Rock radio. Rock radio. Co se děje? Rock radio. Rock radio. Co se děje?
1: Dnes
0: Rock radio. Rock radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkrat
0: radio. Rock radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další
0: Rock radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncert.
0: Rock radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 6.
0: Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkový benefiční koncert Havloids. Října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkový benefiční koncert Havloids. 9 do pražského Rock Café. Koná se tam punkový benefiční koncert Havloids. 9 pětek a zahrají. Koná se tam punkový benefiční koncert Havloids. 9 pětek a zahrají VVU. Švindlkový benefiční koncert Havloids. 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motoc 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě pátek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě pátek taky hrají Rybičky VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě pátek taky hrají Rybičky 48 Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury M a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky. 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky. V Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů. Bez Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů. Na Face Tour. Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. Sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku a pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku a pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října, totiž dorazí do Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října, totiž dorazí do O2 Univerza Kanada. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října, totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple-punku 18. října, totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na 18. října, totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražský Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. Úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. To do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy a samozřejmě Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý rok. 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy.

0: a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Talový scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio, Shark. Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová.
1: Prorok Rádio.
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová.
1: Prorok Rádio.
0: Bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová.
1: Prorok Rádio.
0: Rádio, Šárka Holubcová.
1: Prorok Rádio.
0: Holubcová.
1: Prorok.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské skloprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloproje
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ.
0: Specialist skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ.
0: Specialist na skla a stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skloprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Jsem horská
1: stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Jsem horská
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Jsem horská gorila.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šál pro pracovní stroje.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct
2: vám. Gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
4: Ale šálek neobyčejné.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
4: Ale šálek neobyčejné kávy
3: může pomoct vám.
4: Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám
3: pomoct vám.
4: Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám.
3: Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská
3: neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská
3: gorila kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila
3: pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila.

0: tušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapátejch let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All tušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the glory napsali. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the glory napsali rovnou na tělo. To v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the glory napsali rovnou na tělo. Hymna věděli, tak mu píseň All for the glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu, mu píseň All for the glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu, jeden za všech for the glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu, jeden za všechny napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu, jeden za všechny se pak hned zalí rovnou na tělo. Hymna ve stylu, jeden za všechny, se pak hned zalíbila americký sportělo. Hymna ve stylu, jeden za všechny, se pak hned zalíbila americký sportovní televize. Hymna ve stylu, jeden za všechny, se pak hned zalíbila americký sportovní televizi. Jeden za všechny, se pak hned zalíbila americký sportovní televizi. Všechny se pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN. A pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN. A song byl zalíbila americký sportovní televizi ESPN. A song byl hned po americký sportovní televizi ESPN a song byl hned použitej televizi ESPN a song byl hned použitej pod jejich sportovní sadě ESPN a song byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih a song byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih. Skysáka byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih. Skysákama a z hned použitej pod jejich sportovní sestřih. S kysákama a s hlasem Erika užitej pod jejich sportovní sestřih. S kysákama a s hlasem Erika pod jejich sportovní sestřih. S kysákama a s hlasem Erika Singra v tomhle songu sportovní sestřih. S kysákama a s hlasem Erika Singra v tomhle songu teď už zavírá střih. S kysákama a s hlasem Erika Singra v tomhle songu teď už zavírá. S kysákama a s hlasem Erika Singra v tomhle songu teď už zavírá a s hlasem Erika Singra v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rockovýho víkendu. Erika Singra v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rockovýho víkendu, ale v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rockovýho víkendu, ale všichni za jedno teď už zavíráme další hodinu rockovýho víkendu, ale všichni za jednoho shodneme se zavíráme další hodinu rockovýho víkendu, ale všichni za jednoho shodneme se jedeme další hodinu rockovýho víkendu, ale všichni za jednoho shodneme se jedeme dalšího víkendu, ale všichni za jednoho shodneme se jedeme dál ve slušný muzice, ale všichni za jednoho shodneme se jedeme dál ve slušný muzice. Všichni za jednoho shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice. Když shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice.
1: Když uvidíte,
0: jedeme dál ve slušný muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitel
0: ve slušný muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levné
0: muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské masitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů, nehledejte. Tento týden den u nás Jihočeské máslo 250 gramů. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů. U nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Slo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90.

0: 50. A vepřová panenská svíčková, kilo, a vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, ková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30, za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.90. Albert, dle srovnání k 30.9. Albert, dle srovnání k 30.9.
1: Nemáš co?
0: Albert, dle srovnání k 30.9.
1: Nemáš co na sebe?
0: Dle srovnání k 30.9.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
0: 30.9.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu Rokrádia na V tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu Rokrádia na www dostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu Rokrádia na www rokový rádio. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu Rokrádia na www rokový rádio CZ. Slušný oblečení. Na e-shopu Rokrádia na www rokový rádio CZ. Na e-shopu Rokrádia na www rokový rádio CZ. Rokrádia na www rokový rádio CZ.
2: Radio
1: www rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ.
2: Radio House 300 Cross Plus. To
1: CZ.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Skr Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná míční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Podporu malých firem na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. Radiohouse.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který z. Hledáte spolehlivý vůz, který má. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopolis.
2: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopolis v Praze a Příbram.
2: Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopolis v Praze a Příbrami na vás
2: čeká. Má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopolis v Praze a Příbrami na vás čeká široká.

Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni. Songs alba Sonic Boom, ale fakt to jsou oni a jich All for the Glory. Songs alba Sonic Boom z 2009. Šlo tenkrát o první novinku Kysáku Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát o první novinku Kysáku po 11 letý odmlce a za mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Gene, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat.

0: a perfektní technický stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
0: prověřený technický stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
0: Stav.
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovanou.
1: Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garant.
1: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu.
1: A široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý.
1: Nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis.
1: Vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení. Původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodu
0: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné
0: servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: I opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů tu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů
1: na. A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto pomlčka.
1: Využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto pomlčka poli.cz.
1: Výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš. Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš. Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, voda, s tou se nemusí. Praze a Příbrami.

0: www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. To se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Vešlo na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz.
1: Máme 4 hodiny.
0: CZ.
1: Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. 4 hodiny.

0: podmínky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11 to tu vypadá na přeháňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11-15 stupňů a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11-15 stupňů, na Moravě můžou zatažený nebe. Maxima při dnešku 11-15 stupňů, na Moravě můžou teploměry ukázat. Maxima při dnešku 11-15 stupňů, na Moravě můžou teploměry ukázat i 8. 11-15 stupňů, na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. 11-15 stupňů, na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká 15 stupňů, na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu a ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu a bio se drží na stupni 1. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu a bio se drží na stupni 1. Když fouká, tak spíš mírně od západu a bio se drží na stupni 1. Máme 2 minuty po 16. hodině.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste zrovna. Posílám k vám ještě taky Billy Talent a nebyť si už užít

0: Linkin Park, posílám k vám ještě taky Billy Talent a nebo Dana Landu. Do Linkin Park, posílám k vám ještě taky Billy Talent a nebo Dana Landu. Posílám k vám ještě taky Billy Talent a nebo Dana Landu. Do startu další hodiny rokoště taky Billy Talent a nebo Dana Landu. Do startu další hodiny rokovýho víkendu. Talent a nebo Dana Landu. Do startu další hodiny rokovýho víkendu. Po Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu.
1: Rock Radio.
0: Další hodiny rokovýho víkendu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio. Počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska...
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě ne...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě...
0: Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách mokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách po většině území dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách po většině území má právě ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách po většině území má právě pršet. Sobota 10. října je po přeháňkách po většině území má právě pršet a je taky 10. října je po přeháňkách po většině území má právě pršet a je taky o velký a přeháňkách po většině území má právě pršet a je taky o velký a proměnlivý po většině území má právě pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Území má právě pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. V tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. Máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte taky 12. Teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte taky 12 a taky 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte taky 12 a taky to tu vypadá na. No a kolem Tábora naměříte taky 12 a taky to tu vypadá na přehánky a nazad. Kolem Tábora naměříte taky 12 a taky to tu vypadá na přehánky a nazad. Naměříte taky 12 a taky to tu vypadá na přehánky a na zatažený nebe. 12 a taky to tu vypadá na přehánky a na zatažený nebe. Max a taky to tu vypadá na přehánky.

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Nejvyšší čas. Profivoda.cz. Nejvyšší čas navštívit Voda.cz. Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia na www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.

Jim.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cest. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Víc cesta než cíl. Eric Martin. Eric Martin. Martin.

0: jsem vám teda Mr. Big pustil v slušném éteru právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto, že právě dneska. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto, že jejich zpěv. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin vám teda Mr. Big pustil. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví Mr. Big pustil. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví dnešnímu datu. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví dnešnímu datu 66 roků. To, že jejich zpěvák Eric Martin slaví dnešnímu datu 66 roků. Takže zpěvák Eric Martin slaví dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší. Martin slaví dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a mu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct roku. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že Eric všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Všechno rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Koukám pro vás do roku. Musím teda i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Koukám pro vás do roku, že Eric rozhodně není sám, kdo dneska slaví. Koukám pro vás do rokový historie a z narození sám, kdo dneska slaví. Koukám pro vás do rokový historie a z narozenin rád připomenu i slaví. Koukám pro vás do rokový historie a z narozenin rád připomenu i Davida Lee. Koukám pro vás do rokový historie a z narozenin rád připomenu i Davida Lee Rota. Lekový historie a z narozenin rád připomenu i Davida Lee Rota, legendární frontman Van Halen. Z narozenin rád připomenu i Davida Lee Rota, legendární frontman Van Halen. Mám rád připomenu i Davida Lee Rota, legendární frontman Van Halen. Mám i Davida Lee Rota, legendární frontman Van Halen má 70. Davida Lee Rota, legendární frontman Van Halen má 72 let. Rota, legendární frontman Van Halen má 72 let. Legendární frontman Van Halen má 72 let. No a ve stejný den frontman Van Halen má 72 let. No a ve stejný den a ve stejný rok já má 72 let. No a ve stejný den a ve stejný rok 72 let. No a ve stejný den a ve stejný rok jako Lee let. No a ve stejný den a ve stejný rok jako Lee Roth se narodil taky a ve stejný den a ve stejný rok jako Lee Roth se narodil stejný den a ve stejný rok jako Lee Roth se narodil taky Vašo Patejdl. Kláves stejný rok jako Lee Roth se narodil taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák jako Lee Roth se narodil taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák a autor Lee Roth se narodil taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák a autor hitu El taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák a autor hitu Elánu bohužel taky Vašo Patejdl. Klávesák zpěvák a autor hitu Elánu bohužel tady v tom případě Patejdl. Klávesák, zpěvák a autor hitu Elánu, bohužel tady v tom případě už jenom zpěvák a autor hitu Elánu, bohužel tady v tom případě už jenom vzpomínáme, protože autor hitu Elánu, bohužel tady v tom případě už jenom vzpomínáme, protože před třema roky, bohužel tady v tom případě už jenom vzpomínáme, protože před třema rokama nás opustil, tady v tom případě už jenom vzpomínáme, protože před třema rokama nás opustil, dnes je už jenom vzpomínáme, protože před třema rokama nás opustil. Dneska by slavil dva a sedmdesát, protože před třema rokama nás opustil. Dneska by slavil 72, protože před třema rokama nás opustil. Dneska by slavil 72. Třema rokama nás opustil. Dneska by slavil 72.
1: A 59 let slaví Mike Malinin

dlouholetej bejvalej bubeník. 50 let slaví Mike Malenin, dlouholetej bejvalej bubeník Goo Goo Dolls.

0: Instagánu si tenkrát bral herečku a modelku René Suren. A že to teda nevydrželo navždycky, to je herečku a modelku René Suren.
1: A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze 64,90.
2: A že nehraj se v menších sálech, kde jsme začínali.

0: v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, začínali v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že jo. 16.10. v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že jo. 16 jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok někde poblíž, v sakce, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 blíž, v sakce, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačko. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. 10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
1: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Let, tak doraž na kačinu.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web spelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy z korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vaše 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řek koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Řekni třikrát
1: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Řekni třikrát strč prst skrz
1: a také podlah. Siko.cz.
2: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
1: Siko.cz.
2: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprost.
2: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprost.
2: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprost.
2: Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
2: Sklaprostroje.
3: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ. Lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.

Mr. Big. Mr. Big, krátce po... Mr. Big, krátce po čtvrt... Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich. Mr. Big, krátce po čtvrt na pět. Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. No a ten se po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. No a ten měsíc čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. No a ten měsíc teda kapela jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. No a ten měsíc teda kapela neslibovala Promise Her the Moon. No a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Her the Moon. No a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru. No a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru právě dneska. A proč jsem vám teda vůbec náhodou ve slušným éteru právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big pustil náhodou ve slušným éteru právě dneska? A proč

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro stroje, skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a je skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oknem fouká stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oknem fouká.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak na...
0: Sta na skla pro pracovní stroje.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak
0: na... Pro pracovní stroje.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví
0: ze... Stroje.
2: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
2: Nám to praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rek.
2: Praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rek byty.
2: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
4: Topenář.
3: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat vaše
3: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více. Stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací na bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, čeho bytu, opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality,
3: opět domov. Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
3: Na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Mamin.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Mamin 10 vteřin.
4: Záruka kvality.
5: Mamin 10 vteřin na to uhodnout, co na
4: kvality.
5: Mamin 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mamin 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mamin 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého
5: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby. Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne.
5: Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne. Nabízíme pohodlí. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne, pro naše
5: informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne, pro ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: A skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Správně.
5: Kavárna.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Správně, uhodlo si.
5: Naleť.
6: Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete
6: začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic. Salonek.
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
6: Salonek. Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
6: obory. Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
6: svou.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Rock. Na práci na letišti.cz. Rock. Letišti.cz.

daně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Osunová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se mu... Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční pohřeb. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek škvorův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek škvorů podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme ta z Brusu nová deska škvorů

0: Scorpions na rokrády. Scorpions na rokrády. Scorpions na rokrádiu v 16:40 poslech. Scorpions na rokrádiu v 16:40 poslechli jsme. Scorpions na rokrádiu v 16:40 poslechli jsme Y-Joe od nich. Teď už taky ale slibovaný info právě o Scorpions. Legendární kapela míří na filmový plátna, možná jste právě o Scorpions. Legendární kapela míří na filmový plátna, možná jste to už zaznamenali, možná ne. Ale životopisný film o kapele má konečně datum premiéry. A je na co se těšit. Film se bude jmenovat Wind of Change. Zrovna podle nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu,
1: Na YouTube v tuhle chvíli. No a teď v týdnu na to všechno vyšel první trailer.

Režie se tady ujal a poctivý hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady ujal hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ran dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ranary ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ranarivelo, známej akčnější. Režie se tady ujal Alex Ranarivelo, známej akčníma a sportovníma. Režie se tady ujal Alex Ranarivelo, známej akčníma a sportovníma. Tady ujal Alex Ranarivelo, známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting a sportovníma dramatama. No a casting za mě teda trefa do černýho docela dost. Sportovníma dramatama. No a casting za mě teda trefa do černýho docela dost. No a casting za mě teda trefa do černýho docela dost. V hlavních rolích se Sting za mě teda trefa do černýho docela dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava teda trefa do černýho docela dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava. V kusty Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Schenkera, uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z Vikings. Uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingský. Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. Nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. No, zapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. No a na plátně bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. No a na plátně ho doprovodí třeba Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. No a na plátně ho doprovodí třeba seriálu Last Kingdom. No a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako Kingdom. No a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman. No a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine. Plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine, nebo doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine, nebo Ed Spielers Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine, nebo Ed Spielers jako Matthias Trept jako frontman Klaus Meine, nebo Ed Spielers jako Matthias Japs frontman Klaus Meine, nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu Meine, nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu se nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i Pers jako Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afšar. No a k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afšar. A k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afšar. Práce na snímku označil už rozpovídal i producent Ali Afšar. Práce na snímku označil za spdal i producent Ali Afšar. Práce na snímku označil za splněný sen i producent Ali Afšar. Práce na snímku označil za splněný sen a Ali Afšar. Práce na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že Afšar. Práce na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství lásky míčil za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství lásky míru a sen a řekl taky, že filmový poselství lásky míru a rock'n'rollu je dneska pod a řekl taky, že filmový poselství lásky míru a rock'n'rollu je dneska podle něj a že filmový poselství lásky míru a rock'n'rollu je dneska podle míru a rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahaj dost vysoko studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahaj dost vysoko taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahaj dost vysoko. Zatím sice byla ta Liverpoolu a ambice

0: Ze tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale s ohledem na šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale s ohledem na očekávaná německá premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme. S ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení. Na očekávání můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení. Můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení. Jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a čekat, kdy se dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé, kdy se dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé čekáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé právě v Německu se začne promítat distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé právě v Německu se začne promítat v kinech. No a vůbec poprvé právě v Německu se začne promítat 28. ledna. No a vůbec poprvé právě v Německu se začne promítat 28. ledna. Právě v Německu se začne promítat 28. ledna, což je za chvíli promítat 28. ledna, což je za chvíli, nebo jak se to vezme, dneska má 28. ledna, což je za chvíli, nebo jak se to vezme, dneska máme ledna, což je za chvíli, nebo jak se to vezme, dneska máme 8. října, což je za chvíli, nebo jak se to vezme, dneska máme 8. října, věřím, že to uteče. Za chvíli, nebo jak se to vezme, dneska máme 8. října, věřím, že to uteče, nebo jak se to vezme, dneska máme 8. října, věřím, že to uteče, a to čekání na film, jak se to vezme, dneska máme 8. října, věřím, že to uteče, a to čekání na film si můžeme ukrátit. Dneska máme 8. října, věřím, že to uteče, a to čekání na film si můžeme ukrátit další muzikou. 8. října, věřím, že to uteče, a to čekání na film si můžeme ukrátit další muzikou. Nabídnu na, věřím, že to uteče, a to čekání na film si můžeme ukrátit další muzikou. Uteče, a to čekání na film si můžeme ukrátit další muzikou. Nabídnu Foo Fighters nebo Lordy. A to čekání na film si můžeme ukrátit další muzikou. Nabídnu Foo Fighters nebo Lordy. Nabídnu Foo Fighters nebo Lordy. Nebo Lordy.
1: Tlač. Tlačíš. Tlačíš, tlačíš. Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech pro e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: U všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzdu. Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to do pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu.

0: Na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchu
0: na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika C
0: na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ
0: za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ, to je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ, to je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ, to je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ, to je fičák. Slyšíte? Technika CZ, to je fičák.
2: Slyšíte? To je
1: seznam. To je fičák.
2: Slyšíte? To je seznam, když je
1: fičák.
2: Slyšíte? To je seznam, když je zrovna nejste. Slyšíte? To je seznam, když je zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Jste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dnes? Vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buď teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jaký. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěr to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěrný svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěrným a užitečným par? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, svěrným a buďte na internetu jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Seznam na internetu jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co jako doma, svěrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám, svěrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Řekni
2: a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Řekni třikrát
2: parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Seznam najdu tam, co neznám.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Najdu tam, co neznám.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
4: Znám lepší,
2: co neznám.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
4: Znám lepší, skla prostor.
3: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla
3: skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalit. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla prostroje, skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla
4: je CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla. Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Speciální skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána
3: CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána do
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně
4: skla pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetřík
4: stroje.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetřík. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička.

Chceš, tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Babka, chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět pro mě? Tak změň.

0: House.cz. Právě teď na Radio House.cz. Na Radio House.cz.
1: Když chci říct víc, když chci říct víc, když chci říct víc, ne, když chci říct víc, než

Rock Rock Radio. Rockovej víkend.

0: akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k exlovi v songu ptem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k exlovi v songu přidal i jeho kamarád s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný indičí melodií. A v refrénu se k exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indieny. A v refrénu se k exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indieny Shannon Hune z Blind Melon. Se k exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indieny Shannon Hune z Blind Melon. Jak přidal i jeho kamarád z rodný Indieny Shannon Hune z Blind Melon. Jako single jeho kamarád z rodný Indieny Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle Indieny Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky šáhla Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku a jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku americký single si tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval na první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval slavnou desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii parády, no a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázal písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klipy k November Rain a na kterou pak navázali klipy k November Rain a Estranged. S Gánama teď už navázali klipy k November Rain a Estranged. S Gánama teď už pik November Rain a Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme další hodinu roku Rain a Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, s Gánama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Jedeme dál. Zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Jedeme dál. Další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín.
0: Rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín.
0: A ne, plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to.
0: Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a komplet. Komín musí mít pořádnej.

0: Ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: A se to, ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby
0: pravej tah?
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujete tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdar. Výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdar. 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálně zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání banery. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání banery, které budou vidět spoty do online i digitálního DAB vysílání banery, které budou vidět na TV Nova i digitálního DAB vysílání banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích DAB vysílání banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, protože banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House. Te všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Právě teď na Radio House CZ. Na Radio House CZ. Hledáte CZ. Hledáte spolehlivý vůz, který Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká
1: jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
1: perfektní technický stav.
2: U auto

Gagne a Don't Cry. Gagne a Don't Cry. Gagne a Don't Cry. Gagne a Don't Cry. Jedna. Gagne a Don't Cry. Jedna z úplně prvních věcí, co Gagne a Don't Cry. Jedna z úplně prvních věcí, co jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali. Úplně prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali, a to už v 85. prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali, a to už v 85. roce. Axel s Ezem Stradlenem napsali, a to už v 85. roce. Krátce po vzniku kapely. Stradlenem napsali, a to už v 85. roce. Krátce po vzniku kapely. Na desku sali, a to už v 85. roce. Krátce po vzniku kapely. Na desku se ale ta v 85. roce. Krátce po vzniku kapely. Na desku se ale v 10. roce. Krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později a na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později a to pak rovnou ale tahle píseň dostala až o 6 let později a to pak rovnou i dvakrát. Tahle píseň dostala až o 6 let později a to pak rovnou i dvakrát. Na dostala až o 6 let později a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your 6 let později a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion One později a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion One a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion One najdem původní verzi na rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion One najdem původní verzi na dvojce pak čekat. Na Use Your Illusion One najdem původní verzi na dvojce pak čekat. Use Your Illusion One najdem původní verzi na dvojce pak čeká ta samá hudba. Illusion One najdem původní verzi na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s najdem původní verzi na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiný verzi na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií.

0: prověřených
1: technický stav.
0: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
1: Stav.
0: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný.
0: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný.
0: Vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu.
0: A nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte.
0: Prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
0: Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete
1: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít
1: a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít
1: záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování,
1: který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídku opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na
0: auto. Můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.polic.cz.
0: I výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto.polic.cz.
0: Financování.
1: Nabídka vozu na auto.polic.cz. Nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner na auto.polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Nejvyšší čas na
1: v Praze a Příbrami.
2: Nejvyšší čas navštívit
1: Příbrami.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Šlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.
3: Bylo 5 hodin.
2: CZ.
3: Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. 5 hodin.

0: počasí.
1: Od Břecka
0: je slušná muzika. Rock Radio počasí.
1: Od Břeclavy píše
0: muzika. Rock Radio počasí.
1: Od Břeclavy píšete o
0: Rock Radio počasí.
1: Od Břeclavy píšete
0: Radio počasí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a
0: sedio počasí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17. Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních. Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit oblačným nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe na stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. A nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Pod hlavním městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejde se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplota nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maximální teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotlin jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11-15 stupněma. Po zbytku kotliny spíš mezi 11-15 stupněma. Neděle potom může být spíš mezi 11-15 stupněma. Neděle potom může být ještě ochlup mezi 11-15 stupněma. Neděle potom může být ještě ochlup chladnější, teplý 15 stupněma. Neděle potom může být ještě ochlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc stupněma. Neděle potom může být ještě ochlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc. Neděle potom může být ještě ochlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Může být ještě ochlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní ochlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zítra foukat mírně stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zítra foukat mírně. Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost 16 stupňů a jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. A jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc sucho mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc suchu, žáby v padu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc suchu, žáby ve sklenicích slibujou, oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc suchu, žáby ve sklenicích slibujou jenom tak třetlivá. Jen to teda bude víc suchu, žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30. Jen to teda bude víc suchu, žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci na přehachu. Žáby ve sklenicích slibujou.

0: jenom tak 30% šanci na přehánky zítra, co ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci na přehánky zítra, což je slibujou jenom tak 30% šanci na přehánky zítra, což je tak 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstci na přehánky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý vše o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend se bude držet jenom míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna. Stejný potom zůstane bio po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna. Potom zůstane bio po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna. Po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ač už prší,
0: víkend se bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ač už prší, nebo paří,
0: bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ač už prší, nebo paří slunce,
0: stupni jedna.
1: Ač už prší, nebo paří slunce, slušnej rok. Ač už prší, nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Stovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do k napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio rockové. Rock Radio rockové víkend. Rock Radio rockové víkend.
0: Poslední hodina.
1: Rock Radio rockové víkend.
0: Poslední hodina rockového víkend.
1: Rock Radio rockové víkend.
0: Poslední hodina rockového víkendu.
1: Rockové víkend.
0: Poslední hodina rockového víkendu při 2. říjnový sobotě.
1: Víkend.
0: Poslední hodina rockového víkendu při 2. říjnový sobotě nám právě. Poslední hodina rokového víkendu při 2. říjnový sobotě. Poslední hodina rokového víkendu při 2. říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika rokového víkendu při 2. říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdravendu při 2. říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí, nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu je začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo studia každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo na jednu každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo na jednu, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. No a za nějakou tu čtvrt hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Tu čtvrt hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Takže hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Takže zase místo na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napiš to na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook píseň, to je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook, nebo důležitá informace, takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook, nebo přes mesece, takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook.

komínové systémy. OK komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nové systémy. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na nerezové komíny pro firmy

0: nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Já s tímto vyzývám, napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama, napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Bifi nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Bifi Clairo, tak Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Bifi Clairo, taky Europe a jak slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Bifi Clairo, taky Europe a jako otvírák tý... Než se vzkazama proberu, pustím Bifi Clairo, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme proberu, pustím Bifi Clairo, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Pustím Bifi Clairo, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears Bifi Clairo, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodové hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vyň Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všna. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Sobotní odpoledne vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.
0: Vinčuju vám všem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Seto, ten pravej tah. Tak nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Slyšíte to? CZ. OK Seto.

Trautenberg a... Trautenberg a ich... Trautenberg a ich netáhlo... Trautenberg a ich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Trautenberg a ich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách... Trautenberg a ich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď Serk a ich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď táhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22 a to znamená, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22 a to znamená, že v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22 a to znamená, že už za chvíli spolu. Na hodinách teď 17.22 a to znamená, že už za chvíli spolu. Teď 17.22 a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotní 22 a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání a celá šestá hodina, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání a celá šestá hodina potom společně odpálíme sobotní rok na přání a celá šestá hodina potom bude hudebně pálíme sobotní rok na přání a celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co sobotní rok na přání a celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíší a celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo a potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo zavoláte, ale hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo zavoláte, ale teď si o tom, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich píšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Si už taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazí, jeden z vašich songů pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazí, pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazili na Facebook, jsem vybral jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazili na Facebook, jsem vybral zprávu od Edy, takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazili na Facebook, jsem vybral zprávu od Edy, ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazu, co dorazili na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit. Ahoj, přál. Ze vzkazů, co dorazili na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit. Ahoj, co dorazili na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit. Ahoj, přála bych si nechat Facebook, jsem vybral zprávu od Edit. Ahoj, přála bych si nechat zahrát od Pety zprávu od Edit. Ahoj, přála bych si nechat zahrát od Pety Smithový People Have the Edit. Ahoj, přála bych si nechat zahrát od Pety Smithový People Have the... Ahoj, přála bych si nechat zahrát od Pety Smithový People Have the Power pro lásku Toma. Přála bych si nechat zahrát od Pety Smithový People Have the Power pro lásku Toma a všem osy nechat zahrát od Pety Smithový People Have the Power pro lásku Toma a všem od Pety Smithový People Have the Power pro lásku Toma a všem ostatní People Have the Power pro lásku Toma a všem ostatním rockerům Edita. People Have the Power pro lásku Toma a všem ostatním rockerům Edita. K tomu přihozený par pro lásku Toma a všem ostatním rockerům Edita. K tomu přihozený paroháč ve a všem ostatním rockerům Edita. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku, takže ostatním rockerům Edita. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku, takže tu taky zdv Edita. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku, takže tu taky zdvi. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák s maličkem. Paroháč ve formě smajlíku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák s maličkem a samozřejmě v formě smajlíku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák s maličkem a samozřejmě pro tebe Edit, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák s maličkem a samozřejmě pro tebe Edit zařídím i song k nebi ukazovák s maličkem a samozřejmě pro tebe Edit zařídím i song. Pety Smithová bude za moment maličkem a samozřejmě pro tebe Edit zařídím i song. Pety Smithová bude za moment jako dalším a samozřejmě pro tebe Edit zařídím i song. Pety Smithová bude

0: bude za moment jako další muzika. Zřejmě pro tebe, Edit, zařídím i song. Pety Smetová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě zařídím i song. Pety Smetová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky song. Pety Smetová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťák. Bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky. Za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky. Muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky. Ať si ten podzimní potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky. Ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme. Ještě vanastovky nebo straťáky. Ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme. Nebo straťáky. Ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme. Taky. Ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná.
0: Ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která.
0: Podzimní víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná. Objevte. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr i chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně dejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných v Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravý výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italský vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vaka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dost přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite v prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Jste připraveni obklopit
1: nad Itálii. www.lavite.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimními hity.
1: www.lavite.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimními
1: hity. www.lavite.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimními hity.
1: www.lavite.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimními hity. www.lavite.cz. Nabízíme široký sortiment. Jste připraveni obklopit se podzimními hygge?

0: Slitici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem s prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu.
1: www.autobranka.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
1: www.autobranka.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra...
1: CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokovi Radio CZ.
3: Sakra.
4: Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza i za tuhlá rozhodnutí.
5: Ukážeme.

0: kanceláře a fyzio ve vaší kanceláře v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Tancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthy office, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthy office.eu zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthy office.eu. Napište nám na Praha zavenář healthy office.eu. Protože my zavenář healthy office.eu. Protože my měníme kancelářské váleční office.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny EU. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Přestaň být v hrdiny deadlineů. Přestaň být jen divákem.
0: Deadlineů.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A s divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. To plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. On kousek od tebe. Another world. Jiná od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
2: Když chci.
1: Jiná realita CZ.
2: Když chci říct víc.
1: Jiná realita CZ.

0: se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru, dekorací a doplňku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jiskou i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk Scandinavian atmosféru. Jisk Scandinavian sleeping and living. Jisk Scandinavian sleeping and living.
1: Oslavte
0: Scandinavian sleeping and living.
1: Oslavte 30. výročí
0: Sleeping and Living.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akci. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, brční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním

a vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch... Vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových... Rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin... Živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin... Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. To v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli opin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Na Rock

Nestihli jste Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? A vychutnejte si rock radio v neděli večer.

říkám, jestli je vůbec šance, dost vzácně rozesetej po republice, takže se říkám, jestli je vůbec šance rozesetej po republice, takže se říkám, jestli je vůbec šance, jestli náhodou ne po republice, takže se říkám, jestli je vůbec šance, jestli náhodou nelete, takže se říkám, jestli je vůbec šance, jestli náhodou neladí nějaká Marina, říkám, jestli je vůbec šance, jestli náhodou neladí nějaká Marina, anebo třeba jestli je vůbec šance, jestli náhodou neladí nějaká Marina, anebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Jestli náhodou neladí nějaká Marina, anebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Náhodou neladí nějaká Marina, anebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno ladí nějaká Marina, anebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova Marina, anebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus. A někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus. A význam, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus. A významově marina. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus. A významově marina znamená. Jméno k nám přišlo z latinského slova marinus. A významově marina znamená z latinského slova marinus. A významově marina znamená mořská nebo ta slova marinus. A významově marina znamená mořská nebo ta, co patří k moři. A významově marina znamená mořská nebo ta, co patří k moři. A protože marina znamená mořská nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná hranice, mořská nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná hranice, nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná hranice, nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná hranic, tak tohle jméno si patří k moři. A protože moře nezná hranic, tak tohle jméno si do světa. A protože moře nezná hranic, tak tohle jméno si do světa svoji cestu a našlo. Moře nezná hranic, tak tohle jméno si do světa svoji cestu a našlo taky. Ve hranic, tak tohle jméno si do světa svoji cestu a našlo taky. Ve Francii jméno si do světa svoji cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká Marie, si do světa svoji cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká Marine a našlo taky. Ve Francii se holkám říká Marine, v Norsku nebo Dánsku je varianta. Ve Francii se holkám říká Marine, v Norsku nebo Dánsku je varianta. Se holkám říká Marine, v Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Marine, v Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina. V Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým. V Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyně Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslav. Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Marny. V Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek na tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek a v angličtině se oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek ale patří těm našim, slavně se oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek ale patří těm našim, slavenkyním říká Marny. Dnešní svátek ale patří těm našim, slezským, moravským a Marny. Dnešní svátek ale patří těm našim, slezským, moravským a českým Marinám. Dnešní svátek ale patří těm našim, slezským, moravským a českým Marinám. Patří těm našim, slezským, moravským a českým Marinám. A já vám tímto slezským, moravským a českým Marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek moravským a českým Marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a tak českým Marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všem. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všem. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin dělám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budu další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budu hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky Pretty Reckless a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky Pretty Reckless a nebo ale přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky Pretty Reckless a

0: Konej. Do 6 hodin hym. Budou taky Pretty Reckless a nebo Aleš Brychta za chvíli. Budou taky Pretty Reckless a nebo Aleš Brychta za chvíli. I Pretty Reckless a nebo Aleš Brychta za chvíli.
1: Sedíš celý
0: a nebo Aleš Brychta za chvíli.
1: Sedíš celý
0: Aleš Brychta za chvíli.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razí hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razí. Láká tě kreativní a

17.42 na hodinách. 17.42 na hodinách a na slušných 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v 32 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října, vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října, což je den Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října, což je den, kdy svůj svátek ladíte v sobotu 10. října, což je den, kdy svůj svátek slaví v sobotu 10. října, což je den, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny 10. října, což je den, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny. Což je den, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla. Den, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno svůj svátek slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzny Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých pět a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých pět no je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých 500 dnešní publice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň v Praze přes stovku, v Brně skoro 30 necelých 500 dnešních oslavenkyň v Praze přes stovku, v Brně skoro 30 a třeba na 500 dnešních oslavenkyň v Praze přes stovku, v Brně skoro 30 a třeba na kladních oslavenkyň v Praze přes stovku, v Brně skoro 30 a třeba na kladně 14 zbytekyň v Praze přes stovku, v Brně skoro 30 a třeba na kladně 14 zbytek je pod v Brně skoro 30 a třeba na kladně 14. Zbytek je potom skoro 30 a třeba na kladně 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej por a třeba na kladně 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej po republice a kladně 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej po republice, takže se říct, zbytek je potom dost vzácně rozesetej po republice, takže se říkám, jestli je tak je potom dost vzácně rozesetej po republice, takže se

0: Máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie. Máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie. Pff, charisma. Přijeďte, dáme společný selfie. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelť.
0: Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelť.
0: Dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a
0: společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Blízko u zvířat.

0: nový život. Nechceme CVčko, a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právod. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nové CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě. Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Drby a právě teď na Radiohouse.cz. Drby s ohradač na Radiohouse.cz. Drby s ohrad a výběhu Zoohouse.cz. Drby s ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Drby s ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásím. Drby s ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásím. Drby s ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se na výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je.
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce
0: Čín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit u
0: lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý
0: běhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Vím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem. Fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím koukem. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám. Předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám, že je to nás. S úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám, že je to nás. Směvem i bez. Já stojím koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme pro. Stojím koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě. Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Mám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dám. Náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společně.

0: značka Audoro. Jsem horská gorila z Ugandy. Česká značka. Jsem horská gorila z Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Horská gorila z Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Gorila z Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečná značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou malového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Man se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pni věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Horský goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete celou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.Bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.Bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.Bushman.cz.
1: Ale, co?
0: Září v prodejnách Bushman i na www.Bushman.cz.
1: Ale, co?
0: Nách Bushman i na www.Bushman.cz.
1: Ale, co pak?
0: www.Bushman.cz.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy?
0: www.Bushman.cz.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy?
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kon...
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opa podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rybek svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis koliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Z velmi pravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou do. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodně nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnější tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný. Vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 500 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezdě
0: právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoták
0: teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Autosalon. Nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Autosalon. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby na...
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvykne.
2: Se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Kem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Sony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Jsem horská.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Jsem horská.
3: Na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Jsem horská gorila.
3: Zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek
3: obleka na Kopecký.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy.
2: CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horst vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horst. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská.
3: Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z
3: Ugandy. Vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: I horským gorilám.

CZ. Jezděte bez poruchy. Rokujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rokrádio.cz. Jezděte bez poruchy. Rokrádio.cz. Jezděte bez poruchy. Rokrádio. Bez poruchy.

Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě, Petek. A zahrají VVU, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek VVU, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 40, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48, PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Vě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do Menšum v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal z kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů. Na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů. Bez velkých efektů a pěkně. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů. Bez velkých efektů a pěkně zblíz. Se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů. Bez velkých efektů a pěkně zblízka. Velkých hal zpátky do menších sálů. Bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblíž do menších sálů. Bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku Oska. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku 18. října totiž host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku 18. října totiž dorazí do O2 Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. V neděli se nabízí trocha pop punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Se nabízí trocha pop punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanadští Simple Plan. Punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanadští Simple Plan. A jeden 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanadští Simple Plan. 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to dorazí do O2 Univerza. Kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu. Kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Mark Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietel. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietela. 4 tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietela. 4 dekády na metal 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietela. 4 dekády na metalový scéně do distriktu přijede Marko Hietela. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergia samozřejmě hlavně Marko Hietela. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergia a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tady na metalové scéně Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Metalové scéně Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Radio. Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Je dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok.

0: DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. Rock FM nebo na rádia.cz. Rock Radio nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se... Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracuje...
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncert.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty.
0: Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského rock a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského rock café, koná se máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského rock café, koná se tam punkovej benefity. Pátek 16. října můžeme do Pražského rock café, koná se tam punkovej benefiční koncert. Můžeme do Pražského rock café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A za rock café koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU, se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, PUM a koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo motorkáři Tobic 9 pětek. A zahrají VVU,

co jste vybrali, jakou strojce nabízených desek, kterou si potom dnes vybrali, jakou strojce nabízených desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer strojce nabízených desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda v 7 hodin večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerstvíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Třeba v výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Třeba v květnu referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Třeba v květnu vydaná placka bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos. Třeba v květnu vydaná placka One čerství. Desky vyšly letos, třeba v květnu vydaná placka One, šlo o 15. studiovku. Desky vyšly letos, třeba v květnu vydaná placka One, šlo o 15. studiovku od Seven Dust. Třeba v květnu vydaná placka One, šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendu. Květnu vydaná placka One, šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendum si ta placka One, šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendum si tohle, šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendum si tohleto teda úplnou studiovku od Seven Dust a v referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. Seven Dust a v referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma v referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama to teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí líp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako dlo s 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. S 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako druhej skončil hlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson má jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí tři pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovku. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovku One Assassination. Skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovku One Assassination Under God. Marilyn Manson svojí 13. řadovku One Assassination Under God Chapter svojí 13. řadovku One Assassination Under God Chapter 2 představil 14. řadovku One Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna One Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet jí dneska večer Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo představil 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 41 tavel 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch co srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch co hlasovali a slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch co hlasovali. Takže tý dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný, nicméně chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný, nicméně 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný, nicméně většin procent těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný, nicméně většinová schoda, i když co hlasovali. Takže to bylo těsný, nicméně většinová schoda, i když ochlup, takže to bylo těsný, nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jiný. Těsný, nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44% schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu, když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom tak připadla na někoho jinýho. 44%.

0: 44%, takže opravdu jenom na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadl opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stoneům. A taky ta hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich včas, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vin, tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce, vkrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají. A jejich v pořadí už 25. Můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový. Můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká. Vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká. Jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím už 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale 20. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale jak album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vaši čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už to je ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda i songoval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybral, plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami, přání, dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. Chceme počasí a potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. A potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastní.
0: Už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Ale vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš. Postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix, zděte s rozumem
2: a vybudovat náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdce.
2: Náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší jak.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit.
1: S rozumem budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co.
1: Budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když
1: chcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat. Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas, řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal se ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal

0: Wicked
1: loves no one.
0: Wicked game
1: loves no one.
0: Wicked game
1: one.
0: Wicked game od him, právě jsme Wicked game od him, právě jsme slyšeli Wicked game od him, právě jsme slyšeli na slušných vlnách a Wicked game od him, právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se Wicked game od him, právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se od him, právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. Slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. A jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. Osmnáctá už klepena. Uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. Osmnáctá už klepena dveře, což znamená jediný sobotní část rokovýho víkendu. Osmnáctá už klepena dveře, což znamená jediný za rokovýho víkendu. Osmnáctá už klepena dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rokendu. Osmnáctá už klepena dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Osmnáctá už klepena dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se klepena dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, která startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. Do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o tme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste na věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasoval, s kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlas uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali, jakou stroj. O to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali, jakou strojce nabízených desek, které během týdne hlasovali a co jste vybrali, jakou strojce nabízených desek, hlasovali a co jste vybrali, jakou strojce nabízených desek, kterou si potom dneska

0: jsem takovou, která má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučuji takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda, aby byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své plňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Auto z druhé
0: a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky.
0: Najdete to své na kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky?
0: No trochu. To své na kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím.
0: Kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
0: CZ.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně.
1: Druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověrek.
1: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let. Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let. Něco kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
4: Jako fakt? No tak to už se ne...
3: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: Jedu na...
3: Aut, polovina mladší dvou let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: Jedu na sever.
3: Polovina mladší dvou let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: Jedu na sever.
4: Let. Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny.
4: Fakt? No tak to už se nebojím.
2: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v...
4: To už se nebojím.
2: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord.
2: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord. Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Profi voda. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Profi voda. Městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Profi voda. Od Prahy. Autonord.cz.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10
0: vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
0: desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in. Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic na.
1: A děláš? Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic na
1: to.
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bez klouznout. Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečný.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Ještě
2: napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
2: nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Ne.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Na práci na letišti.cz. Šti.cz.
3: 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin.
4: Rok.

0: pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně. Ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo. Neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem stane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách. Noci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teplo severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům. A krát víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům. A kránu bacha pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům. A kránu bacha nepřekvapí severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům. A kránu bacha nepřekvapí ani. Teploty se stáhnou k 8 stupňům. A kránu bacha nepřekvapí ani mlha. Stáhnou k 8 stupňům. A kránu bacha nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli stupňům. A kránu bacha nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si kránu bacha nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během bacha nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítpí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměn. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte. V neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností. A slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30 užijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť. Počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť. Po většině republiky. S proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit půjde 30% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit půjde nejvíc 14 šancí na déšť po většině republiky. Naměřit půjde nejvíc 14 na jihu po většině republiky. Naměřit půjde nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia republiky. Naměřit půjde nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. Naměřit půjde nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene, půjde nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Ne vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do nedu mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do nedu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí, 8 dní se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí, 18 hodin v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí, 18 hodin a 17 minut a čas, kdy se zítra setmí, 18 hodin a 9 minut a čas, kdy se zítra setmí, 18 hodin a 19 minut. Kdy se zítra setmí, 18 hodin a 19 minut. Setmí, 18 hodin a 19 minut.
1: Ač už
0: 18 hodin a 19 minut.
1: Ač už prší nebo paří slunce.
0: 19 minut.
1: Ač už prší nebo paří slunce, slušnost
0: minut.

0: už prší nebo paří slunce, slušnej rok si... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete di... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každém. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Din. Slušná muzika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Rock na... Rock Radio. Rock na psání.
1: Padla...
0: Rock Radio. Rock na psání.
1: Padla...
0: Rock Radio. Rock na psání.
1: Padla os...
0: Rock Radio. Rock na psání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný...
0: Rock na psání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušnej...
0: Na psání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna... Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná... 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Na přání. Play to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Na přání. Playlist na příštích 60 slušných vlnách zrovna začíná rok. Na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím vlnách zrovna začíná rok. Na přání. Playlist na příštích 60 minut je začíná rok. Na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplňte. Rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. Přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. O tom vůbec. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. O tom vůbec ne. Příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. O tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv. Je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. O tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, takníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání za vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání za vináč rokový rádio boju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání za vináč rokový rádio.cz a nepište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání za vináč rokový rádio.cz a nebo si počkej na Facebook, taky maily na přání zavináč rokový rádio.cz a nebo si počkej taky maily na přání zavináč rokový rádio.cz a nebo si počkejte na můj signál na přání zavináč rokový rádio.cz a nebo si počkejte na můj vináč rokový rádio.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak zavolejte na set a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak zavolejte na 725 si počkejte na můj signál a až ho vydám, tak zavolejte na můj signál a až ho vydám, tak zavolejte na 725 844 a až ho vydám, tak zavolejte na 725 844 42 vydám, tak zavolejte na 725 844 42 zavolejte na 725 844 42 4 vaše přijďte na 725 844 42 4 vaše přání dnes 725 844 42 4 vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás 844 424 vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu 4 4 2 4 vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď 4 2 4 vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už vaše přání dneska plní Alex, zdravím

0: zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rokaní dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání jedný Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si Want a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si Want You Bet. Čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si Want You Bet. Nárok rádiu Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si Want You Bet. Nárok rádiu. První rok na přání je dneska od nich, dáme si Want You Bet. Nárok rádiu. Od nich dáme si Want You Bet. Nárok rádiu. Dáme si Want You Bet. Nárok rádiu.
1: Rock rádiu.
0: Want You Bet. Nárok rádiu.
1: Rock rádiu.
0: Rock rádiu.
1: Rock rádiu.

0: počasí. Tok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Na muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem.
0: Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte. Noc ze soboty na neděli zůstane...

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rádio. Rock na psání. Rock na psání.

0: Poprosil bych tedy tuto píseň
1: Poprosil bych tedy tuto píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 40 of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny jsou dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda... Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i další si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. A narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. Se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Týká i další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte a I just a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte a I just wanna lie přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte I just wanna life. Brácho napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte I just wanna life. Bráchovi k jeho 18. Zahraj prosím Good Charlotte I just wanna life. Bráchovi k jeho 18. narozeninám. Zahraj prosím Good Charlotte I just wanna life. Bráchovi k jeho 18. narozeninám. Good Charlotte I just wanna life. Bráchovi k jeho 18. narozeninám. Ať ví na just wanna life. Bráchovi k jeho 18. narozeninám. Ať ví, na čem jsem bráchovi k jeho 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo jeho 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji. Nám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji. A na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia, když mi bylo 18. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně 18. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší.

a hlavně bratrovi Danovi všechno nejlepší. Bratrovi Danovi všechno nejlepší. Všechno nejlepší.

Zdravím všechny posluchače Rock Rádia, tady Anetka. Děkuji a přeji krásný den. Anetku od Daniela Landy, 300 z místa. Krásný den i tobě vinčuju na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli 725 844.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
1: Tak dobře.
0: Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
1: Tak dobře poslouch.
0: Už vám přijde. Okoukaný?
1: Tak dobře poslouch.
0: Jde. Okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž. Okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou.
1: Poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: Aha.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House
0: má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Napnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na.
0: Kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na.
0: Ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Bud na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů žitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně.
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě pořád.
0: Pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Ten holů.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na
1: adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Te pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Přestaň.
1: CZ.
4: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. Navštiv. A staň se součástí příběhu. Navštiv. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zjeho.

0: Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Tají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo si to v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. Ta a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita. Tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: Itálie.
0: Jiná realita CZ.
1: Itálie, která.
0: Jiná realita CZ.
1: Itálie, která chutná.
0: Objevta CZ.
1: Itálie, která chutná. Objevte pro. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybrané ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italské a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinař. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavitece. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavitece. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Chcete ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera.
1: www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát.
1: www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a.
1: cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volno prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy.

objednat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavlky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní... Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. A komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár věcí. Komunikace s lidmi? Tak změň

produkt nestačí. Zákazních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. A koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte s koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se. Produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte vše stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace si ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 13. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Pojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Rock House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio House.cz.

Zdravím. Otočím prsty, tečou slzy z očí. Zdravím všechny posluchače. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Tady Anecký.

FM nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio.

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. A právě teď na radiohouse.cz. Teď na radiohouse.cz.
1: Slyšíte tuhle
0: radiohouse.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Z.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio Reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte by příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rád. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rád. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální test zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na region i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí regionálních akcích a koncertech.

0: si po mailu objednala... Polís si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění upršeného... Polís si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne. Polís si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne. Objednala to. Objednala Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne. Objednala to všem. Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne. Objednala to všem, kdo nemají rádi. Zpříjemnění upršeného odpoledne. Objednala to všem, kdo nemají rádi podzem. Upršeného odpoledne. Objednala to všem, kdo nemají rádi podzem. Těch bude, Dani, říkám si. Odpoledne objednala to všem, kdo nemají rádi podzem. Těch bude, Dani, říkám si. Těch bude. Objednala to všem, kdo nemají rádi podzem. Těch bude, Dani, říkám si. Těch bude. No a kdo nemají rádi podzem. Těch bude, Dani, říkám si. Těch bude. No a co mají rádi podzem. Těch bude, Dani, říkám si. Těch bude. No a co Mařena, řidičce jménem. Těch bude, Dani, říkám si. Těch bude. No a co Mařena, řidičce jménem, který jí bude, Dani, říkám si. Těch bude. No a co Mařena, řidičce jménem, který jí vyvolává dojem, že říkám si. Těch bude. No a co Mařena, řidičce jménem, který jí vyvolává dojem, že může jít o řidič bude. No a co Mařena, řidičce jménem, který jí vyvolává dojem, že může jít o řidičku. Co Mařena, řidičce jménem, který jí vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako řidičce jménem, který jí vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap, který jí vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Buď zdrav, chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Buď zdrav. Co ty a no, čau, slyšíme se. Buď zdrav. Co ty a podzim, můžeš, nemusíš se. Buď zdrav. Co ty a podzim, můžeš, nemusíš. Buď zdrav. Co ty a podzim, můžeš, nemusíš. Jak to máš? Buď zdrav. Co ty a podzim, můžeš, nemusíš. Jak to máš? Buď zdrav. Co ty a podzim, můžeš, nemusíš. Jak to máš? Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já si v pohodě. Tak jedno nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já si v pohodě.
0: Po letošním létě věřím... Jasně, tak...
1: Já si v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu.
1: Já si v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? V letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Důležitější dotaz, co si dáme za muziku?
1: Steel Panther.
0: Panther, jasně. Další dotaz, co si dáme za muziku?
1: Steel Panther.
0: Panther, jasně. Co si dáme za muziku?
1: Steel Panther.
0: Panther, jasně.
1: Steel Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Steel
1: Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Čeká tě nějaká...
1: Steel Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam... Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Čeká tě nějaká takhle ve zbytku... Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš... Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní. Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní. Takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní.
1: No ne, právě to po práci. A...
0: Víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní.
1: No ne, právě to po práci. A...
0: Tak snad to není pracovní.
1: No ne, právě to po práci. A... Rychlo za partnerku taky.
0: Pracovní.
1: No ne, právě to po práci. A... Rychlo za partnerku taky vyzvednu.

0: Dole, práve to po práci, až rýchlo za partnerku, taký vyzvednúť. Dole, práve to po práci, až rýchlo za partnerku, taký vyzvednúť z práce. A... V práci, až rýchlo za partnerku, taký vyzvednúť z práce.
1: A nedele voľná teda?
0: Rýchlo za partnerku, taký vyzvednúť z práce.
1: A nedele voľná teda?
0: Taký vyzvednúť z práce.
1: A nedele voľná teda?
0: A nedele voľná práce.
1: A nedele voľná teda?
0: A nedele voľná.
1: No tak... A nedele voľná teda?
0: A nedele voľná.
1: No tak paráda, to možná nejakú... A nedele voľná teda?
0: A nedele voľná.
1: No tak paráda, to možná nejakú party spolu... voľná teda?
0: A nedele voľná.
1: No tak paráda, to možná nejakú party spolu i zvládnete, nicméně...
0: A nedele voľná.
1: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně...
0: A nedele voľná.
1: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně... No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě. Paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě je party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě je píseň, kterou si objednal. Vládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě je píseň, kterou si objednal. Takže Steel Panther, co teď vládnem společně všichni určitě je píseň, kterou si objednal. Takže Steel Panther Party All Day společně všichni určitě je píseň, kterou si objednal, takže Steel Panther Party All Day, šťastnoucí určitě je píseň, kterou si objednal, takže Steel Panther Party All Day, šťastnoucí, takže Steel Panther Party All Day, šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká a Steel Panther Party All Day, šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek Party All Day, šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. A zase někdy šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej. Za partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, OK? Ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, OK? Utíká a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, OK?
0: Jasně, díky.
1: Tak jo, čau. Užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, OK?
0: Jasně, díky.
1: Tak jo, čau. A zas někde zavolej, OK?
0: Jasně, díky.
1: Tak jo, čau. Kde zavolej, OK?
0: Jasně, díky.
1: Tak jo, čau.
0: Jasně, díky.
1: Tak jo, čau.
0: Jasně, díky.
1: Tak jo, čau.
0: Díky.
1: Tak jo, čau. Čau.

Rock na... Rock na přání. Rock na přání.

0: co budou hrát, já budu 2-4. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím, co budou hrát, já budu zvedat a s tím, kdo zavolá.
1: Nájemní dům ve Varnsdorfu u Děčína za 21 milionů 990 tisíc korun. Byty na KK v Brandýse na dlabem staré Boleslavi za 5 miliony 299 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Pražský distrikt. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do

pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. A komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě s lidmi? Tak změň.

A tale that wasn't... A Tale That Wasn't Right, píseň od Halloweenu, kterou zařídil posluchač Radim, poslal mailovýho holuba, a to na naší adresu přání zavináč rokový rádio.cz. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím...

0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitkem
1: od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Roman Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v super od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek u večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek
2: pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo za running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: V supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek
1: opravdu. Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
1: Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitek masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ. Zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ. CZ.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz i vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000 5008 skladové vozy již za 735 000 7 dní Peugeot skladové vozy již za 735 000 7 dní Peugeot práv skladové vozy již za 735 000 7 dní Peugeot právě teď již za 735 000 7 dní Peugeot právě teď.
5: Tak nečekejte.
4: 35 000 7 dní Peugeot právě teď.
5: Tak nečekejte. Jezdit.
4: 7 dní Peugeot právě teď.
5: Tak nečekejte. Jezděte.
4: 7 dní Peugeot právě teď.
5: Tak nečekejte. Jezděte.
6: Staňte se Peugeotákem
4: právě teď.
5: Tak nečekejte. Jezděte.
6: Staňte se Peugeotákem
4: teď.
5: Tak nečekejte. Jezděte.
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Čekejte, jezděte.
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony. Jezděte.
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký.
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
6: Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
6: Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
5: Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to.
5: Na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti. Jdeme na to?
8: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?

0: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Radiohouse.cz.
1: Sakra.
0: CZ.
1: Sakra. Sakra.
2: Moje záda.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají za...
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináší... Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regener... Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme... Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza... Zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Zakladatel. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel, přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnanci v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti za nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolavě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na tancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavená ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavená healthy bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavená health práce. Napište nám na Praha zavená healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Tak co jíme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Tak co jí koupíme?
3: Válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: Co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostaneš co?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tvář.
5: No, říkala, že nic nechce.

0: Ne, když nás zavolají v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Tam letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete...
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých...
0: Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč...
0: Opětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč... Otvou na práci na letišti.cz.
2: Rock Radio.
1: Na letišti.cz.
2: Rock Radio.
1: CZ.

DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz Rock Radio M nebo na radia.cz Rock Radio na radia.cz Rock Radio .cz Rock Radio .cz

0: určitě, zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco. Ale co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco. Takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco. U komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco.
1: Celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: Chceš zahrát, pověz nám něco.
1: Celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: Jasný, tak jejich zase spolu. Pověz nám něco.
1: Celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: Jasný, tak co?
1: Celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: Jasný, tak jejich
1: celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: Jasný, tak jejich zase spousta. Tady mi to
1: celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: Jasný, tak jejich zase spousta. Tady mi to skáčou všichni.
1: A všem, co poslouchali.
0: Jasný, tak jejich zase spousta. Tady mi to skáčou všechny ty vzkazy. Jasný, tak jejich zase spousta. Tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. Tak jejich zase spousta. Tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. Zase spousta. Tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer? Tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer takhle? Všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer takhle? Přání. No a co ty a sobotní večer takhle? No a co ty a sobotní večer takhle?
1: No
0: ty a sobotní večer takhle?
1: No na desku
0: večer takhle?
1: No na desku se těším.
0: Jo, jo, jo, a vyhrál?
1: No na desku se těším.
0: Jo, jo, jo, a vyhrála, co jsi chtěl? Vyhrála?
1: No na desku se těším.
0: Jo, jo, jo, a vyhrála, co jsi chtěl?
1: Na desku se těším.
0: Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda, bylo to do...
1: Na desku se těším.
0: Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost... Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný. Teda bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo, jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dá poslední chvíle takový dost nerozhodný?
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas takový dost nerozhodný?
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, prozraď nám rozhodný.
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, prozraď nám to.
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, prozraď nám to.
1: Rozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, prozraď nám to.
1: No.
0: Komu si dával hlas teda, prozraď nám to.
1: Dvojce.
0: A prozraď nám to.
1: Dvojce.
0: Jo, no tak.
1: Dvojce.
0: Jo, no tak.
1: Dvojce.
0: Jo, no tak to si myslím právě, že se i povedlo.
1: Dvojce.
0: Jo, no tak to si myslím právě, že se i povedlo. Dvojka byly. Jo, no tak to si myslím právě, že se i povedlo. Dvojka byly právě stouni, takže. No tak to si myslím právě, že se i povedlo. Dvojka byly právě stouni, takže nejenom oni, ale je tam i slušná nabídka hostů na té desce už za půl hodinky. Co za oni, ale je tam i slušná nabídka hostů na té desce už za půl hodinky. Co tam i slušná nabídka hostů na té desce už za půl hodinky. Co za půl nabídka hostů na té desce už za půl hodinky. Co za půl hodinky za nějakých nabídka hostů na té desce už za půl hodinky. Co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme. Té desce už za půl hodinky. Co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme. Už za půl hodinky. Co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme, ale předtím, než teda budou, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme, ale předtím, než teda budou, tak dámky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme, ale předtím, než teda budou, tak dáme brutu celých 20 minut si to pustíme, ale předtím, než teda budou, tak dáme brutu zrovna, jak si chtěl, si to pustíme, ale předtím, než teda budou, tak dáme brutu zrovna, jak si chtěl. Gorila je na cestě, ale předtím, než teda budou, tak dáme brutu zrovna, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Než teda budou, tak dáme brutu zrovna, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Čau. Tak dáme brutu zrovna, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Čau. Brutu zrovna, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Čau.
1: Ahoj.
0: Jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Čau.
1: Ahoj.
0: Gorila je na cestě, užij si ji.

0: Zickzack. Zickzack. Zickzack, Rammsteine objednala. Zickzack, Rammsteine objednala Hanka Ondrovi. Zickzack, Rammsteine objednala Hanka Ondrovi. Poslechli jsme v Zickzack, Rammsteine objednala Hanka Ondrovi. Poslechli jsme v Rammsteine objednala Hanka Ondrovi. Poslechli jsme v 18:41. Teď už Rammsteine objednala Hanka Ondrovi. Poslechli jsme v 18:41. Objednala Hanka Ondrovi. Poslechli jsme v 18:41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou Ondrovi. Poslechli jsme v 18:41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvíli jsme v 18:41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela 18:41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlejc. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlejc. Takže Pepa. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlejc. Takže výběr dalšího songu bude zrovna chvílí zavolal docela nejrychlejc. Takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau. Docela nejrychlejc. Takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau. Docela nejrychlejc, takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozraď nám, bude zrovna na něm. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozraď nám je.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozraď nám je a prosím tě, běž trošku od toho rádia, ať se neslyšíme milionkrát. Ahoj. Prozraď nám je a prosím tě, běž trošku od toho rádia, ať se neslyšíme milionkrát, jo, díky. Jsme milionkrát, jo, díky. Dobrý. Co si dáme za muziku? Jo, díky. Dobrý. Co si dáme za muziku? Dobrý. Co si dáme za muziku?
1: Brutus.
0: Dobrý. Co si dáme za muziku?
1: Brutus.
0: Co si dáme za muziku?
1: Brutus.
0: Brutus, Brutus a...
1: Gorila. Brutus.
0: Brutus, Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila, domluvili...
1: Brutus.
0: Brutus, Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila, domluvili jsme se na gorile od... Brutus, Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila, domluvili jsme se na gorile od Brutus, takže... Brutus, Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila, domluvili jsme se na gorile od Brutus, takže tí za malou... A...
1: Gorila.
0: Gorila, domluvili jsme se na gorile od Brutus, takže tí za malou chvíli... zeptám se, rádu se stalo, nebo spíš teprv stane, určitě zahraju, ale... Rádu se stalo, nebo spíš teprv stane... určitě zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, kalo, nebo spíš teprve stane, určitě zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, stane, určitě zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát,

0: Čau.
1: Ahoj.
0: Tě užij si. Čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj.

Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost, díky moc Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost, díky moc Čmelda, Šipka, Natá, La Victoria, jenom tak pro radost, díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, jenom tak pro radost, díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, jenom tak pro radost, díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, Martin Mladší a spol. Pro radost, díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, Martin Mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, Martin Mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, Martin Mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Natálka, Evina, Kačka, Martin Mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Kačka, Martin Mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Mladší a spol. Díky moc, Čmelda, díky moc, Čmelda, Čmelda, Čmelda.

Co jsme hráli? Co jsme hráli, to objednal ho. Co jsme hráli, to objednal Honzi společně. Co jsme hráli, to objednal Honzi společně s Ivet a s... Co jsme hráli, to objednal Honzi společně s Ivet a se Zus. Co jsme hráli, to objednal Honzi společně s Ivet a se Zuskou. Zahráli, to objednal Honzi společně s Ivet a se Zuskou. Zahraje něco, objednal Honzi společně s Ivet a se Zuskou. Zahraje něco od Honzi společně s Ivet a se Zuskou. Zahraje něco od Van Halen s Ivet a se Zuskou. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit, a se Zuskou. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Pakou. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečet. Od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečet. Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a může mít nosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a může mít na další song Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám prosím zahrát od Eclipse Viva a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám prosím zahrát od Eclipse Viva la Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám prosím zahrát od Eclipse Viva lalik. Ahoj, Bejku, můžeš nám prosím zahrát od Eclipse Viva lalik. Bla, už toho mám. Můžeš nám prosím zahrát od Eclipse Viva lalik. Bla, už toho mám taky dneska asi hrát od Eclipse Viva lalik. Bla, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova Viva lalik. Bla, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš lalik. Bla, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš nám mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit od asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva la Victoria. Takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva la Victoria. Jenom můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva la Victoria. Jenom tak pro radost prosím pustit od

možnost bude nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes den, možnost bude večer. Píseň na přání, takže možnost bude přes den, možnost bude večer. No a takže možnost bude přes den, možnost bude večer. No a teď, že možnost bude přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli možnost bude přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim. Teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní. Na tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno, co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album, která určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali. Přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami. Režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami. Z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v naší písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v naší jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v našem rokovém referendu. Hlasování skončilo, který jste ale vybrali taky vy sami v našem rokovém referendu. Hlasování skončilo už před vybrali taky vy sami v našem rokovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to taky vy sami v našem rokovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou v našem rokovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letošní novým referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letošní novinka a jejich už hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letošní novinka a jejich už bylo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letošní novinka a jejich už 25. studio. Vyhráli to Stouni letošní novinka a jejich už 25. studiovka Foreign Tongue letošní novinka a jejich už 25. studiovka Foreign novinka a jejich už 25. studiovka Foreign Tongues. Vyšlo to jejich už 25. studiovka Foreign Tongues. Vyšlo to v červenci. 25. studiovka Foreign Tongues. Vyšlo to v červenci. Necelý 3. studiovka Foreign Tongues. Vyšlo to v červenci. Necelý 3 roky po Hackney Diamond Foreign Tongues. Vyšlo to v červenci. Necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou jsem. Vyšlo to v červenci. Necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou si Rolling Stones v červenci. Necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou si Rolling Stones odnesli i Grammy. Necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou si Rolling Stones odnesli i Grammy. Producent roky po Hackney Diamonds, za kterou si Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky šla Hackney Diamonds, za kterou si Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky šla, kterou si Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky šla tahle deska za Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky šla tahle deska za Andrewem odnesli i Grammy. Producentsky šla tahle deska za Andrewem. Producentsky šla tahle deska za Andrewem Wattem a většinou šla tahle deska za Andrewem Wattem a většinu z alba natočila tahle deska za Andrewem Wattem a většinu z alba natočili Stouni za Andrewem Wattem a většinu z alba natočili Stouni za Andrewem Wattem a většinu z alba natočili Stouni za necelý měsíc Wattem a většinu z alba natočili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu. A většinu z alba natočili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu Metropolis. Z alba natočili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu Metropolis. Prostě se kluci natočili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu Metropolis. Prostě se kluci za necelý měsíc v londýnském studiu Metropolis. Prostě se kluci činili a nečinili se celý měsíc v londýnském studiu Metropolis. Prostě se kluci činili a nečinili se teda sít v londýnském studiu Metropolis. Prostě se kluci činili a nečinili se teda sami. To je studiu Metropolis. Prostě se kluci činili a nečinili se teda sami. To je třeba taky říct. Prostě se kluci činili a nečinili se teda sami. To je třeba taky říct. Kromě činili a nečinili se teda sami. To je třeba taky říct.

Evenflow objednala Martina. Evenflow objednala Martina, jenom tak pro... Evenflow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer. Evenflow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem. Evenflow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Evenflow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Evenflow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Pearl Jam. Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song. Nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song. Všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Díla Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro... A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro... Poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle... Song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli už dočerpaný na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám. Čas vyhrazený pro... Vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju zenej pro vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali, vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně všechno, ale samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete. Samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete. Všem, kdo jste volali i psali. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra. Volali i psali. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Odčesnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od česti. Třeba to no, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od česti. Třeba to vy to můžete znova zítra v neděli. Od česti. Třeba to vyjde zrovna vám. Znova zítra v neděli. Od česti. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude to v neděli. Od česti. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude to je od česti. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct ještě i Martin zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct ještě i Martin Malicher a dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde. Tady bude, to je taky důležitý říct ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu. Taky důležitý říct ještě i Martin Malicher. A věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu říct ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže možnost najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes den, tu místo na nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes den,

kromě Jaggera, Richardse a Wooda. A nečinili se teda sami, to je třeba taky říct. Kromě Jaggera, Richardse a Wooda tady bubnu. Činili se teda sami, to je třeba taky říct. Kromě Jaggera, Richardse a Wooda tady bubnuje, to je třeba taky říct. Kromě Jaggera, Richardse a Wooda tady bubnuje Steve Jordan říct. Kromě Jaggera, Richardse a Wooda tady bubnuje Steve Jordan. Zatímco Bach. Kromě Jaggera, Richardse a Wooda tady bubnuje Steve Jordan. Zatímco Bach. Richardse a Wooda tady bubnuje Steve Jordan. Zatímco basu většinou drží Wooda tady bubnuje Steve Jordan. Zatímco basu většinou tady bubnuje Steve Jordan. Zatímco basu většinou drží Daryl Jones. Steve Jordan. Zatímco basu většinou drží Daryl Jones. Říkám většinou proč. Zatímco basu většinou drží Daryl Jones. Říkám většinou proč. Protože se basu většinou drží Daryl Jones. Říkám většinou proč. Protože seznam hostů většinou drží Daryl Jones. Říkám většinou proč. Protože seznam hostů na desce drží Daryl Jones. Říkám většinou proč. Protože seznam hostů na desce říkám většinou proč. Protože seznam hostů na desce a ten umí vzít dech. Paul proč. Protože seznam hostů na desce a ten umí vzít dech. Paul McCartney třeba, tak ten protože seznam hostů na desce a ten umí vzít dech. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul bas seznam hostů na desce a ten umí vzít dech. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basce a ten umí vzít dech. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basu v Covered in You, ten umí vzít dech. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basu v Covered in You, Robert. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basu v Covered in You, Robert Smith z The Cure při McCartney třeba, tak ten si střihnul basu v Covered in You, Robert Smith z The Cure, ten si střihnul basu v Covered in You, Robert Smith z The Cure přidal kytaru a vokály, basu v Covered in You, Robert Smith z The Cure přidal kytaru a vokály za in You, Robert Smith z The Cure přidal kytaru a vokály za Varhanama sedí Steve Winwood, Robert Smith z The Cure přidal kytaru a vokály za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruce z The Cure přidal kytaru a vokály za Varhanama sedí Steve Winwood a přidal kytaru a vokály za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars, tak ten tady vokály za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars, tak ten tady tluče do Krafanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars, tak ten tady tluče do kravskýho zvonce. Steve Winwood a Bruno Mars, tak ten tady tluče do kravskýho zvonce. A pak a Bruno Mars, tak ten tady tluče do kravskýho zvonce. A pak je Mars, tak ten tady tluče do kravskýho zvonce. A pak je tady ještě ten tady tluče do kravskýho zvonce. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit kravskýho zvonce. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit ho zvonce. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit. Hit me in the head. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit. Hit me in the head. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit. Hit me in the head. Bubny v song, u kterého umí zamrazit. Hit me in the head. Bubny v umí zamrazit. Hit me in the head. Bubny v téhle písni totiž nahrál. Hit me in the head. Bubny v téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts. Hit me in the head. Bubny v téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts krátce před svojí smrtí. Bubny v téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts krátce před svojí smrtí v roce 2000. Téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts krátce před svojí smrtí v roce 2000. Totiž nahrál ještě Charlie Watts krátce před svojí smrtí v roce 2021. Ještě Charlie Watts krátce před svojí smrtí v roce 2021. Dohromady album Watts krátce před svojí smrtí v roce 2021. Dohromady album slibuje krátce před svojí smrtí v roce 2021. Dohromady album slibuje přes smrtí v roce 2021. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14.2021. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písní 21. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písních, včetně. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písních, včetně. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písních, včetně coverů od Amy Van Winehouse. Přes hodinu muziky ve 14 písních, včetně coverů od Amy Winehouse. Hodinu muziky.

ve 14 písních, včetně coveru od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho. 14 písních, včetně coveru od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho a single písních, včetně coveru od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho a singlu in the stars, coveru od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho a singlu in the stars Amy Winehouse nebo Chucka Berryho a singlu in the stars a Jealous Lover Winehouse nebo Chucka Berryho a singlu In the Stars a Jealous Lover a taky Chucka Berryho a singlu In the Stars a Jealous Lover a taky Rough and Twist a singlu In the Stars a Jealous Lover a taky Rough and Twisted, kterou In the Stars a Jealous Lover a taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili a Jealous Lover a taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají a taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají, taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají, pod and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají, pod falešným jménem The Cockroaches, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají, pod falešným jménem The Cockroaches, jenom na vypustili ven potají, pod falešným jménem The Cockroaches, jenom na tisícovce vypustili ven potají, pod falešným jménem The Cockroaches, jenom na tisí, pod falešným jménem The Cockroaches jenom na tisícovce vinilů. V Británii jménem The Cockroaches jenom na tisícovce vinilů. V Británii album skončilo The Cockroaches jenom na tisícovce vinilů. V Británii Cockroaches jenom na tisícovce vinilů. V Británii album skončilo vlastně na prvním na tisícovce vinilů. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě tisícovce vinilů. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě, paráda za mě. Británii album skončilo vlastně na prvním místě, paráda za mě. Taky už 15. bylo vlastně na prvním místě, paráda za mě. Taky už 15. v prvním místě, paráda za mě. Taky už 15. v kariéře od nich bylo, které paráda za mě. Taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a s tou paráda za mě. Taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a s touně tímhletím taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a s touně tímhletím počtem 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a s touně tímhletím počtem 15. prvenství v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a s touně tímhletím počtem 15. prvenství vlastně bylo, který bralo zlato a s touně tímhletím počtem 15. prvenství vlastně srovnali krok to a s touně tímhletím počtem 15. prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. Tím počtem 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější Beatles. No, tak si je pojďme dát, The Rolling Stones a jejich nejnovější no, tak si je pojďme dát, The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks, pojďme dát, The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks, k tomu mějte sobotní, The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks, k tomu mějte sobotní ve Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks, k tomu mějte sobotní večer zrovna tak, jejich nejnovější album Foreign Tanks, k tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete. Album Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy. Sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy. Při rokovém víkendu zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy. Při rokovém víkendu se na vej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy. Při rokovém víkendu se na vás už teď mít. A naslyšenou zase někdy. Při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A ta naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum.

teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Alex. A teď už rokový referendum. A teď už rokový referendum. Rokový referendum. Referendum.

muzika. Vyberte si rockový album. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotu. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum na sobotní večer.

Rokový referendum. Rokový referendum.

Nový referendum. Rokový referendum. Rokový referendum.

0: odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Můžete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rokovýradio.cz. Rock Radio. Je slušná muzika. Rokovýradio.cz. Rock Radio. Je slušná muzika. CZ. Rock Radio. Je slušná muzika. Rock Radio. Je slušná muzika. Radio. Je slušná muzika. Je slušná muzika.
1: Oknem fouká.
0: Je slušná muzika.
1: Oknem fouká, střecha padá.
0: Slušná muzika.

přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě krávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě krávený. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak z práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a pojď s námi pro kreativní a cool.

0: Zedník malíř.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník malíř. Topenář.
1: Pak nám to praví?
0: Zedník
1: malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Zedník
1: malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Zedník
0: malíř. Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů. Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce
1: hář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
0: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.tu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbityho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity z domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
0: Na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
0: CZ.
2: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality.
3: Radio House.
2: Záruka kvality.
3: Radio House 300 Cross Plus. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a IN 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční klama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví z Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volna. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa. Komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. A místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Sedíš celý den
3: malých firem na radiohouse.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce
3: radiohouse.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů
3: o.cz.
4: Sedíš celý den na

akce a bleskové termíny. To s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je aut dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte do servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. CZ. Jezděte bez poruchy. Jděte bez poruchy.

0: nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě, pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit
0: teď na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
0: na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš. Ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, buduj fix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Ale, copak? Pískají brzy.
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Ale, copak? Pískají brzy.
3: Rozumem, budujte srdcem.
4: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
3: Budujte srdcem.
4: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je... Copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme... Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. To cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesko na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce.

Aktuální aktuální rokový referendum je aktuální rokový referendum je minulostí. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si bude referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat. Už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat. Připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio C. Sobotu si budete moct od

když ten se báli, i když ten svět, i když ten svět, i když ten svět nás provokoval, i když ten svět nás provokoval a pak, i když ten svět.

Chcete znát příběh, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendární týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi moto... Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k... Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdní problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rokova. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rokný host, Roková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Roková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Roková, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rasíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ. Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Služ našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia Můžo CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdých platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Kdykoliv, kdekoliv.

Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokové historii?

čtyři ráno nad Prahou vládne. Jsou čtyři ráno nad Prahou vládne tma. Jsou čtyři ráno nad Prahou vládne tma. Jsou čtyři ráno nad Prahou vládne tma. Čtyři ráno nad Prahou vládne tma. Nad Prahou vládne tma. Nad Prahou vládne.

ráno, jsou čtyři ráno a zas tím.

ten atentát. To pro ten atentát.

Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedá v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Večer a končí v pondělí ráno. Ano, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

smrz. Ve tři kránu, ruce na pijáno, smrznul. Ve tři kránu, ruce na pijáno, smrznul čas a náhle za tři kránu, ruce na pijáno, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na pijáno, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na pijáno, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Smrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cele mluvil o posrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cele mluvil o posrznul a náhle zazněl hlas. Tmavý cele mluvil o poslední včele, zněl hlas. Tmavý cele mluvil o poslední včele. Tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu. Tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu po pás, nervy na doraz. Mluvil o poslední včele. Vodu po pás, nervy na doraz. Rak poslední včele. Vodu po pás, nervy na doraz. Rak kvesta. Vodu po pás, nervy na doraz. Rak kvesta, starý kost. Vodu po pás, nervy na doraz. Rak kvesta, starý kosti. Neznám souvis. Pás, nervy na doraz. Rak kvesta, starý kosti. Neznám souvislosti. Na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí. Starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas. Neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Tam souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova hrobí sílí.

kuchaře padlého zřím do tváře padlého výsadkáře zřím do tváře padlého výsadkáře čelo zřím do tváře padlého výsadkáře čelo mi rosí do tváře padlého výsadkáře čelo mi rosí jak přízrak mě prosáže padlého výsadkáře čelo mi rosí jak přízrak mě prosí padlého výsadkáře čelo mi rosí jak přízrak mě prosí a děvy výsadkáře čelo mi rosí jak přízrak mě prosí a děvy Sloveno čelo mi rosí jak přízrak mě prosí a děvy Sloveno zapsáno rosí jak přízrak mě prosí a děvy Sloveno zapsáno její jak přízrak mě prosí ať je vysloveno, zapsáno její jméno, mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do... Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Sloveno, zapsáno...

domova, slyším pro sebe ušetří slova, tak těžká jako z olova, slyším pro sebe ušetřím poslední, tak těžká jako z olova, slyším pro sebe ušetřím poslední, těžká jako z olova, slyším pro sebe ušetřím poslední včelu olova, slyším.

co kráčí a díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí, chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí, muzam pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí, muzam pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabč a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, stačí.

Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času. Zní. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času. Zní v hlavě jako ozvěna hlasu. Z hlubiny času. Zní v hlavě jako z náhlasu. Z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času.

přání chycem do dlaní a za, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a za to jde o Gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a za to pro sebe ušetřím, snad jeho přání chycem do dlaní a za to pro sebe ušetřím, pod jeho přání chycem do dlaní a za to pro sebe ušetřím poslední včel chycem do dlaní a za to pro sebe ušetřím poslední včelu a za to pro sebe ušetřím poslední včelu polní uniform a za to pro

kostela. Děli na poslední melu, smrt dovívá se do kostela. Poslední melu, smrt dovívá se do kostela. Smrt dovívá se do kostela. Dovívá se do kostela. Dovívá se do kostela.

duši na váhu, objevíš odvahu nemyslení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu nemysli. Dej duši na váhu, objevíš odvahu nemysli na smrt ani na vězení. Na váhu, objevíš odvahu nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to vědni na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být. Věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Dalek střelí a možná.

Uniforme. Uniformně lok. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od desíti startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Večer od desíti startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. A legendy startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. A legenda Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru Jirková noc. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocná muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc sír moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc sírkou nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc sírkou Němým. Rok za to slušně hraje. Rocková noc sírkou Němým. Rock Radio. To slušně hraje. Rocková noc sírkou Němým. Rock Radio hraje. Rocková noc sírkou Němým. Rock Radio. Rock je slušně. Rocková noc sírkou Němým. Rock Radio. Rock je sková noc sírkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná mu sírkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Sírkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

Jasně, tenhle svět je náš. Stráže je veliká se. Jasně, tenhle svět je náš. Veliká se. Jasně, tenhle svět je náš. Jasně, tenhle svět je náš. Opilej

Rockový muziky a Noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rockben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rockrádiu. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rockrádiu. Rockrádio. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rockrádiu. Rockrána na Rockrádiu. Rockrádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest je tu roková noc a Jirka Němý. Ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta. Je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušných roků. Roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušných.

Она хочет спать.

těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Songy z nový desky. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíc z nový desky. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celé Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

Ve čtvrtek 15. října spatří. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my hořína spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát, můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Den vám budeme hrát songy z nový desky.

hledají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků čími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturákmi světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio z českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Radio Stage v dabu.

Poctivý. Poctivý český festák non. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stages. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stages se střídají, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stages se střídají nejlepší rokový čát. Jedině na rok rádio stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Jedině na rok rádio stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími. Jedině na rok rádio stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového.

don't you think?

Hiddens aus. Hiddens aus zum Arzt. Hiddens aus zum Arzt, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebním se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. A všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. A nejapný se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Na rokpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Do 18 na Rock Rádiu.

Zeptaj se chlapče zlobil, zeptaj se chlapče zlobil si, a já na to, zeptaj se chlapče zlobil si, a já na to, že kdeže se chlapče zlobil si.

A ja na to, že kdeže, na to, že kdeže. A ja na to, že kdeže, až kdeže. A ja na to, že kdeže, až budu jednou. A ja na to, že kdeže, až budu jednou spát. A ja na to, že kdeže, až budu jednou spát. To, že kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou.

až budu ani to sáčko na míru, až budu jednou s to sáčko na míru, až budu jednou spát na míru.

každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Je slušný. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika.

0: Povydatným obiede... Povydatným obiede nejlíp vytrávíte se... Povydatným obiede nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Povydatným obiede nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nik vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Te se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušný rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí pátku od 12 do 15
0: rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl. 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám
1: s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: společníkem bude odborník na slušnej rock Kamil Dráb. Rokový dopoledne společníkem bude odborník na slušnej rock Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí bude odborník na slušnej rock Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rocknej rock Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je z pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal.

Taky jste měli hektický... Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společem měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odáno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odčerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Drgy v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Poledni, vaším společníkem.

just read.

0: spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu no... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvoru. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. Světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z novít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete i na... Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska. Budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Z nový desky. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu nový Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu nový kousek škvorů rozdělí podcast Deska měsíce. Kde z Brusu nový kousek škvorů rozeber Deska měsíce. Kde z Brusu nový kousek škvorů rozebere s Petrem. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor horů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na rok. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku na rok rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Radio. Nářez. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Radio. Nářez. O 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Radio. Nářez. O desku pustíme celou. Rock Radio. Nářez. Pustíme celou. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale...
0: Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům. Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem
1: do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde.
1: Zaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme
2: v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle
2: čísla.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Svojí u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do
1: zítřka. Tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatí.
1: Dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to
1: zaplatí. Kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatí.
1: Čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatí.
0: Rok.

0: Dobře, dozíčka to zaplatím.
1: Rock Radio. Konec le...
0: Dobře, dozíčka to zaplatím.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Ve čtvrtek 15. hoří. Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spat.

let ní den. Horký letní den. Před bouřkou. Horký letní den. Před bouřkou. Před bouřkou. A město před bouřkou. A město halí. A město halí. Těžkej mrak. A město halí. Těžkej mrak. Město halí. Těžkej mrak. Těžkej mrak. Benda. Benda. Vyjíždí sám. Benda.

Sestři pro boha, vyhlásí stávku, je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři pro boha, dejte mi dávku, stávku, je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři pro boha, dejte mi dávku, je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři pro boha, dejte mi dávku, mojí duši nedělám kozy. Sestři pro boha, dejte mi dávku, mojí duši taky kostem vody. Sestři pro boha, dejte mi dávku, mojí duši taky kostři pro boha, dejte mi dávku, mojí duši taky kostem, od Malatínu jsem k závislosti. A dejte mi dávku, mojí duši taky kostem, od Malatínu jsem k závislostem, mojí duši.

Pro boha se střídejte mi do... Rock Radio. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mý za... Rock Radio. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mý za chvíli... Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mý za chvíli vyhlásí... Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mý za chvíli vyhlásí stávku. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mý za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mý za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám do zín. Tělo mý za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Tělo mý za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy.

0: Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše SO. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vašíme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vašíky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservíruji. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak my vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se najíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednáme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrovírujeme, tak se neupejpejte a objednávejte. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den. Pejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás piju. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl
0: opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí
0: takovou pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost. Já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná ženská žena misi na sex průměrná ženská žena. Misi na sex každých pět. Ženská žena. Misi na sex každých 5 minut. Apská žena. Misi na sex každých 5 minut. A průměrná žena. Misi na sex každých 5 minut. A průměrný člověk komu misi na sex každých 5 minut. A průměrný člověk sex každých 5 minut. A průměrný člověk komuž, chlap, těch 5 minut. A průměrný člověk, komuž, chlap, na to. A průměrný člověk, komuž, chlap, na to myslí, komuž, chlap, na to myslí každých 7 minut. Komuž, chlap, na to myslí každých 7 minut. Na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá? A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
2: Co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
2: Plývá.
1: Že jsem průměrná ženská. Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio.
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec.
1: Jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

honí vás mlsná. Máte... Honí vás mlsná. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybavej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrickýho? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rok. Nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den ubere každý. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopol. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímám oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na rok rádiu.

0: rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnost příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vámi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou... Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rock. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rock. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rocková kronika? Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rocková kronika? Deska měsíce vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rocková kronika? Deska měsíce a motokeci. Hvězdný host? Rocková kronika? Deska měsíce a motokecný host? Rocková kronika? Deska měsíce a motokeci speciál. Najdete Rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na Nika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio.cz a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio.cz a na motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio.cz a najdete je na našem webu Rokový rádio.cz a na streamovacích platformách webu Rokový rádio.cz a na streamovacích platformách Slušný rádio.cz a na streamovacích platformách Slušný podcasty Rock Rádia a na streamovacích platformách Slušný podcasty Rock Rádia může na streamovacích platformách Slušný podcasty Rock Rádia na platformách Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv, kde. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Můžete si žít kdykoliv, kdekoliv.
1: Rock Rádio.
0: Jet kdykoliv, kdekoliv.
1: Rock Rádio. Názes.
0: Kdekoliv.
1: Rock Rádio. Názes. Rock Rádio. Názes. Opravdu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: A odkud to má?
1: Opravdu vás pobaví.
2: A odkud to máte?
1: Vás pobaví.
2: A odkud to máte? A odkud to máte?
3: Našel jsem to.
2: A odkud to máte?
3: Našel jsem to. Jsem to.
4: A jakou si myslíte, že to má asi cenu? A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
3: No to právě ne.
4: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
3: No
4: to má asi cenu.
3: No to právě nevím.
4: Tak podívejte, já vám cenu.
3: No to právě nevím.
4: Tak podívejte, já vám za to můžu dát.
3: No to právě nevím.
4: Tak podívejte, já vám za to můžu dát pět.
3: Ano.
4: Tak podívejte, já vám za to můžu dát pět.
3: Ano.
4: Možná i deset. Tak podívejte, já vám za to můžu dát pět.
3: Ano.
4: Možná i 10 korun.
3: Já vám za to můžu dát 5.
4: Ano. Možná i 10 korun. 5.
3: Ano.
4: Možná i 10 korun.
3: Děkuji.
1: Rock Rádio.
3: Děkuji.
1: Rock Rádio. Konec
3: Děkuji.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

Chcete znát příběhy legendárních Alp?